0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Tak slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Růžička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Růžička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který si dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, da, no, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci
1: došlo. No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak no, to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky
1: na Moravu k Jožkovi Černýmu. Uh-huh. On je z Břeclavy. No tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít. No.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi skladatelskými a aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, 3 věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na 3 písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak, to se musíš zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: Miluju ten folklor jejich moravský. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no Laďka to byl...
0: Byl to živel nebo i?
1: Živel, obrovský.
0: No tak, a byla jenom na pódiu živel nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: tak
0: zkouškách?
1: To já nevím. To
0: myslím,
1: já
0: jako při tom, při takové té muzikantské komunikace.
1: Bohužel, skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně a byli blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, která

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku Té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou. Myslel tím Ježka.
0: Tak aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je fajn.
1: Jo.
0: Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Aha. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano? Bugatti Stepu
1: zahraje? Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypářské vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čili je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější.
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu, ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc, když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat. A myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak jste s ním spolupracovala?
2: No s Jirkou naprosto dokonalé, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. V té Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i v Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec-Werich-Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to obou strany skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi spotkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět, no. No tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby, nebo prostě něco, co by, no tak, co by měl určitě slyšet, co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Carioca, Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, když z Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu jakoby už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tady teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Předklání se před mikrofonem, natahuje se posluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Dneska máme deadly zátek, už jsi měl?
2: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
1: Jak to?
2: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
1: Co třeba?
2: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se mohl zadusit.
1: A vidíš to, ne? Tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mi nechat to lízat. Tak jo.
0: Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatele televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialist na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidný, no to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: nejdou česky
1: tak
0: za sebou?
1: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: No ježišmarja, ano.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to. Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho, dlouho přinášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, že bych šel domů a říkal, zejď tam přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pámu, kde stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinama ze Vescence nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak má...

0: Pěšecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
5: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
4: děkuju.
5: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
4: Píšu mu bod a děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
4: Kdo další?
2: Dobrý den.
6: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
6: Tak tady je obdobím radio. To je kůsek od Strážnice. Pan Junák má tady chatu.
4: Ano.
6: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
4: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
6: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
4: Ano.
6: A nějak v tom chumlu lidí se ztratí, jo. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě v partu chlapu, jak si dává do nocu. Děkuju.
4: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
4: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
7: Manfred Kokot. Tak co říká tohle to jméno bývalého německého sprintera?
8: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, byl majster Evropy v sprintě na 100 metrov a volal se Manfred Kokot, čo v Německu nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taky, ale u nás taky.
7: Ale my tomu rozumíme.
8: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Byli tam nějaký Američani, Rusi, Francouzi, Němci, samozřejmě mezi nimi tento Manfred, čtvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprintéri Dukly Praha v tom čase. A já tam vidím to Manfreda, tak jsem si povedal, no toto já přece nemůžem nechat len tak, to já musím nějak využít. Ještě jsem nevěděl jak, ale něco řekl, musím na to povedať. No tak jsem povedal prvá a čtvrtá dráha, teda Manfred, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverénne zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverénne zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to jsi nemohl říct nějak jinak. A ja mu říkám, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkam, tak ja som to mal preložiť do češtiny. A som aj povedal, teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú, jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, no mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci.
0: Humoriáda.
9: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
10: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavená klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
9: připraveni
10: a byli jsme už zasvícený, že jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
9: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
10: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
9: To je
10: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
9: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
0: Humoriáda.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme,

0: hopp sie mal Sivi ho.
1: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
2: Tati, bojíš se medvěda?
3: Nebojím.
2: Ani rozuzeného divočáka?
3: Ne.
2: Ani když jsou oba pohromadě?
3: Taky ne.
2: Tak ty se bojíš jenom mámy?
4: Staříčký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promine, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně, o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné, ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Myslivci, v životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
7: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
6: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu, síla zvěř.
7: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšina, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo a objeví se chlap tam nějakým, říká, prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká, jo, jo, jistě, samozřejmě, přijedou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká, já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit a on povídá, no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
5: Humoriáda.
6: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
7: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
6: Jedna z největších organizací vůbec.
7: No já vím, no, ale...
6: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
7: Fakt, jo, tak to nevím.
6: Jenom... To taky neděláš.
7: Ne. A pak ještě taky, jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
6: Jo, jo, jo.
7: To je takový militantní.
6: No, jako bys ale do lesa chtěl.
7: No, proto...
6: Svítivý oranžový.
7: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
6: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
7: No výborně.
6: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu, slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme, jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo?
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděli.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audioknihu, mějte
4: dobře. Taky se mějte krásně, naschledanou.
1: Děkujeme, kdo další vybírá, vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka, Josefa.
1: Beka, ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlka, my vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
4: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili, tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dědkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase šlafa, kde má. Tam si dělali konexe a známosti. No, ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozpilování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobil jim rohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají, pal, pane průvoči, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromnej klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
4: ne, tak to
1: krávu.
4: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne,
4: já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
9: Jaký bys chtěl být?
4: No, já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si to musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, nemá, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péčí se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
1: ale jsi se bál, ano. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: Nebo
4: ne,
1: to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne, to ne.
1: Nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové. Tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme moc. A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pač jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, že byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě ruce spolu jopal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, a tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Neci se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy volme dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, bač, tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pojď, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pojď, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten sepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten sepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten sepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuji moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu, radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vláda schválila důchodovou novelu. Osoby nad 80 let by měly každých 5 let dostat o 500 korun víc. Stavba záchytného profilu u Prosenic na Přerovsku pokračuje podle povolení, potvrdila inspekce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. Dnes má být polojasno až oblačno. Místy se objeví přehánky, teploty do 22 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Seniorům nad 80 let by měli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který včera schválila vláda. Století by si přilepšili dokonce o 3000 korun. Teď systém funguje pro osoby od 85 let. Podle ministerstva je péče s rostoucím věkem nákladnější, rostou například výdaje na sociální a zdravotní služby. Plošné zvyšování kritizuje bývalý ministr práce a sociálních věcí, poslanec Marian Jurečka z KDU ČSL. Podle něj má být navyšování cílenější.
2: Valorizace na základě věku nedává úplně logiku, je to rozdávání peněz plošně, daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb.
0: Návrh počítá od roku 2028 také se zvyšováním penzí pracujícím důchodcům. Naopak v něm není avizované zastropování odchodu do penze na 65 let. Česká inspekce životního prostředí nenašla při kontrole výstavby záchytného profilu plavenin na Bečvě u Prosenic na Přerovsku porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ani vodního zákona. Prověrku zahájila na základě podnětu souvisejícího s námitkami ekologických aktivistů, kteří zpochybňovali zákonnost stavby. Inspekce potvrdila, že práce se odehrávají na základě platných povolení a v souladu s jejich podmínkami. Oprava povodní poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době dělníci dokončují fasádu, upřesnil ředitel školy Tomáš Uhlíř.
3: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělaly opravy tříd, dělaly se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytků a tohle všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
0: Několik vystoupení v Česku a zahraničí čeká v létě hudebníky Moravské filharmonie Olomouc. Například v polovině srpna odehrají koncert pod širým nebem na nádvoří rakouského zámku Kirchstetten.
4: Moravská filharmonie se aktuálně připravuje na koncert Harry Potter v rámci Mezinárodního festivalu v Českém Krumlově. 13. srpna se zúčastní open-air koncertu klasické hudby na zámku v rakouském Kirchstetnu. Podle tiskové zprávy zavítá filharmonie před zahájením nové sezony do Kroměříže, kde se spojí s mladými talenty v rámci projektu Akademie Kroměříž. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do turnaje WTA v Praze. Obhájkyně titulu porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou 2x7-5. Češka Lucie Havlíčková zdolala Američanku Parksovou 6-2 a 6-4 a její krajanka Dominika Šálková Chorvatku Ružičovou 7-6 a 6-4. Juniorská šampionka z nedávného Roland Garros Alisa Oktiabreva naopak podlehla do Dánové z Francie ve dvou setech. V dnešním programu prvního kola dvouhry se na pražské Štvanici představí dalších 7 Češek.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, místy s přehánkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním pracem je do konce tohoto týdne uzavřená na Šumpersku silnice mezi obcemi Vyšehoří a Postřelmůvek. Objížďka je vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 21. července a svátek má Vítězslav a Vítězslava. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51, ale také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáři. No a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Pavel Bobek a teď bude zpívat Helena Vondráčková. Já půjdu dál. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 17:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
3: Paní Dauphairová.
4: Mene, jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, drahá.
2: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
4: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
2: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 21. července, jsou 4 minuty po 17:15 a svátek má Vítězslav a Vítězslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na proroka Daniele nalije též do mandele. No dnes sluníčko i přehánky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 13 stupňů Celsia. Prostějov, 13,5 stupně, jasno, napsala Míša, která snídá a chystá se do práce. A Šumperk, 11 stupňů Celsia, tolik má na teploměru Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marien. Kdo

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 17:30. Dobré ráno. Olomoučtí medici a studenti Fakulty zdravotnických věd zahájí nový akademický rok v nové budově. Novostavbu za 600 milionů korun dělníci postavili na místě bývalého brownfieldu, nedaleko původního zázemí mediků. Lékařská fakulta Univerzity Palackého i díky ní může navýšit počty uchazečů o studium.
1: Že tam na chvilečku jenom koukneme.
2: Dobře.
1: Jo, děkujeme. Tady bude ta nová menza.
3: Děkan Milan Kolář, já mám pocit takový nevšední.
1: Ano, protože jste jedna z prvních, která se tady v těchto prostorách nachází, že ona ještě není oficiálně otevřená, takže jste jedna z prvních, která vidí tady tyhle prostory. Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu, kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů, kdy my třeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství.

0: infarmiokardu, jo, čili srdeční zástava, studenti jsou třeba 2, 3 a teď řeší třeba infarmiokardu nebo fibrilaci síní. Pak to vás studentům to spočítá, jestli to udělali dobře nebo špatně.
1: Ze sousední staré budovy fakulty vychází hlouček studentů 4. ročníku v černých oblecích.
2: Ano, máme za sebou zkoušku.
1: Vás taky čeká otevření toho nového kampusu, který máme tady za rohem.
2: Doufáme, že si užijeme, už se tady staví asi 2 roky. Hlavně na menzu se těšíme, protože tam bude víc míst k sezení.
3: Já se taky určitě těším, bude tam nová přednášková místnost, tak až se tam něco přiučím v ní.
1: A bude tam i workout třeba, využijete toho?
4: No tak já osobně určitě ne, ale možná někdo jiný.
1: Olomoucká lékařská fakulta má aktuálně zhruba 2300 studentů, z toho asi 400 budoucích zubařů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc,

0: stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky obydlí by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí. Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci anebo učitelé. Řidiči od včerejška neodstaví svá vozidla na parkovišti v Dlouhé ulici před městským hřbitovem ve Šternberku. Dočasná uzavírka potrvá do 30. srpna. Důvodem je podle mluvčí radnice Ireny Černocké výstavba vodovodu. V Moravskoslezském a Libereckém kraji se vyskytla ohniska kočičího moru. Konkrétně v oblasti Studénky a Bílovce na Novojičínsku a v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy. Ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Krnovská radnice začala s obnovou zahrady smyslu v centru města. Veřejné prostranství poničila povodeň v roce 2024. Po dobu prací bude zahrada uzavřená. Lidé se do ní budou moci podle mluvčí radnice Dity Círové opět podívat za zhruba 3 měsíce. Ze sportu. Fotbalisté pražské Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodl o tom včerejší los ve Švýcarsku. Letenští začnou dvojzápas doma. Odveta se bude hrát v zemi galského kohouta. Počasí? Dnes má být na střední Moravě polojasno až oblačno. Místy se vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním pracem je neprůjezdná obec Štarnov na Olomoucku. Objížďka vede přes Moravskou Huzovou, Lužice a Šternberk. Omezení má trvat do 9. srpna včetně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny, 2:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Už o 9:30 nás čeká pořad okolo češtiny. Tentokrát se vydáme za slovem, bez kterého si léto ani neumíme představit. Jaké podoby může mít slunce v češtině? Proč se na Moravě říká slunko? Co znamená brněnské zonsna? A jak se z křestního jména Oskar mohlo stát označení pro sluneční kotouč? Poslouchejte jazykové zajímavosti s Ondřejem Bláhou, tentokrát o slunci, jeho jménech i příbězích, které se za nimi skrývají. Kdybyste pořád nestihli, tak nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 21. července, úterý, svátek má Vítězslav a Vítězslava a je 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. No dnes sluníčko i přeháňky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 11 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Bára z Olomouce hlásí jasno, 13 stupňů, Náměště na Hané 13 stupňů Celsia. Chystám se zalévat na zahrádce, píše Věra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo jsou to neformální pečovatelé? Žijí mezi námi a starají se o blízkého člověka, který se neobejde bez pomoci druhých. Často jsou v seniorském věku a kvůli režimu péče 24/7 nemají skoro žádný prostor pro sebe. Na Olomoucku se rozbíhá nový projekt, který má neformálním pečovatelům pomáhat. Co vše nabízí, představí jeho vedoucí Martin Steiner ze sdružení Edukol. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc se Zoru Ješkovou v úterý v 10 dopoledne.
3: Čtvrté album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, když si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.

0: Kateřina Marie Tichá a song Plamen zněl ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6 hodin. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herec a dabér Jan Šťastný. Dozvíte se například i to, proč si myslí, že by měl herec hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu. Ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát.
0: Celý rozhovor s Janem Šťastným si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Vláda včera podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Muzeum Komenského v Přerově připravilo pro své návštěvníky na léto novinku. Čeští kajakáři Krejčí a Beková vybojovali na mistrovství světa stříbrné medaile v časovkách kajak krosu. Dnes má být převážně oblačno, odpoledne s možností přehánky. Zpočátku čekáme místy i slunečno, teploty do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Vláda včera podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách, potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září příštího roku. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extrémistů. Vyplývá to ze zprávy o extrémismu za rok 2025, kterou včera schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extrémistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudů.
5: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudů a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
4: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve dvou případech justice ministerstvu vytkla nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Olomoučtí vědci vyvinuli metodu, která s pomocí umělé inteligence umožní z rozmazaných optických snímků získat detaily, které jsou pro běžné přístroje prakticky neviditelné. Stejný model AI podle autorů funguje při zpracování astronomických i mikroskopických dat bez nutnosti přizpůsobení konkrétnímu zařízení. Za rovinkou stojí odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přerovské muzeum Komenského připravilo pro své návštěvníky novinku. V létě si prohlídky expozic, archeologie, historie školství a lidových tradic na Hané mohou zpestřit interaktivně s pomocí elektronické tušky. K zapůjčení je na pokladně, uvedla mluvčí instituce Kateřina Langrová.
6: Dostane na klasický pracovní list A4 a tam má vlastně 3 možnosti, záleží, kterou expozici si vybere a potom bude chodit s tou albituškou, bude ji přikládat na vybraná místa v té expozici, vyplňovat ten pracovní list a tak se dozví spoustu informací. Myslím, že je to skvělé oživení těchto stálých expozic. Sport.
4: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali z našich reprezentantů také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
2: Počasí.
4: Dnes čekáme na střední Moravě většinou oblačno, teď ráno a dopoledne místy polojasno až skoro jasno. Odpoledne se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 13. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V centru Olomouce je kvůli stavebním pracem uzavřeno pro individuální dopravu náměstí Národních hrdinů. Objížďka vede mimo jiné přes Krapkovu ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemné ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady úterý, někteří vstávají, jiní jsou už dávno vzhůru. Třeba takový pekaři, cestou do rozhlasu jsem potkal pekařský vůz a zrovna z něj vytahovali vonavé rohlíky. No od té chvíle mám na ně chuť a možná právě teď i vy. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o zbytečném poškozování úrody v polích pod Svatým Kopečkem a hrajeme písničky, které nestárnou právě teď. Teď bude zpívat Karel Zich, Paráda. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. O zbytečném poškozování úrody v polích pod Svatým Kopečkem se psalo v novinách v polovině července 1926. Co se na nich dělo, ví Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Na Svatý Kopeček se před 100 lety zavádělo elektrické vedení a stavěly se sloupy. Novináři popisovali. Když postaví majitelům pojednou dělníci řadu sloupů doprostřed polí, není to nic příjemného, ale konec konců nedá se tu nic dělati. Musí však každého boleti bezohlednost, s jakou teď těsně předežněmi počnou dělníci uprostřed dozrávajícího obilí kopatí jámy a s jakou pošlapou úrodu v širokém okruhu. Vždyť za týden by se mohla jáma kopati, až bude obilí zkoseno. Přibývalo také stížností majitelů polí, kteří se zatím marně domáhali náhrad za stálá poškozování způsobená při opravování vedení. Novináři byli přesvědčeni, že ředitelství středomoravských elektráren by rozhodně mělo na zemědělce brát větší ohledy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrté na sedm, je tady 21. červencové ráno. Svátek má Vítězslav a Vítězslava, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na proroka Daniele nalije též do mandele. No dnes sluníčko i přehánky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 13 stupňů Celsia. Vytířovice 10 stupňů, vypadá to na slunečno, hlásí Jaroslav, Přerov 13,5 stupně, docela slunečno, to píše Radek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už čtvrté album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10. hodině, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Už v příští hodině jeden z vás získá 2 vstupenky na Jelen Fest z lásky k regionům. Už v příští hodině soutěž o 2 lístky. Akci bude hostit Olomoucká korunní pevnůstka v sobotu od 15 hodin. Jde vlastně o rodinný den, který nabídne dětský jelení koncert, autogramiádu, speciálního hudebního hosta i velkou večerní show kapely Jelen. V Olomouci se fanouškům představí písničkářka Adéla Orlová a jako speciální podvečerní host vystoupí Lipo se svou kapelou. Celý festivalový den zakončí dvouhodinová velká jelení show. Tak nezapomeňte, v sobotu Jelen Fest z lásky k regionům a v příští hodině už někdo z vás získá 2 lístky na tuto hudební událost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Farmáři v Olomouckém kraji letos zatím z polí sklidili zhruba čtvrtinu obilovin a polovinu řepky. Žně jsou rychlejší než loni. Vyplývá to z údajů Ministerstva zemědělství. Autobusy, které využívají České dráhy při výlukách na železnici, by v budoucnu neměly parkovat v olomoucké městské části Hodolany. Pro náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Pirátů by se měly přesunout do prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu v přepočtu přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách.

0: Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí, pokuta je podle něj nepřiměřená. Koncerty, historické slavnosti, folklor i tradiční jarmark nabídnou od 7. do 9. srpna svatovavřinecké hody v Přerově. Novinkou letošního ročníku je program Hody u trafačky. Jedním z vrcholů bude historické představení připomínající 770. výročí povýšení Přerova na město. Ze sportu. Belgickou fotbalovou reprezentaci už nepovede Rudy Garcia. Tamní svaz oznámil, že s francouzským koučem neprodlouží smlouvu. Belgičané vypadli na nedávném mistrovství světa ve čtvrtfinále se Španělskem. Počasí. Dnes má být na střední Moravě převážně oblačno, teď ráno a dopoledne místy slunečno. Odpoledne se mohou objevit přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor si dejte na silnici za Mladoňovem na Šumpersku směrem na Libinu. Po vozovce se pohybuje tele.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Mezi Širákem a Keprníkem se opravuje část turistické trasy, za chvíli se tam vypravíme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Zpomalit erozi a zlepšit odtok vody ze stezky mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách by měla podle tamní správy chráněné krajinné oblasti zajistit aktuální oprava části zmíněné trasy. Úpravy ale vyvolaly kritiku části turistů a některých spolků na ochranu přírody. Jejich zástupci požadují zastavení prací. Správa chráněné krajinné oblasti to odmítá.
1: Společně s Pavlem Jurkou z Agentury ochrany přírody a krajiny procházíme stezku mezi Šerákem a Keprníkem.
2: Jsme asi 50-60 metrů za sedílkem, dostáváme se do prudšího úseku toho chodníku a tady je vlastně ten stěžejní úsek, který je potřeba ošetřit.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky se rozhodla tento úsek upravit z několika důvodů, pokračuje Jurka.
2: Na některých místech už byly znatelné erozní rýhy, jinde, jak vidíte, jsou volné kameny, které se postupně sesunují dolů, jak vlivem vlastně srážkové činnosti, tak i průchody návštěvníků.
1: Stezka patří k nejvíce vytíženým v Jeseníkách. Jen loni po ní prošlo zhruba 60 tisíc lidí. Bez úprav by se podle Jurky mohla eroze zhoršovat.
2: Jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
1: Úprava necelého čtvrtkilometrového úseku ale mezi turisty vyvolala řadu reakcí.
3: Myslím si, že dá se udělat zpevnění chodníku jiným způsobem než bagry, které pouštějí do přírody oleje. Dělají tam randál a hlavně jsem se dívala, že tam jsou zprava i zleva docela velké rozkopané části chráněného území, což mi nepřijde adekvátně k tomu, že to má být ochrana.
1: Říká paní Eva. Proti úpravám se staví také Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky. Zprávě HKO poslali otevřený dopis s výzvou k zastavení prací. Pokračuje předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.
4: Zpráva HKO tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu HKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam jakési v podstatě nezohledné opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
1: Správa HKO naopak argumentuje tím, že úprava stezky je potřebná a přírodu nepoškozuje. V pracích budou i nadále pokračovat, doplňuje Jurka.
2: Chápeme to, že když se člověk vypraví teď v létě do hor, tak hledá především klid a potom přijde tady do Národní přírodní rezervace a vidí tady nějaký bagřík, nějaký dempr, tak ho to může rozhořčit. Tomu rozumíme, mrzí nás to.
1: Pokračování prací vítá například i turistka Zuzana.
5: Pokud je to asi s citlivostí vůči přírodě a není to nějaký velký zásah, tak s tím asi problém nemám a možná to i uvítám ve výsledku.
1: Úprava stezky si vyžádá necelé 3 miliony korun. Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníků Savina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak vypadá to, že zpočátku to bude s malou oblačností, ale té oblačnosti bude každopádně v průběhu dnešního dne přibývat. Odpoledne se také mohou vyskytovat takové ty místní přehánky, ale zdá se, že jich nebude příliš mnoho. No a odpolední maxima by se měly pohybovat většinou od 19 do 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by to měla být teplota kolem 14 stupňů. Vítr bude zpočátku slabý, během nepřechodně mírný, většinou severozápadní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V průběhu noci zpočátku zvětšená oblačnost, ale na noc bude oblačnosti ubývat, tím pádem ta noc by mohla být i o něco chladnější, většinou od 12 do 8 stupňů. V horských údolích to může klesnout až k 5 stupňům, vítr to bude provázet jen slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu. No a zítra potom zpočátku malá oblačnost, ale pravděpodobně odpoledne bude oblačnosti opět přibývat k večeru, možná až zataženo, a právě v těch večerních hodinách by se mohly výjimečně vyskytnout i nějaké ty přehánky. Zítřejší maxima nejčastěji mezi 20 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr zpočátku slabý, v průběhu dne zase přechodně mírný, severozápadní až západní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas, to je výhra!
5: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré Vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: hledáme signál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, pojďme si zacvičit, ať doma nebo v práci. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, paže podél trupu drží pedláve. S nádechem jdeme dolů do podřepu, paty stále na zemi, paže pokrčené u ramen. Budeme střídavě propínat ruce vpřed a zároveň držíme tělo v podřepu. Vydržíme 20 vteřin. Celý cvik opakujeme 4x. Hezký den s pohybem!
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Litovli fungují 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Je 7 hodin. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Pracujícím důchodcům by se měly zvýšit penze, schválila to vláda. Dělníci dokončují opravu budovy právnické fakulty v Olomouci. V Litovli fungují 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Dnes má být převážně oblačno, odpoledne s možností přehánky. Zpočátku čekáme místy i slunečno, teploty do 23 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. Pracujícím důchodcům by mohly od roku 2028 stoupnout penze. Včera to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
2: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
2: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
4: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
2: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoci zpřesnit diagnostiku této poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se mohou na webu Národního ústavu duševního zdraví. V areálu právnické fakulty Olomoucké univerzity Palackého finišuje rekonstrukce jedné z tamních budov. Investice za více než 1,80 milionů korun začala před 1,5 rokem. Hotovo by dělníci měli mít ve druhé polovině příštího měsíce. Následovat bude vybavení místností. Slavnostní otevření pro děkana Pavel Petr plánuje na 7. prosinec.
5: Studenti tady budou mít nové klimatizované učebny. Pokud je o zaměstnance, tak ti získají nové klimatizované kanceláře. Tady budou také prostory, které umožní určité soukromí pro zaměstnance, takže tady bude i telefonní budka akusticky uzavřená, taktéž zelená střecha, protože Univerzita Palackého si zakládá na udržitelnosti.
1: Obyvatelé a návštěvníci Litovle mohou využívat 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Umístěné jsou v místní části na Soubůrky, u koupaliště a v ulicích Uničovská a Žarotínova. Počet pouličních půjčoven bicyklů se tak ve městě rozšířil na 14. Informovalo o tom vedení radnice na svém webu.
6: Sport.
1: 3 české tenistky postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze po výhrách ve 2 sadách. Obhájkyně titulu Marie Bousková porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou, Lucie Havlíčková Američanku Parksovou a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou. Alisa Ochťabreva vypadla, podlehla Francouzce Dodánové ve 2 setech. V dnešním programu prvního kola dvouhry se na pražské Štvanici představí dalších 7 Češek.
6: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě většinou oblačno, teď ráno a dopoledne místy polojasno až skoro jasno. Odpoledne se mohou vyskytnout přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 13. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrní buďte na silnici za hranickou místní části Slavíč směrem na Lipník nad Bečvou. Před odbočkou na obec Jezernice zabrali pravý pruh dělníci. Provádí tam údržbu zeleně Ukrajinice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, možná právě teď jste v práci a tak trochu závidíte těm, co mají dovolenou. No, berte to z té lepší strany, zatímco oni utrácejí, vy vyděláváte. No už v této hodině někdo z vás získá dva lístky na Jelenfest 2026 z lásky k regionům. Skupina Jelen bude v sobotu v Olomouci. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Ilona Čáková. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Právě teď nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na Jelen Fest z lásky k regionům. Volejte 221 555 444. 2 lístky na vás čekají. Akci bude hostit Olomoucká korunní pevnůstka v sobotu od 15 hodin. Jde vlastně o rodinný den, který nabídne dětský jelení koncert, autogramiádu, speciálního hudebního hosta i velkou večerní show kapely Jelen. V Olomouci se fanouškům představí písničkářka Adéla Orlová a jako speciální podvečerní host vystoupí Lipo se svou skupinou. Celý festivalový den zakončí 2hodinová velká jelení show. Skupina Jelen uvádí, že nás čeká nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky Jelena. Takže určitě máme dorazit. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Ahoj, tady Zdenek.
0: Zdenku, odkud voláte?
1: Já volám z Kralí z Nahané.
0: Moc vás zdravím, získáváte od Českého rozhlasu Olomouc 2 lístky na akci Jelen Fest z lásky k regionům. Gratuluji.
1: Jo, děkuji, paráda, díky.
0: S kým vyrazíte na akci?
1: To si ještě rozmyslím, to
0: jo,
1: ještě uvidím.
0: Ten, kdo bude ten nejhodnější.
1: Jo.
0: Dobře, vydržte mi na telefonu, hezký den, naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou a vám taky hezký den.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 21. července, minuta po čtvrt na 8 a svátek má Vítězslav a Vítězslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na proroka Daniele nelije též do mandele. No dnes sluníčko i přeháníky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 11 stupňů, svítí sluníčko a do toho fouká studený vítr. Chystám se vařit a sázet další okurky. Krásné úterý přejezdy na Zholubic. Honza z Písečné, dnešní ráno poměrně chladnější, jenom 12 stupňů, skoro jasno, větřík zatím nefouká, nebo fouká do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 1,80%, vypadá to na hezký den. Zdravím také Břeťu ze Štítů, tady přišla prázdná SMS-ka bez textu, ale i tak zdravím, a také pozdrav letí do Prostějova Míše, která je v práci a na teploměru má 13,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Do další fáze míří projekt družstevního bydlení H-blok v Hanušovicích na Šumpersku. Vedení města vypíše v létě tender na stavební firmu, která postaví v areálu bývalé textilní továrny Moravolen dalších víc než 30 bytů. První 30 bytových jednotek z první etapy jsou už zamluvené. Hotové by měly být do konce roku.
1: Jak vidíte, tak jsme ne těsně před dokončením, ale už finalizujeme kabát našich vlastně bytových domů a já jsem rád, že se můžeme těšit na další etapu.
2: Říká na staveništi projektu H-blok nezávislý starosta ze sdružení Generace Y Marek Kostka. Jak daleko jsou práce uvnitř stavby, popisuje předseda bytového družstva H-blok a nezávislý radní z Generace Y Ondřej Vilček.
3: Nejdál jsme vlastně tady v tom vchodě B, ten v tuhle chvíli má zalité podlahy vlastně podlahové vytápění usazené. V tuhle chvíli se dělají vnitřní omítky fajnový a vlastně veškerý komplet rozvody jsou už roztažený. Chystáme sádrokartonové podledy v celém objektu.
2: Vedení Hanušovic plánuje stavbu druhé etapy H-bloku, kde vznikne dalších 34 bytů. Bytové jednotky z první etapy jsou už téměř všechny rozebrané, upozorňuje Ondřej Vilček.
3: Tak my jsme teďka v první etapě, vlastně stavíme 34 bytů, jsme si myslím teďka někde za půlkou té stavby, máme tu vnější schránku, pracujeme na vnitřcích vlastně toho bytového domu. V tuhle chvíli máme vlastně jediný volný byt z těch 34, který čeká na svého majitele, proto otvíráme nebo chceme otevřít vlastně druhou etapu, kde bychom mohli nabízet zase vlastně ty byty.
2: Během léta Hanušovice vyhlásí výběrové řízení na stavební firmu, která druhou část H-bloku postaví. Nabídku bytů z druhé etapy už bytové družstvo vyvěsilo na webu, zatím u nich ale chybí konkrétní ceny. Proč, vysvětluje Ondřej Vilček.
3: My v tuhle chvíli máme otevřenou tu druhou etapu pouze, když to řeknu orientačně, informativně, nemáme tam vlastně plnou cenu, protože vlastně zatím nemáme tu vysoutěženou, takže máme v nabídce ty byty dál, máme tam dvě teďka nezávazné rezervace s tím, že ale ta cena bude upřesněna až po vlastně vysoutěžení toho zhotovitele a poskytovatele úvěru.
2: Pokud se při výběrovém řízení nic neskomplikuje, stavba druhé etapy by měla začít v druhé polovině letošního roku. Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Česká inspekce životního prostředí nenašla při kontrole výstavby záchytného profilu plavenin na Bečvě u Prosenic na Přerovsku porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ani vodního zákona. Prověrku zahájila na základě podnětu souvisejícího s námitkami ekologických aktivistů, kteří zpochybňovali zákonnost stavby. Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky obydlí by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí. Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci anebo učitelé. V Moravskoslezském a Libereckém kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky a Bílovce na Novojičínsku a v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Olomoučtí vědci vyvinuli metodu, která s pomocí umělé inteligence umožní z rozmazaných optických snímků získat detaily, které jsou pro běžné přístroje prakticky neviditelné. Stejný model AI podle autorů funguje při zpracování astronomických i mikroskopických dat. Za rovinkou stojí odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ze sportu. Fotbalisté pražské Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s Francouzskou.

0: Evropským Lyonem, rozhodl o tom včerejší los ve Švýcarsku. Letenští začnou dvojzápas doma. Odveta se bude hrát v zemi galského kohouta. Počasí. Dnes má být na střední Moravě převážně oblačno, teď ráno a dopoledne místy slunečno. Odpoledne se mohou objevit přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor si dejte na dálnici D46 na trase z Prostějova na Vyškov. Podle našeho dobrovolného dopravního zpravodaje je na 18,5 km v úzkém odstavném pruhu porouchané vojenské vozidlo. Projíždějící auta v pravém pruhu vybočují.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Zástupci Olomoucké univerzity Palackého využívají letní prázdniny k dokončení nového kampusu. Podrobnosti o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. 3 minuty po půl osmé.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Olomoučtí medici a studenti Fakulty zdravotnických věd zahájí nový akademický rok v nové budově. Novostavbu za 600 milionů korun dělníci postavili na místě bývalého brownfieldu nedaleko původního zázemí mediků. Lékařská fakulta Univerzity Palackého i díky ní může navýšit počty uchazečů o studium.
1: Že tam na chvíličku jenom koukneme.
2: Dobře.
1: Jo, děkujeme. Tady bude ta nová menza.
3: Děkan Milan Kolář, já mám pocit takový nevšední.
1: Ano, protože jste jedna z prvních, která se tady v těchto prostorách nachází, že ona ještě není oficiálně otevřená, takže jste jedna z prvních, která vidí tady tyhle prostory. Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu, kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů, kdy my dotřeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství, plus ještě zubní lékařství, no a z toho má člověk radost.
3: Pojďme se podívat třeba ještě opatro výš, vystoupáme po schodech.
1: Tak teď si představte, že jste studentka všeobecného lékařství, půjdete v tuto chvíli třeba na výuku, já nevím, urgentní medicíny, první pomoci a všechna tady tyhle záležitosti.
3: Co je tady v prvním patře?
1: Naše nová a největší posluchárna tady má kapacitu skoro 400-370. Takže teď vlastně to vidíte v té plné kráse. Tady vlastně nahoře jsou promítací plátna, tady je de facto jeden pult, tam je druhý pult. Tady ten pult s tím monitorem je
3: otočný.
1: Ano, můžete tady vlastně se pohybovat jako do kolečka a je to takový akční. Já sám jsem tak jako rád přednáším, takže nemám rád úplně jako, že bych někde stála jenom přednášel. Nad námi potom je to patro těch simulátorů. My se ještě vlastně vybavujeme simulátory za více jak 100 milionů.
3: Tak je to nějaký příklad, ať si to můžeme představit.
1: Já nevím, infarmiokardu, jo, čili srdeční zástava, studenti jsou třeba 2-3 a teď řeší třeba infarmiokardu nebo fibrilaci síně. Pak to vlastně studentům to spočítá, jestli to udělali dobře nebo špatně.
3: Ze sousední staré budovy fakulty vychází hlouček studentů 4. ročníku v černých oblecích.
4: Ano, máme za sebou zkoušku.
3: Vás taky čeká otevření toho nového kampusu, který máme tady za rohem.
4: Doufáme, že si užijeme, už se tady staví asi 2 roky. Hlavně na menzu se těšíme, protože tam bude víc míst k sezení.
5: Já se taky určitě těším, bude tam nová přednášková místnost, tak ještě se tam něco přiučím v ní.
3: A bude tam i workout třeba, využijete toho?
6: No tak já osobně určitě ne, ale možná někdo jiný.
3: Olomoucká lékařská fakulta má aktuálně zhruba 2300 studentů, z toho asi 400 budoucích zubařů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 21. července, úterý, svátek má Vítězslav a Vítězslava je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Praxeda, mlha z rána k zemi usedá. Dnes sluníčko i přehánky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 12 stupňů Celsia, vypadá to na slunečný den, píše Dáša. Bára z Olomouce hlásí jasno a 14 stupňů Celsia. Sobotín 12 stupňů, tolik naměřila Věra, která se chystá na houby. Tak dejte vidět, co najdete.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo jsou to neformální pečovatelé? Žijí mezi námi a starají se o blízkého člověka, který se neobejde bez pomoci druhých. Často jsou v seniorském věku a kvůli režimu péče 24/7 nemají skoro žádný prostor pro sebe. Na Olomoucku se rozbíhá nový projekt, který má neformálním pečovatelům pomáhat. Co vše nabízí, představí jeho vedoucí Martin Steiner ze sdružení Edukol. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc se Zoru Ješkovou v úterý v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Užíváme si léto, to přináší radost zejména školákům z prázdnin a těm, co mají dovolenou, ale i majitelům zahrad. Zeleň potěší naše oko a výpěstky chuťové buňky. Ovšem to lítání z konví, to je někdy pracné, znáte to. A také mnohdy může uškodit. Připomínám, pozor na čas zalévání, aby mokré listy nespálilo slunce, zalevejme ráno nebo v podvečer. Nezapomínejme ani na zelené živé ploty, které bychom měli tvarovat a stříhat, a pozornost si v těchto dnech zaslouží také růže, které potřebují provzdušněnou půdu, tedy okopávat a okopávat. Ať nám naše zahrádky i zahrady dělají radost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8 hodin. Farmáři v Olomouckém kraji letos zatím z polí sklidili zhruba čtvrtinu obilovin a polovinu řepky. Více o tom ve zprávách v celou.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vláda rozhodla o zákazu mobilních telefonů ve školách, platit by mohl od září příštího roku. Parkoviště u Sparty v Hranicích projde modernizací. Firma OKD začne zasypávat první jámu dolu ČSM na Karvinsku. Dnes má být převážně oblačno, odpoledne s možností přehánky. Zpočátku čekáme místy i slunečno, teploty do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Vláda včera podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Prosadit ho chce do zákona tak, aby platil od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Farmáři v Olomouckém kraji letos zatím z polí sklidili zhruba čtvrtinu obilovin a polovinu řepky. Žně jsou rychlejší než loni, vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství. Hranická radnice chystá rekonstrukci a rozšíření parkoviště u Sparty. Ke stávajícím 640 místům k odstavení vozidel přibude dalších 20. Práce začnou příští měsíc, upřesnil starosta Daniel Vitonský z Hnutí ANO.
6: Celková zakázka byla podle projektanta v hodnotě 10,5 milionů korun. Nám se ji podařilo vysoutěžit zhruba za 5,5 milionů bez DPH. Na tuto akci se nám také podařilo získat dotaci, ta je ve výši 62%. A celá akce by měla začít ještě o letošních prázdninách a předpokládaný termín dokončení je v listopadu letošního roku.
2: Firma OKD dnes začne zasypávat první ze čtyř jam dolů ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp tzv. Výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD zhruba 11 dní. Sport. Závodníci na cyklistické Tour de France včera měli volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj dnes půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Český závodník na Tour Pavel Bittner z Olomoucka si myslí, že to může otevřít Pogačarově stáji další možnosti.
7: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top ten.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě většinou oblačno, teď ráno a dopoledne místy slunečno. Odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Olomouce se směrem na Mohelnici střetlo osobní auto s nákladním na 263,5 kilometru. Místo je z opatrností průjezdné. A osobní vozidlo srazilo chodce v Přerově v Denisově ulici. I zde si dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Po Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, užíváme si úterý, někteří jsou v práci, jiní na dovolené. No ráno jsem opět potkal na silnici u Olomouce spoustu aut jedoucích na jih. Za zadním okýnkem dokonce někteří měli i nafouknuté kruhy do vody. Tomu říkám příprava, tak snad viděli přesně dozadu. Dobře dojeďte a hezkou dovolenou. Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? To je téma, které bude už za chvíli rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No, hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Tomáš Linka a právě teď bude zpívat Lucie Vondráčková. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? Odpověď má pro nás Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 21. července, svátek má Vítězslav a Vítězslava a je minuta po čtvrt na devět.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na proroka Daniele nalije též do mandele. Dnes sluníčko i přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. V Žárové je dnes ráno polojasno a teplota z nočních 11 stupňů se pomalu blíží k 15 stupňům, napsal Tonda. Bohdíkov 9 stupňů polojasno, začínají chladná rána, napsala Vlaďka. Červená voda 13,5 stupně, slunečno, to hlásí Lukáš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Zpomalit erozi a zlepšit odtok vody ze stezky mezi Šerákem a Kepreníkem v Jeseníkách by měla podle tamní správy chráněné krajinné oblasti zajistit aktuální oprava části zmíněné trasy. Úpravy ale vyvolaly kritiku části turistů a některých spolků na ochranu přírody. Jejich zástupci požadují zastavení prací. Správa chráněné krajinné oblasti to odmítá.
1: Společně s Pavlem Jurkou z Agentury ochrany přírody a krajiny procházíme stezku mezi Šerákem a Kepreníkem.
2: Jsme asi 50-60 metrů za sedílkem, dostáváme se do prudšího úseku toho chodníku a tady je vlastně ten stěžejní úsek, který je potřeba ošetřit.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky se rozhodla tento úsek upravit z několika důvodů, pokračuje Jurka.
2: Na některých místech už byly znatelné erozní rýhy, jinde, jak vidíte, jsou volné kameny, které se postupně sesunují dolů, jak vlivem vlastně srážkové činnosti, tak i průchody návštěvníků.
1: Stezka patří k nejvíce vytíženým v Jeseníkách. Jen loni po ní prošlo zhruba 60 tisíc lidí. Bez úprav by se podle Jurky mohla eroze zhoršovat.
2: Jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
1: Úprava necelého čtvrtkilometrového úseku ale mezi turisty vyvolala řadu reakcí.
3: Myslím si, že dá se udělat zpevnění chodníku jiným způsobem než bagry, které pouštějí do přírody oleje. Dělají tam randál a hlavně jsem se dívala, že tam jsou zprava i zleva docela velké rozkopané části chráněného území, což mi nepřijde adekvátně k tomu, že to má být ochrana.
1: Říká paní Eva. Proti úpravám se staví také Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky. Správě HKO poslali otevřený dopis s výzvou k zastavení prací. Pokračuje předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.
4: Správa HKO tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu HKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam jakési v podstatě bezohledné opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
1: Správa HKO naopak argumentuje tím, že úprava stezky je potřebná a přírodu nepoškozuje. V pracích budou i nadále pokračovat, doplňuje Jurka.
2: Chápeme to, že když se člověk vypraví teď v létě do hor, tak hledá především klid a potom přijde tady do Národní přírodní rezervace a vidí tady nějaký bagřík, nějaký demper, tak ho to může rozhořčit. Tomu rozumíme, mrzí nás to.
1: Pokračování prací vítá například i turistka Zuzana.
5: Pokud je to asi s citlivostí vůči přírodě, není to nějaký velký zásah, tak s tím asi problém nemám a možná to i uvítám ve výsledku.
1: Úprava stezky si vyžádá necelé 3 miliony korun. Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníků Savina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ teď vyšetřují kriminalisté. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta. Tu podal Petr Pavel kvůli nezařazení na letošní summit NATO v Ankaře, kam nakonec díky předběžnému opatření soudu odjel. Vláda požaduje i vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o žalobě, podle ní kvůli údajnému aktivismu. Navýšení výdajů na školství odsouhlasili na svém posledním jednání zastupitelé Zábřehu. V rámci balíku rozpočtových změn podle mluvčí radnice Lucie Mahdalové schválili tamním školám další více než 3 miliony korun. Koncerty, historické slavnosti, folklor i tradiční jarmark nabídnou od 7. do 9. srpna svatovavřinecké hody v Přerově. Novinkou letošního ročníku je program Hody u Trafačky. Jedním z vrcholů bude historické představení připomínající 770. výročí povýšení Přerova na město. Ze sportu. Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem dvou medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali z našich reprezentantů také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková. Počasí. Dnes má být na střední Moravě převážně oblačno, teď ráno a dopoledne místy slunečno. Odpoledne se mohou objevit přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 13.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Nehoda osobního vozidla s nákladním se vyšetřuje na dálnici D35 u Olomouce směrem na Mohelnici na 263,5 km. S opatrností projedete. A dvě osobní auta se střetla v centru Němčic nad Hanou na Prostějovsku na náměstí Komenského. I zde si dejte pozor.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Oprava silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi míří do finále, podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, 3 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno. Oprava děravé silnice přinesla řidičům na Bruntálsku další potíže. Mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi museli několik měsíců jezdit po objížďce, která byla v podobně špatném stavu jako opravovaná komunikace. Rekonstrukce důležité spojnice už ale finišuje.
1: Je to polátané, jak se dá. Ty krajnice ty moc pevné nejsou. Tady opravdu po té objízdné trase si člověk musí dát velký pozor, kam najede. Opatrně, jo.
2: I když je to teďka jako pro tu výluku používaná cesta, tak je to v hrozném stavu. Na rozbití auta.
3: Právě po téhle objížce musí teď komplikovaně jezdit z Heřmanovic do továrny ve Vrbně Zuzana Sitová.
2: Časově je velká prodleva, tak jsem poraní byla ve 3 hodiny doma, teď jsem o hodinu později, jo, dělám na 3 směny provoz.
3: Bez pomoci otce Roberta, který pro ní jezdí autem, by to nezvládlo.
4: Když má hraní, takže musí jet do Holčovic jich přestoupit, tam čekat hodinu na další autobus, to zase pro ní já jedu a tam nemusí zbytečně čekat a pak ji zavezu domů.
3: Někdy by se tam vůbec neměla jak dostat, takže musíte jezdit tím autem.
4: Ano, musíme jet autem, neměla by se jak dostat. Protože já, když jezdím do města na nákup, že, tak musím to celé objíždět přes ty Karlovice. Je to jako finančně pro důchodce, je to zátěž.
3: Jaromír Šimek z Bruntálské správy silnic ujišťuje, že cesta bude už brzy průjezdná.
5: V těchto dnech probíhá pokládka obrusné vrstvy. To je ta poslední finální, ano. Aby to bylo teda kvalitní, tak nikoho tam nejde pouštět. A nejpozději 27.7. bude otevřeno.
3: Kromě kůrovcové těžby se podle cestářů na špatném stavu vozovky podepsali i povodně. Z Heřmanovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Praxeda, mlha z rána k zemi usedá. Dnes sluníčko i přehánky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Jindra ze Šumvaldu hlásí 14 stupňů Celsia a skoro jasno. Bělkovice 15 stupňů jasno. Budu zavařovat okurky a dělat kvašáky, píše Eva, ať se to vydaří. Hranice 16 stupňů Celsia, chystáme se na houby, píše Věra. Držím palce, ať něco najdete.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrté album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Už o 9:30 nás čeká pořad Okolo češtiny. Tentokrát se vydáme za slovem, bez kterého si léto ani neumíme představit. Jaké podoby může mít slunce v češtině? Proč se na Moravě říká slunko? Co znamená brněnské zoncna? A jak se z křestního jména Oskar mohlo stát označení pro sluneční kotouč? Poslouchejte jazykové zajímavosti s Ondřejem Bláhou, tentokrát o slunci, jeho jménech i příbězích, které se za nimi skrývají. Kdybyste pořád o 9:30 nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc,

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Medici a studenti Fakulty zdravotnických věd Olomoucké univerzity budou od nového semestru využívat nový kampus. Více o tom slyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli vám bude dělat společnost kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemné a usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vražda by v Česku mohla být nepromlčitelná, navrhuje to část senátorů a poslanců. Odboráři z pražského letiště vstupují do stávkové pohotovosti, nesouhlasí s výběrem nového ředitele. Medici a studenti Fakulty zdravotnických věd Olomoucké univerzity budou od nového semestru využívat nový kampus. Dnes má být převážně oblačno, odpoledne s možností přehánky. Zpočátku čekáme místy i slunečno, teploty do 23 stupňů. Zprávy s Radinem Švábem. Poslanci i senátoři navrhují, aby vražda byla v Česku nepromlčitelná. Dnes má policie na vyšetření 30 let.
3: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
3: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
3: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
6: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychvat tomu vedl řádný život.
3: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize potvrdil Českému rozhlasu předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Ten je podle odborářů spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajbík zároveň řekl, že by odbor dnes měli jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort Ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Zástupci Olomoucké univerzity Palackého využívají letní prázdniny k dokončení nového kampusu pro mediky a studenty Fakulty zdravotnických věd. Čtyřpodlažní budova za 600 milionů s menzou, přednáškovými a výukovými místnostmi začne fungovat v září. Lékařská fakulta i díky ní může navýšit počty uchazečů o studium, potvrdil její děkan Milan Kolář.
7: Národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů, ono vlastně už tuto chvíli běží 8. rokem, teď od příštího akademického roku. Ale než se vlastně ten program byl zahájen, tak my jsme brali do toho prvního ročníku tak 210, 220. A nyní bereme minimálně 250, to je směrné číslo, po které jako jít nemůžeme.
2: Lichnov na Bruntálsku obnovil posezení na takzvaném Burďáku. Jde o odpočívadlo na staré cestě do vedlejší obce Sosnová. Lichnov původní vybavení odstranil, protože bylo staré a schátralé. Na místě se také často scházeli vandalové a vybavení ničili, říká starostka obce Marta Otisková ze Stanu.
8: To místo, které jsme znovu obnovili, umístili jsme lavice, je výhledem na obec a nejen na obec, ale i na okolí. V dálce vidíme jeseníky z horu Pradět, takže je to pro nás cenné, pro všechny, kteří mají rádi přírodu.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě většinou oblačno, dopoledne místy polojasno až skoro jasno, odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, v jeseníkách okolo 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nehoda se došetřuje na dálnici D35 u Olomouce směrem na Mohelnici na 263,5 kilometru. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný.
1: Krásné úterní dopoledne, je 21. července, pár minutek po 9. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Vilém Pospíšil. Český rozhlas Olomouc, jak dobře víte, vás bere na nejrůznější místa v našem krásném olomouckém kraji. Hodinka mezi 9. a 10. nebude výjimkou, připravena je totiž další četba na pokračování. Igor Bareš nás vezme s dalšími pověstmi tentokrát do Uničova a také do Medlova. No a přiblížíme si také něco, co věřím, že spousta z vás o prázdninách má rádo a je má toho hodně, doufejme, a to je slunce. Je připraveno další jazykové okénko s Ondřejem Bláhou. Ten nám tentokrát řekne, proč se na Moravě říká slunko, co znamená brněnské zonsna a jak se z křestního jména Oskar mohlo stát označení právě pro sluneční kotouč. Tak hezký poslech.

Pavel Bobek zpíval Veď mě dál, cesto má. Nás také teď povede cesta někam po krásném kraji Hané a Jeseníků. Igor Bareš je totiž připraven, aby vám přečetl další dvě pověsti z Olomouckého kraje. Tuto sérii připravila Markéta Kočí Machačíková a v režii Michala Bureše čte právě Igor Bareš. A ten 12. díl, který je pro vás dnes připraven, zamíří do Uničova a Medlova.

Stínková kašna. V Uničově na náměstí jsou kašny dvě. Jenom jedné z nich se ale říkalo Prstínková. A právě k ní, když se jí ještě Prstínková neříkalo, chodila den co den každé ráno pekařova dcera. Jmenovala se Alena. Chodila velice brzy, ještě před rozedněním, kdy na náměstí nikdo jiný nebyl. A ona mohla v klidu nabrat vodu a sledovat odrazy a vlnky na hladině. Aleniným milým byl městský písař, mladík jménem Tomáš. Scházeli se spolu u rybníka za městem. Když v létě rozkvetly letníny, Tomáš jí vždycky doplaval pro nějaký květ do vlasů. Otec však jejich lásce nepřál. Představoval si pro Alenu lepšího a hlavně bohatšího ženicha. Tomáš to věděl. Když se tedy doslechl o tom, že se v řece Oskavě dá narýžovat zlato a zbohatnout, rozhodl se, že zkusí štěstí. Na radnici řekl, že odchází, se všemi se rozloučil a vydal se do Jesenických kopců. Když dorazil na místo, kde se rýžovalo, většina mužů, které tam potkal, byla zklamaná. Nenašli v řece buď žádné zlato, nebo jenom nepatrný zlomek toho, co by si byli představovali. Přesto dál hledali. Tomáš den co den chodil k řece, trpělivě mnoho hodin, nabíral vodu a písek, kroužil a prosíval je, ale k ničemu to nevedlo. Nenašel ani šupinku zlata. A přestože si každou noc, když usínal, říkal, snad zítra. Jeho naděje i zásoba peněz na nocleh a jídlo se neúprosně stenčovaly. Jednou z marnosti odhodil síto a sedl si na břeh. Jeho pohled upoutal ledňáček. Jako modrý blesk střemhlav padal pro stříbrnou rybku do řeky. Tomáše napadlo, že ten jistě uvidí v řece všechno, co se třpití, a nenechá se ošálit. Vykřikl proto do větru: Praděde, mocný duchu hor, pomoz mi! Učiň mě ledňáčkem, abych jako pták viděl kousky zlata v říčním písku. Nad Tomášem to zadumělo. Duch hor mu odpověděl: Rouháš se, ale splním tvoje přání, když myslíš, že ti pomůže. Lidskou podobu ti však dokáže vrátit jenom dívka, která ti navleče prstýnek. Uhodil blesk, zaburácel hrom a Tomáš se proměnil v ptáčka ledňáčka. Poznával a pozoroval řeku, od pramene přes každou peřej a splav, tůňku, vodopád. Za nějaký čas věděl, kam a jak se má potopit pro zlatá zrníčka, drobounká jak zrnka písku. Na bezpečném místě si postavil hnízdo tak, aby ho nezatopila nebo nesmetla voda. A zrnko po zrnku si tam zlato schovával. A když mu jeho snažení připadalo nekonečně marné, vzpomněl si na svoji Alenu a hned mu bylo do zpěvu. Jednoho dne byl ale stesk po ní tak silný, že se rozhodl vrátit se do Uničova. Přiletěl ještě za tmy, sednul si na kašnu a čekal, až půjde Alena pro vodu. Jenže nepřicházela. Poletoval kolem a držel se blízko. Když se rozednilo, lidé si ho všímali a divili se, co ledňáček dělá v městě. Až po několika hodinách ale nakonečně přišla. Pozdravila sousedky, nahnula se přes okraj kašny, aby nabrala vodu do džberu. V tom jí z prstu sklouznul prstýnek a spadl až na dno. Jako modrý blesk padl ledňáček do vody, sebral prstýnek do zobáčku a vyrazil s ním ven. Pak usedl na kašnu, pohopkal pomalu k Aleně a prstýnek před ní položil. Děkuju ti, ten prstýnek ti můžu za odměnu dát, jestli mě necháš. Místo kroužku, aspoň tě, ptáčku, příště poznám, až přiletíš. Alena vzala prstýnek a chtěla ho ledňáčkovi navléct. Jakmile se ho dotkla, tu před ní stál Tomáš. Padli si do náruče.
A svatba nakonec byla, i když nezbohatnul. Sice se vrátil na místo u Oskavy, kam si zlatá zrnka, co by ledňáček nastřádal, ale nebylo to žádné jmění. Spíš památka. O prstínkové kašně, které už se dávno říká jinak, prý ale pořád platí, že když do ní dívka upustí prstýnek, do roka se vdá.

Medlovský rarach. Vyprávělo se, že když se otevřel nedaleký rubný důl a koplo se do země, začal Medlov vždycky o páteční noci sužovat rarach. Každý, kdo ho viděl nebo jenom zaslechl, ho popisoval jinak. Podle jedněch to byl jezdec na černém koni, jiní viděli proletět vesnicí postavu jako v ohni. Dalším přišlo, že vypadal jako kostlivec a spíš než chechot slyšeli kvílení a podivnou hudbu. Horníci zase tvrdili, že mívá podobu kozla, nebo se může proměnit v netopíra. Nikdo se ale neodvážil za rarachem jít a pátrat. A tak se ani nevědělo, jak by si od něj medlovští mohli odpomoct. Tenkrát se z židovské části Úsova přestěhovala do Medlova rodina Krejčího Lustiga. Lidi ani moc neskoumali, proč. Krejčího potřebovali, ať už byl, jaký byl. A šil nejen Lustig, ale i jeho žena a dcera. Ta se jmenovala Ráchel a byla nesmírně krásná. Medlovští slyšeli povídat na trhu v Úsově, že prý i mladý pán z úsovského zámku kvůli ní začal chodit do židovské čtvrti. Ale pak ho raději poslali na sovinec. Lustigova rodina bydlela v Medlově na konci vesnice u staré paní Martínkové a zakázek měla víc než dost. Jednou se ale Ráchel náhle roznemohla. Zavolali k ní babku kořenářku. Té Ráchel byla ochotná říct, co se jí přihodilo. Vzbudilo mě jako pískání za domem v zahradě. Mezi stromy jsem zahlédla stín. Doběhla jsem tam, za plotem divný smích, zařezával se do tmy jako kuní zuby. Zavolala jsem, já z tebe strach nemám. Z černé tmy pak vystoupil jezdec na koni. Kůň zaržál. Jezdec seskočil a ulomil větvičku jabloně. Poklekl přede mnou a podal mi ji. Když jsem se jí dotkla, větvička rozkvetla. Líbíš se mi, řekl pak. A já líbím se ti taky? Jsi urostlý, ale nelíbíš se mi, odpověděla jsem já. A pak ty jeho oči, jako by mě uhranuli. Řekla jsem už jenom, ty jsi čert. A víc nevím. Vzbudila jsem se až na prahu před domem. Najednou, jako když utne, se rarach ve vsi ani v dole neobjevil. Medlovským se ulevilo. Jenom Ráchel se uzavřela do sebe. Za několik měsíců porodila syna. Byl zrovna pátek, tma, noc. K Lustigovu domu přikvačil jezdec na černém koni. Přeskočil do zahrady. Co si odhodil do otevřeného okna, otočil se a odjel. Byl to váček plný zlaťáků. Vypráví se, že v opuštěné šachtě za Medlovem kdo si šeptá, skučí a pláče a jsou tam slyšet kroky. Ve vsi se ale rarach od té doby už neukázal. Prozatím.

Téměř prorocky se uzavřel 12. díl série Četby na pokračování s pověstí Olomouckého kraje. Sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše pak vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023.

0: tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě dospíval Dalibor Janda píseň Snad jsem si ji měl všímat víc. Čeho si určitě všímáte víc a vyhledáváte to během těch letních prázdninových měsíců, je slunce. No a to je slovo, za kterým se vydáme v dnešním pořadu okolo češtiny. Jaké podoby může mít slunce v našem jazyce? Proč se říká slunko na Moravě v Brně Zonsna a jak se z křestního jména Oskar mohlo stát označení pro sluneční kotouč? To a určitě i mnohem více nám řekne Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Slunce, které si teď na prahu léta užíváme, je jednou z nejdůležitějších věcí na světě. Dalo by se říct, že slunce je takový motor všeho života.

0: A to si uvědomovali i naši předkové, kteří už velmi dávno slunce pozorovali a také uctívali. To, že se slunce řekne anglicky sun a německy sonne a latinsky sol, ukazuje, že označení pro slunce má v indoevropských jazycích společný základ. Ta slova jsou si podobná, protože označovala něco naprosto základního, o čem se hodně mluvilo. A když se o něčem hodně mluví, vede to často k tomu, že vznikají i všelijaká synonyma k tomu základnímu slovu, které se jinak dědí přes hranice času a prostoru. Často jsou to synonyma expresivní, tedy plná nějakého citu nebo vtipu. Takže slunce se dá v češtině označit například synonymem zoncna, což patří mezi tradiční slova z brněnského Hantecu. Je tu samozřejmě ten německý základ. Z německého die Sonne je zoncna. Slyšel jsem taky synonyma pecen, jistě proto, že slunce peče, anebo taky puchejř, což zase hezky ukazuje, jak člověku splývají příčiny a následky. Slunce peče, člověk se spálí a má puchýře či puchejře a oloupe se. Tady na Moravě se slunci velmi běžně říká slunko. Třeba nebuď na slunku, ať nemáš upal. A nebo slunko zašlo a začali kousat komáři. Vidíme celkem jasně vztah mezi moravským slovem slunko a slovenským ekvivalentem, což je slnko. Slnko světí rovnako na všetkých z nás. Ale pak je tu ještě jedno synonymum ke slovu slunce a to je slovo Oskar. Možná to zní překvapivě, ale právě na Moravě a ve Slezsku se slovo Oskar nezřídka jako expresivní synonymum ke slovu slunce užívá. Není lehké vysvětlit, proč tomu tak je. Jak se mužské křestní jméno Oskar mohlo stát jedním z označení slunce? Pravděpodobné je, že motivací je prostě tvar písmene O, totiž ten kruh, který může připomínat i kruhový tvar slunce na obloze, ten sluneční kotouč. Kroužkem se totiž v různých meteorologických záznamech vyjadřuje, že je obloha bez mraků, tedy že je slunečno. A třeba z vojenských hlášení typu dneska je O jako Oskar, se pak mohlo to původně lidské jméno Oskar stát alternativním označením pro slunce. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, kdo jsou to neformální pečovatelé? Žijí mezi námi a starají se o blízkého člověka, který se neobejde bez pomoci druhých. Často jsou v seniorském věku a kvůli režimu péče 24/7 nemají skoro žádný prostor pro sebe. Na Olomoucku se rozbíhá nový projekt, který má neformálním pečovatelům pomáhat. Co vše nabízí, představí jeho vedoucí Martin Steiner ze sdružení Edukol. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou v úterý v 10 dopoledne.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrnano a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámků i šlechtických rodů, František Kinský. Kam nás pozve dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou. Stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlničtí z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. On si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: No musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení, soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne z těch výherců získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravená, jestli vy také, dáme se do toho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažalený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, teda, že konečně.
0: To vyšlo.
1: Super.
0: Vy jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den v podstatě.
0: Zábava, taková zábava, životní náplň trošku.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to pouštěný, no, na zahradě rádia, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak to teda jsem neprosvětlo, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden primát, jste letos první, kdo neuhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje. Prostě tak není každý den posvícení. Třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus, zámek Český Krumlov. A Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky bude pokračovat v úpravách stezky mezi Šerákem a Keprníkem. Někteří turisté a ekologové změny kritizují. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví hledají do studie o vnímání času děti s ADHD. V Litovli fungují 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Dnes má být převážně oblačno, odpoledne s možností přehánky. Zpočátku čekáme místy slunečno, teploty do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Úprava horské stezky mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách bude pokračovat. Proti investici správy chráněné krajinné oblasti za téměř 3 miliony korun se postavili někteří turisté a spolky na ochranu přírody. Tvrdí, že je necitlivá vůči přírodě. Podle Pavla Jurky z Agentury ochrany přírody a krajiny by ale bez úprav mohla dojít ke zhoršení eroze.
2: Tento úsek jevil známky počáteční degradace. A jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
1: Případ výrobce pervitinu s tajnými schránkami a GPS souřadnicemi bude krajský soud v Ostravě znovu řešit koncem měsíce. Podle obžaloby měl Tomáš Kyselý v centru Opavy vyrábět drogu ve velkém. Klíčová svědkyně vypověděla, že na hranicích s Polskem nacházel v plechovce suroviny pro výrobu pervitinu. Podle státní zástupkyně Šárky Kleinové jde zatím o ojedinělý způsob předávání.
3: Občas mívají takzvané mrtvé schránky. Podle výpovědi svědkyně měl získávat efedrin prostřednictvím GPS souřadnic, nicméně policie tady k tomuto informace nemá.
1: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoci zpřesnit diagnostiku této poruchy. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
4: 3, 2, 1. Můžeš.
5: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
6: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně. Často udávají nějaké extrémní odpovědi.
5: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé a návštěvníci Litovle mohou využívat 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Umístěné jsou v místní části na Sobůrky, u koupaliště a v ulicích Uničovská a Žerotínova. Počet pouličních půjčoven bicyklů se tak ve městě rozšířil na 14. Informovalo o tom vedení radnice na svém webu.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě většinou oblačno, dopoledne místy polojasno až skoro jasno. Odpoledne se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 13. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenicku na silnici mezi Žulovou a Černou vodou havarovalo mimo vozovku nákladní auto. Nyní se vyprošťuje. Místo je průjezdné kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Je úterý, pár minutek po 10. dopolední hodině. No a připraven je právě teď pro vás další prázdninová repríza. Tentokrát pořad Dobrá rada se Zorou Ješkovou, která vyspovídala doktora Martina Steinera, který je vedoucím takového spolku, který pomáhá neformálním pečovatelům. Co to je neformální pečovatel, kolik jich u nás máme a tak dále, to se dozvíte právě za chvíli. Hezký poslech.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: O neformálně pečujících osobách si dnes budeme povídat v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc a možná, že se v tom příběhu, který vám dnes tady budeme předkládat v našem vysílání, poznáte právě vy, a nebo možná, že v tom poznáte někoho ze svých blízkých, z rodiny, z přátel, ze sousedů. Tak pokud ano, tak předejte jim informace určitě, které tady dnes uslyšíte. Které nám přinesl do studia Českého rozhlasu Olomouc doktor Martin Steiner, vedoucí projektu Podpora neformálně pečujícím osobám na Olomoucku v realizaci společnosti Edukol a také zakladatel mobilního hospicu Nejste sami. Martina Steinera už vítám tady ve studiu. Krásný den přeji, vítej. Martine, my si dnes budeme povídat právě o projektu, který má podporovat neformálně pečující osoby, ale kdo to vlastně je?
3: Neformálně pečující osoba, ač se to nezdá, tak je téměř každý buď potenciálně do budoucna, nebo kdo se stará zrovna o někoho, anebo o koho se třeba někdo stará, protože už třeba pokročil do věku, kdy potřebuje někoho, kdo mu pomáhá v životě. Takových lidí v České republice jsou stovky tisíc. V současné době jsou odhady zhruba, které říkají 300 tisíc občanů České republiky se o někoho stará, o někoho blízkého, zpravidla o své rodiče nebo také o své děti nebo o svého přítele, přítelkyni a tak podobně. Takže je to obrovské množství lidí a zároveň jsou údaje, které říkají zhruba 2,5 milionu občanů České republiky se o někoho staralo nebo stará.
2: Čili vlastně osoby, které se prostě neobejdou bez péče druhého člověka, tak ti, kteří o ně pečují a trvalé, tak to už jsou neformálně, takzvaně neformálně pečující osoby.
3: Ano, to jsou ti, kteří se nevzdělávali pro tuhle tu práci. To ti formálně pečující, to jsou ti, kteří pracují třeba v domovech pro seniory, v různých sociálních službách. Ale ti neformálně pečující, to jsou ti, na které to tak trošku spadne,
2: ano.
3: Kteří třeba nemají možnost umístit toho svého blízkého v nějaké sociální službě.
2: Nebo nemají to srdce.
3: A nebo možná. Chtějí si ho nechat, chtějí o něj pečovat doma. Ať už z pohledu krátkodobého, protože je řada občanů, kteří se chtějí věnovat na konci života o své blízké, takže to je záležitost třeba několika týdnů, několika měsíců, kdy se v podstatě pohybují na poli paliativní péče, ale je tady obrovské množství a daleko více takových, kteří pečují o ty své blízké dlouhodobě a třeba i roky a podle statistik jen takových, kteří déle než 7 let pečují o někoho, jsou obrovská čísla.
2: A oni vlastně, tito lidé tedy suplují vlastně sociální služby. Dá se to
3: oni
2: tak říct?
3: Oni v podstatě pomáhají
2: bezplatně,
3: udržet.
2: Bezplatně.
3: Ano. A oni pomáhají udržet v podstatě, dalo by se říct, sociální smír, ale to je takový terminus spíš z politiky, ale prostě to, aby ta společnost vůbec fungovala, protože pokud by ti jejich blízcí měli být závislí na službách, které poskytuje sociální systém tohoto státu,
2: ano, ano.
3: Tak by ten stát to nikdy nebyl schopen zvládnout.
2: Opravdu by to nezvládal? Skolaboval by ten sociální systém?
3: Tak tady se prodlužuje délka dožití, že jo, celkem dramaticky. Jen od revoluce se průměrný věk dožití zdvihl o nějakých 10-12 let. To prostě znamená, že těch seniorů neskutečným způsobem přibylo, že lidé jsou sice v lepší kondici díky tomu, že se zlepšují zdravotní služby, zdravotnictví celkově, ale samozřejmě každý máme kdesi ten konec života a on se sice prodlouží, ale ten osud je víceméně stejný nebo podobný pro každého z nás, takže svým způsobem na počet lůžek, které jsou třeba v těch pobytových zařízeních pro seniory, No tak jako ten počet seniorů neskutečně stoupl a příliš nových domovů pro seniory se nepostavilo.
2: Nepostavilo. Ty už se tady zmínil v úvodu, že do skupiny neformálně pečujících, tedy těch, kteří poskytují pravidelnou a často dlouhodobou péči o své blízké, ať už jsou to seniori, partneři, osoby se zdravotním znevýhodněním, děti, že spadá vlastně 800 až 800 tisíc osob, některé odhady hovoří o více než milionu osob, že ta péče je časově a psychicky náročná a vlastně také tím pádem, jestliže je to 24/7, 24 hodin denně, 7 dní v týdně, tak to pochopitelně vede ke ztrátám příjmů, nižší ekonomické aktivitě, no tak se nabízí pochopitelně otázka, když tito lidé pomáhají, tedy ti neformálně pečující, pomáhají udržet náš sociální systém, tak nabízí nebo podchycují je nějakým způsobem také zákony, pomáhá jim nějak stát?
3: Tak částečně ano, protože dnes je ta možnost čerpat alespoň nějakých 30 dnů na ošetřování osoby blízké, ale to se týká speciálně situací ve chvíli, kdy někdo blízký umírá, takže to je taková novinka, ale jinak ti pečovatelé často musí třeba opustit svoji pracovní pozici. Zhruba každý desátý takový pečovatel odchází ze zaměstnání, protože není schopen to zvládat všechno dohromady. Samozřejmě takhle ještě je důležité říci, že se lidé starají o své blízké a jsou těmi neformálními pečovateli, ale nejedná se o takzvané ležáky třeba. Není to zase až tak složitý, ale je to rodič, který třeba potřebuje tu péči alespoň několik hodin denně. Takže člověk je schopen chodit do práce, ale i tak se mu musí věnovat. No a potom v těch složitějších situacích často opouští zaměstnání nebo se musí přestěhovat. Zhruba 12% pečovatelů se stěhuje těm rodičům třeba, protože to nejde dělat takhle na dálku. Velké množství pečovatelů tráví více než 50 hodin týdně tou péči, takže to je opravdu po tom, že to těch 24 hodin denně skoro třeba, protože musí tam třeba i spát, že v jedné domácnosti. Takže tím pádem vlastně velké množství těch lidí je na tom finančně bito, protože jim klesá třeba ten příjem. No. Možná poslední věta k té otázce. Pan ministr Juchelka, když nastoupil na ministerský post, tak řekl, že tuhle tu situaci ohledně neformálních pečovatelů považuje za velice důležitou z hlediska jejich pomoci a mluvil o tom, že už v letošním roce, že by tedy vláda měla projednávat změny zákonů, které by i finančně kompenzovali vlastně tu péči těm lidem, že by nebyli financováni jenom z příspěvků pro toho nemocného, protože to nejsou peníze pro toho pečovatele, ale že by tedy i stát jim měl nějakým způsobem začít pomáhat.
2: Ale než budeme moci poskytnout i tyto důležité informace, tak tady máme hned v té první části projekt podpora neformálně pečujícím osobám právě v realizaci společnosti Edukol. A my si vůbec o tomto novém projektu, jak vznikl, co obnáší, budeme povídat za chvíli tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: My se povídáme dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc o projektu podpory neformálně pečujícím osobám na Olomoucku. Naším hostem je doktor Martin Steiner ze společnosti Edukol a zakladatel mobilního hospice. Nejste sami. My máme na telefonu posluchačku z Přerovska. Dobrý den, vítejte a ptejte se.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Pečuji o tatínka, nejsem ještě v důchodovém věku teda. Vím, že pečujícím osobám by se tady ta péče měla počítat do odpracovaných let. Jak toto funguje? Je to na úřadu práce, budu v evidenci, nebo jak dlouho a takový ty věci kolem, jestli by bylo možné poradit.
0: Dobře, tak děkujeme, můžete v klidu poslouchat, předáme informaci a děkujeme za dotaz. Zatím pěkný den.
1: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
0: Tak otázka na našeho hosta. Martine, co ty na to?
2: No tak to jsou už takové docela detailní informace. Já se nepohybuji v této oblasti, takže jako bude potřeba se obrátit na magistrát města Přerova, na sociální odbor, kde tyhle ty záležitosti určitě paní dostane zodpovězeny přes sociální pracovníky, popřípadě na úřad práce v Přerově, kde vyřizují záležitosti dávek nebo okresní správa sociálního zabezpečení. Omlouvám se, ale detaily opravdu bych nebyl schopen tady v tuto chvíli jako říci dostatečně.
0: Čili ale jak sociální odbor úřadu města, tak okresní správa sociálního zabezpečení. A to jsou právě i ti, kteří tyto vlastně záležitosti mohou zprostředkovat a vlastně i konkrétně vyřídit, pomoci vyřídit, protože tady si povídáme právě o tom projektu, který má pomoci, ale ne o sociálních dávkách. Ano, čili pojďme se teď zaměřit přímo na ten nový projekt, abychom možná vysvětlili trošičku více, jak vlastně ten projekt funguje, co je jeho hlavní náplní a od kdy. Nebo už je to teď zprocesované, takže teď už ten projekt funguje.
2: Ten projekt byl zahájen v půlce minulého roku, ale my jsme absolvovali takové přípravné období, kdy jsme kontaktovali nejrůznější neziskové organizace, které se zabývají zdravotně postiženými osobami. Setkali jsme se v rámci klubu seniorů v Olomouci, protože ten projekt se zaměřuje na Olomouc a blízké okolí, takže jsme navštívili zhruba 20 klubů seniorů, kde jsme představili ty možnosti, nabídli jsme pomoc těm členům, poprosili je o tu distribuci informací mezi jejich blízké kamarády. Samozřejmě spolupracujeme také s magistrátem města Olomouce, s krajským úřadem, kteří nám velmi významně pomáhají k tomu, aby ten projekt mohl opravdu být nápomocný pro ty lidi, kterých se to týká. Takže to je taková přípravná část a jinak ten projekt by měl trvat celkem 3 roky, takže až do poloviny roku 2028. Já pevně věřím tomu, že tím, že skončí finanční příspěvek od Evropské unie, tak že neskončí také naše činnost v této oblasti, protože je to naprosto společensky významná záležitost vůbec se těmhletěm lidem věnovat. A myslím si, že v tom budeme pokračovat i poté.
0: A hlavní náplně toho projektu, jak tedy vlastně těm lidem můžete pomoci?
2: Těch bodů je celá řada, já zkusím alespoň některé z nich tady vyjmenovat, protože my se snažíme jako komplexně pomáhat lidem, kteří tu pomoc potřebují.
0: Jsou vlastně v ponoření v té pečovatelské činnosti.
2: Ano, kteří nejsou odborníci na tu danou záležitost, ale ty problémy, které s tou péčí souvisejí, se jich dotýkají a často si nejsou schopni úplně poradit, protože to má dopady na jejich psychické, fyzické zdraví nebo na ztrátu zaměstnání, tak jak jsme si to v první části říkali.
0: Platí vlastně tady, že vycházíme z toho, že abych mohla poskytovat pomoc někomu, tak na to i já sama musím mít dostatek síly a musím mít prostor na to, abych i sama o sebe pečovala, abych zkrátka potom mohla tu svoji energii dát druhým lidem. A vlastně tomuhle vy chcete pomoci.
2: Tak dá se to tak říci, protože my samozřejmě nechceme nikomu to nutit, tuto záležitost, ale na straně druhé si uvědomujeme, že to je těžká práce, protože pro řadu lidí Například dochází k tomu, že se starají o ty své blízké, když oni sami už dosahují třeba seniorského věku. Že? Nebo po nějakém těžkém úrazu, že prostě z ničeho nic, z hodiny na hodinu jim zůstane partner životní prostě upoutaný na lůžko a teď oni řeší neskutečně složité záležitosti, jak se mají vlastně vypořádat s tím svým životem, jak mají skloubit všechny ty záležitosti, na které byli zvyklí, nebo že byli zvyklí žít třeba ze dvou příjmů a najednou ten jeden tam schází a tak podobně. Takže toto všechno my se snažíme nějakým způsobem pojmout v tom projektu. Jedna část, kterou se zabýváme, a ta možná je taková klíčová, je poradenská práce. My jsme už teď zřídili takzvané kontaktní centrum pro pomoc neformálně pečujícím osobám, které působí sice jako i fyzicky v Olomouci na Velnerově ulici, ale budeme ho přesouvat do dvou dalších míst v Olomouci v klubech seniorů. Tam můžou lidé chodit a můžou se osobně setkat se sociálními pracovníky, s kterými budou moct řešit detailně některé záležitosti, které je právě zajímají. Ale takovou velkou aktivitou, kterou my máme v tom projektu začleněnou, je také to, že my budeme jezdit s těmi našimi poradci do bydliště a přímo v rámci těch rodin budeme prostě jim dopravovat ty naše odborníky, kteří jim budou pomáhat v těch jejich konkrétních situacích.
0: A o tom si budeme víc povídat za chvíli tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hradce, paní Zdenička z Pruskejova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím tenhle suprový pořad a chtěla jsem vám říct, měla jsem semináře laických pečovatelů v Olomouci. Byla jsem už v důchodu, pečovala jsem 12 roků, o maminku do 93 roku, o přítele do 81 roku s Parkinsonem a tetičku do 95 roku s Alzheimerem. Mohu tady o té nemocí psát knihu. Vždycky, když byl měsíc srpen, naříkali a celý noc se jsme nespali a já je hladila, aby prostě spinkali. A teďka všichni odjeli z mého pokojičku do nebička. A od doktorů jsem měla jen chválu a
0: takže
1: to všechno,
0: vy jste
1: co jsem
0: to
1: chtěla.
0: Zvládla jako osoba neformálně pečující léta.
1: Ano.
0: A dělíte se s námi ano o tu zkušenost, že dá se to zvládnout a člověk potom vlastně žije s dobrým pocitem, že pomohl
1: přesně
0: svým
1: tak
0: blízkým. Děkujeme moc za tuhle zkušenost. No. Paní Zdeničko, děkujeme. Naschledanou. Děkujeme. Děkujeme. Máme tady dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Rodiče bych nikdy nedala nikde do domova. Maminka měla v roce 2009 nám na půl těla ochrnula. Já jako dcera jsem se o ní starala s tatínkem a se sourozencím doma. Jako dcera jsem bydlela 7 kilometrů od toho, kde bydleli rodiče. Tak v roce 2011 jsem přestala pracovat a byla jsem s rodičemi doma.
0: Uhum.
2: Doma jsem měla manžela, v roce 2017 maminka zemřela, 96 roků. V tom roce mě onemocnil manžel a zemřel taky 2017. Bolest to byla veliká.
0: Ano.
2: Tatínka jsem si vzala k sobě domů a pečovala o něho. Když přijel ke mně, též měl 96 roků.
0: Takže vy patříte ano, také do té skupiny neformálně pečujících osob a k těm lidem, před kterými skutečně musíme smeknout, protože to takto zvládli. No děkujeme moc také za tuto vaši zkušenost, zde vidět, že opravdu je vás hodně, kteří tyto zkušenosti máte a je důležité o tomto tématu hovořit. Děkujeme moc pro zatím, nashledanou. Děkujeme moc za zkušenost. Další zkušenost a reakci tady máme SMS-kovou, píše paní Hanka. Dobrý den, jenom moje zkušenost. Před 10 lety onemocněla moje dcera, která měla 3 malé děti. Starala jsem se 2 roky o všechny. Dali nám tehdy 800 korun. Ale díky skvělé paní ředitelce, která mi to umožnila, zřejmě asi to pečování, možná paní ředitelka v práci, která umožnila nějakou možná úpravou pracovní doby a tak dál, vše dobře dopadlo a moc mi tato zkušenost prospěla. To nám píše paní Hanka, asi jsou to zkušenosti, které v člověku pak zůstanou a úplně změní jeho pohled na život. Je to tak?
3: Určitě. Já bych aspoň takto dodatečně také chtěl poděkovat za ty reakce, které tady zazněly, protože to je příkladem toho, jak to opravdu často vypadá a je mnoho takových lidí, kteří opravdu mají takový jakýsi morální závazek vůči těm svým blízkým, chtějí jim pomoci, že ho chtějí jim také něco vrátit a tak dál. Takže to je vynikající, to je nádherný, že lidé opravdu jsou ochotní takovou službu předat. Samozřejmě, ale vždycky je to komplikovaný nejenom z toho pohledu, co jsme říkali, jako že se zhorší třeba ten psychický stav, nebo že finančně jako na tom člověk jako není tak, jako když chodil do práce, ale jsou tady záležitosti i třeba takového soukromého života, že ten člověk najednou prostě se věnuje tomu blízkému a přestává mít sociální kontakt se svými kamarády, přestává třeba se věnovat sám svým koníčkům, všechno koncentruje prostě na toho druhého a tím pádem mu také ubývají jak ty psychické, tak i ty fyzické síly. Ty nemoci, které přicházejí na ty naše blízké nebo do jakého stavu se dostávají, tak jsou kolikrát velmi složité na to, aby to člověk byl schopen zvládnout a speciálně ve chvíli, kdy opravdu na to nemá třeba tu kvalifikaci, kdy má tu nejlepší vůli se o někoho starat, ale neví pořádně jak. Takže to jsou opravdu závažné záležitosti, jako třeba to, že člověk přestane jezdit na dovolenou. Že?
0: Ano.
3: Najednou prostě není schopen. Tady jako třeba jsou údaje, které říkají, že zhruba jenom 1/5 těch neformálních

0: pečujících osob i nadále je schopna jezdit na pravidelné dovolené. Jo. Takže oni jsou uvázaní prostě doma a najednou ten kontakt prostě s tím ostatním okolním světem ztrácejí.
1: A proto vlastně jsou tady takové skupiny a takové projekty, jako třeba podpora neformálně pečujících osob na Olomoucku pod společností Edukol, které právě tedy mohou pomoci. Já to jenom zopakuji, jak se skupinovými aktivitami pro tyto pečovatele, se vzděláváním, s relaxačními aktivitami, s individuálním poradenstvím, to tady bylo také řečeno, psychologické, právní, finanční, sociální, zdravotní, paliativní, no a samozřejmě také i vzdělávání pracovníků na obcích, kteří vlastně pak mohou pomoci dalšími konkrétními radami. Ale jakým způsobem vlastně tohle všechno například je hrazeno? Jakým způsobem se vlastně třeba na tento projekt nakontaktovat? Lze to jednotlivě, nebo se to musí ve skupinách? Takže o tom všem podrobně za chvilku, možná, že pokud byste si chtěli třeba i poznamenat nějaké konkrétní adresy nebo telefony, takže zůstaňte, nachystejte si tušky, papíry a určitě to ještě ve zbývajícím čase stihneme.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc si povídáme o podpoře neformálně pečujícím osobám na Olomoucku, ale máme tady například jeden dotaz ze Šumperska. Píše paní Vlasta, dobrý den, můj dlouholetý kolega, 55 let, skončil v práci, odešel z ní, a to proto, aby se mohl starat o svoji sestru, která má 51 roku a je ležák. A chci se zeptat, na co všechno má můj kolega nárok, když odešel z práce, případně na koho by se mohl obrátit s radou. Začal s kým, respektive z práce odešel před měsícem. Takže asi na prvním místě finance. Jak se zajistit v té situaci? Kam se obrátit?
1: Záležitosti financí, které se týkají různých příspěvků na péči, příspěvků okamžité pomoci, se vyřizují na příslušném úřadu práce. Takže to si myslím, že to je jako důležitý krok, téměř číslo jedna. Záležitosti zase z hlediska zabezpečení třeba i toho důchodového, tak to je záležitost okresní správy sociálního zabezpečení. Určitě je dobré třeba v případě, že člověk chce jenom takhle poradit, tak se zastavit na, nebo zatelefonovat, kontaktovat lidi z městského úřadu Šumperk, vždycky v rámci ORP jsou sociální odbory, takže tam ty záležitosti poradenství se dají jednoduše vyřešit. Ale jinak jsou také poskytovatelé sociálních služeb, kteří mohou být nápomocní a určitě z hlediska třeba i nějaké té sociální služby by bylo dobré kontaktovat v Šumperku buď Charitu, nebo Pontis Šumperk, to jsou takové hlavní organizace, které ty služby nabízejí. A nebo zase z hlediska pomoci těm neformálně pečujícím, tak jak tady mluvím o tom našem projektu, paní Zdenka Hruba je vynikající pracovnice Charity Zábřeh, která už léta se věnuje neformálně pečujícím na Zábřežsku, Šumpersku, takže bych odkázal paní, ať předá ten kontakt prostě na paní Hrubou na Charitu Zábřeh a tam určitě jim pomůže.
0: Vy vlastně ve svém projektu podpora neformálně pečujícím osobám, konkrétně teď tady na Olomoucku, nabízíte vlastně těm pečujícím osobám celou řadu aktivit. Kolik to stojí a jak se vlastně lidé do těch aktivit mohou zapojit? Jakým způsobem?
1: Tak důležité je říci, že my v podstatě díky financování z Evropské unie máme ty služby zdarma, poskytujeme všechno, co se týká těch jednotlivých aktivit zadarmo. Je toho celá řada. Já bych odkázal nejlépe na naše webové stránky, kde je to všechno popsáno, včetně různých telefonických kontaktů, e-mailů a tak podobně. Ty webové stránky, je to docela jednoduchý www.neformálněpečující.cz bez háčku čárek, neformálněpečující.cz. Tam si lidé můžou prohlédnout jednak kontakty na kolegyně, které jsou připraveny telefonicky odpovídat. My teď máme zřízeny dvě ještě centra, kde osobně je možno dojít a poradit se se sociálními pracovníky, kteří jsou z magistrátu města Olomouce a spolupracují s námi takto úzce na projektu. A to je taková možnost, kdy v klubech seniorů na Polské ulici, Polská 57 v Olomouci, vždycky v úterý, každé úterý od 3 do 5 hodin je možnost potkat se sociálním pracovníkem. A úplně stejně, ale ve čtvrtek od 3 do 5 na Tererově náměstí 2 v prostorách klubu seniorů. A vždycky každý týden bude sociální pracovník přítomen a tyto záležitosti je schopen řešit.
0: Čili ať už vlastně na tom telefonu nebo těch telefonech, tak v těchto klubech seniorů na Polské nebo Tererově náměstí, čili tady úterý anebo čtvrtek, je možno vlastně sehnat nebo získat takové ty vstupní jakoby informace, které pak člověka nasměrují dál, buď na další odborníky, nebo na další instituce, a nebo třeba vlastně napomohou s přihlášením se do těch aktivit, které těm pečujícím, neformálně pečujícím osobám nabízíte. Je to tak?
1: Ano, ano. V podstatě já to říkám takto, protože směřuju ty dotazy příslušné spíše na ty sociální pracovníky nebo na kolegyně na těch telefonech, protože často jsou to komplikované záležitosti a to tady není možné v této relaci třeba vysvětlovat. A já také nerozumím úplně každému detailu, protože každý řeší trošku něco jiného. Jo, ale určitě toto by bylo dobře. Navíc, pokud by posluchači měli zájem zúčastnit se některé z našich vzdělávacích akcí, které jsme vypsali
0: a
1: celá řada zdarma, tak bych je rád odkázal na ty naše webové stránky www.neformálněpečující.cz, kde se můžou do těch kurzů přihlásit a myslím si, že budou velice spokojeni, pokud budou ochotní tedy ten čas trávit tím, že přijedou na dopoledne do Olomouce, kde mohou vyslechnout zajímavé věci, které se týkají právě toho pochopení, jak přistupovat ke svým blízkým, o které se starají.
0: K celé té problematice, ano, což je velmi důležité, protože abychom pokud můžeme pomoci nebo chceme pomoci svým blízkým, tak musíme pečovat i o sebe, abychom třeba nevyhořeli vlastně. A mohli bychom vlastně teď v tom zbývajícím čase udělat vlastně takovou shrnující informaci vlastně k tomu, co dělat v případě, že se dostanu do situace, že se stanu takto neformálně pečujícím člověkem. Opravdu, jak jsi říkal, může se nám to stát ze dne na den a můžeme se stát pečovateli o dítě, partnera, seniora, zkrátka, a nebo třeba, jak tady psala naše posluchačka o svoji sestru, jak začal pečovat její kolega. Takže možná takových pár bodů. Mě tak první napadá, co bych asi zjistila první, rozhlédla se po svém okolí rodině, kdo mi může být nápomocen, kdo do toho
1: Určitě.
0: Půjde se mnou.
1: Já bych to předřadil, já bych řekl neklesat na mysli, protože prostě samozřejmě člověk jako toho má plnou hlavu, co se to stalo, že se to stalo zrovna jemu nebo tomu jeho miláčkovi, tomu blízkému. Samozřejmě to jsou strašně nepříjemné záležitosti, ale to neznamená, že tady není nikdo, kdo by nám v těch záležitostech mohl pomoci, kdo by byl ochoten. Jsou taky třeba takové statistiky, které říkají, že veliká většina těch, kteří se o někoho starali, by rádi přenášeli ty své zkušenosti na další lidi.
0: Ano.
1: To je škoda, že to nedokážeme my tady jako v naší společnosti tolik podchytit, ale jsou takoví lidé, takže určitě i toto. Ale když odhlédnu od úřadu, jako je Úřad práce České republiky nebo Okresní správa sociálního zabezpečení, úředníci na městech,
0: ano, tam řešíme i ty příspěvky, finance.
1: Tak jsou tady také řada neziskových organizací, které se starají, poskytují ty sociální služby, jsou nakloněny a jsou připraveny na to pomoci v těch složitých situacích aspoň částečně odlehčit.
0: Tak, a to je důležité, že víme, že se opravdu máme kam obrátit. Nezůstávejte v tom sami, pokud se do takovéhle nějaké situace dostanete. Podle toho, jak nám zvoní telefonní linka, jde vidět, že řada z vás má podobné zkušenosti. A já bych to celé možná uzavřela jedním vzkazem SMS-kovým, který nám poslala věrná posluchačka, jak píše: je mi 67 let a zkušenost s péčí o rodiče 90 a 87 roků mám. Měla jsem minimum volného času sama na sebe, ale ničeho nelituji. Měla jsem jim co splácet. Nelituji toho, věrná posluchačka.
1: Krásné.
0: Děkujeme za to. Doktor Martin Steiner, vedoucí projektu Podpora neformálně pečujícím osobám na Olomoucku v realizaci společnosti Edukol, byl dnes tady s námi v Dobré radě. Moc děkujeme za všechny ty dobré rady, tipy, podporu a hlavně za to, že lidé vědí, že na to nemusí zůstat sami. Díky moc.
1: Přesně tak.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji.
0: Zora Ježková pro vás dobrou radu připravila. Blížíme se k 11. hodině. Čekají nás nové zprávy.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a Marien.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Ministryně financí jedná na pražském letišti se stávkujícími odboráři. Hasiči zasahují u požáru stohu v Hlučíně. Vedení Javorníku nechá dovybavit Polytechnické centrum základní školy. Dnes čekejte převážně oblačno, odpoledne se místy objeví přehánky, teploty do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denisy Hejtmánkové funguje bez omezení. Hasiči likvidují požár stohu v Hlučíně na Opavsku. Oheň propukl včera odpoledne. Do areálu zemědělského družstva zamířilo 12 požárních jednotek, včetně speciální techniky. Obyvatelé by neměli větrat, dokud neskončí bezpečnostní opatření. Lidem v okolí pak dorazí hromadná SMS zpráva, říká mluvčí hasičů Kamila Langrová.
4: Na místě aktuálně zasahují 3 jednotky hasičů a také jednotka záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky s pasovým rypadlem, které rozhrabává to hořícího seno a předpoklad nasazení hasičů je minimálně ještě celý dnešní den.
3: Polytechnické centrum základní školy v Javorníku na Jesenicku dostane nové vybavení za více než 7 milionů korun. S výběrem dodavatele chce samospráva začít na konci letních prázdnin, upřesnila nezávislá starostka Irena Karešová.
5: Základní vybavení pro zahradnické práce, u těch dílen samozřejmě i stoly s vybavením ve smyslu těch dlák, kladívek, šroubů a šroubováku a podobně, plus promítací technika a v druhém patře je robotická učebna s tím, že tam přijdou jakoby stroje na 3D tiskárny.
3: Začíná další fáze likvidace dolů ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude ode dneška až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 tisíc kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou 2 jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude na střední Moravě většinou oblačno, odpoledne se místy vyskytnou přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Silnice mezi Žulovou a Černou vodou je stále průjezdná jen Kyvadlově. Z příkopy se tam vyprošťuje havarované nákladní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Stále posloucháte dopolední vysílání s Českým rozhlasem Olomouc. Zdraví vás Vilém Pospíšil. Je úterý 21. července, pár minutek po 11. hodině. A kam vás vezme Český rozhlas za malou chvíli? Vydáme se do zoo, a to dokonce dvakrát. Nejdříve do té velké na Svatý kopeček u Olomouce. Představíme vám v našem prázdninovém seriálu dalšího jejího obyvatele. No ale potom také do mini zoo v Dolní Sukolomy, kde probíhá dětský tábor. Na místě je náš kolega reportér Aleš Spurný, takže se s ním spojíme a připraveny jsou také další babské rady, tak jak jste zvyklí okolo 3:15. Do toho spousta hudby, jako první třeba Michal Tučný nebo Jaromír Nohavica.

bych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak nemusí jen tak sedět. Můžou spolu vyrazit na nějaký ten výlet občas, no a třeba i do zoo a do té olomoucké, která v letošním roce slaví 70. Jestli pak jste věděli, že kočkodani jsou nejrychlejšími primáty. Právě za kočkodany husarskými vás dnes vezmeme na Svatý kopeček. Olomoucká zoo je chovala už na počátku 70. let. V té novodobé historii potom od roku 2003 a od té doby se tam také rozmnožují. Mládě má teď i jedna ze tří samic, které společně se samcem žijí ve výběhu nedaleko vstupu do zahrady. Kočkodani husarští jsou výbornými běžci, během dne dokáží ujít za potravou až 25 kilometrů. Pokud se ale cítí být v ohrožení, bez problému můžou vyšplhat i na strom. A právě k ním se pojďme podívat v dalším díle prázdninového seriálu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kočkodani husarští mají velký prostorný výběh, kde v těch letních měsících můžete právě vidět nejčastěji, kde si rádi vyhřívají na sluníčku. Mají tady parkosy i stromy, na které si můžou vlézt. Oni ti kočkodani jsou převážně teda pozemní opice, ale ty naše můžete vidět často i právě v těch korunách stromů.
2: S chovatelkou Martinou Palíkovou stojím u poměrně vysokého plotu. Kočkodani dost rychle běhají.
1: Jsou to vlastně nejrychlejší primáti na světě, dokážou běhat tou rychlostí dokonce až přes 30 km v hodině, možná i více. Ano, tady vidět třeba i u toho našeho samce, když člověk třeba hlavně po té zimě vypustil ven, tak první co, tak opravdu začal pelášit po tom celém výběhu. A nebo když se třeba tady spolu kočkují, tak to jako člověk je nestihne pořádně ani zachytit pohledem.
2: Kočkují se kočkodani, my teď máme klid, ale oni dokáží vydávat velmi silné, jasné zvuky.
1: Ano, ono se sice říká, že je to primát, který je, dá se říct, nejtišší, ale podle mě opak je pravdou, protože oni se mezi sebou tím zvukovým projevem dokomunikovávají dost často. Upozorňují třeba na různá nebezpečí, nebo právě třeba když zahlednou mě jako ošetřovatele, když jdu například krmit. Tímto způsobem si vlastně dávají najevo pozor, někdo jde, nebo bacha, už je zase tady.
2: Kousíček popojdem, protože na ně budeme mít krásný výhled. Dnes svítí sluníčko, takže oni si to užívají a jsou pospolu.
1: Teďka hodně drží spolu, snad asi kromě toho samce, tím, že se nám vlastně narodilo to mládě, tak ta samice si trochu teďka buduje to dominantnější postavení a ten samec je na tom teda bohužel nejvíc bitý. Ale jinak spolu dokáží i vycházet, jde vidět, že tam prostě i s tím samcem probíhá takový ten, jak se mu říká, grooming, že se různě opečovávají, obírají si tu srst. Můžeme to třeba teďka právě vidět tam i u těch dvou samic, kdy jedna z nich má na sobě to mládě.
2: Je pravda, že když je někde nebezpečí, tak samec zařve, ale do boje pošle samici?
1: Bývá to tak. Já už jsem to tady dokonce jednou zažila, teda naštěstí samice do boje nešla, ale ten samec opravdu seděl na vrcholku toho stromu, viděl prostě nějaké nebezpečí, které se mu nezdálo a fakt začal vydávat takový ten štěkavý hlas těch kočkodanů, což jsem se i já, která jsem to slyšela poprvé, fakt jako zastavila a čekala, co teda bude. Samice ty hned pozorněly, ale naštěstí to nedošlo do takového stádia, že by museli vyrazit do boje.
2: A také mě velmi zaujalo, že oni dokáží odlišit zvukově, jaké nebezpečí jim hrozí.
1: Oni vlastně mají několik zvukových projevů na základě právě toho, o jaké to nebezpečí se jedná. Takže když je to třeba pozor výstraha, tak začnou spíš tak štěkat. Když už je to jako, že opravdu se něco děje, když uvedu příklad, musíme třeba odchytnout kvůli očkování a podobně, tak to už je opravdu takový jako hodně silný hlasitý štěkot, to se nedá ani prostě napodobit, ale jde tam prostě vidět ten rozdíl v těch zvukových projevech.
2: Okolo nás prošla mateřská školka velmi početná a myslím, že se jim muselo líbit to, co kočkodani mají v tom výběhu, protože to vypadá jako takové velké prolézací dřevěné hřiště.
1: A je pravda, že hodně návštěvníkům to právě připomíná to hřiště. Můžete vidět, že tam je třeba zavěšené i různé ty hamaky, ve kterých se můžou houpat nebo se do něj jenom tak vlastně vyvalí a odpočívají. Občas jim tam věšíme i takové různé hady, do kterých se dá zastrkat žrádlo, aby měli takový enrichment, potřebu si tu potravu třeba různě hledat, vytáhnout, ale dáváme jim to jednou za čas, aby se na to zase úplně nezvykali. A snažíme se jim třeba i v létě to ovoce, když je krmíme ven, tak různě jim to právě rozmístit po tom výběhu, ať si s tím musí dát trochu práce a nemají to vyloženě naservírované.
2: Teď tedy mají siestu, odpočívají, ale co dělají během dne?
1: Tak právě nejčastěji hlavně odpočívají. Což jim trochu závidím. A jak jsem říkala, probíhá tam třeba i ten různý grooming. Ono to vlastně jak kdyby i združuje tu skupinu, upevňuje jejich pouta, kdy se opravdu navzájem různě opečovávají. Pak samozřejmě tam třeba i různé to kočkování a to mládě, které už třeba teďka v současné době slézá i z té matky, že není neustále na ní, který se postará o ty největší lumpačiny, kdy třeba blbne s těma tetama.
2: Ten výběh je prostorný, je krásně osluněný, ale jsou tady i prostory stinné, takže se mohou schovat, mohou si tady hrát. A v levé části je taková malá budka, to je jejich úkryt, oni jsou tady prostě doma?
1: Ano, je to vlastně, dá se říct, takové zimoviště. Přes zimu tam tedy bývají zavření, protože v těch zimních podmínkách nemůžou být venku, mohly by jim vzniknout omrzliny a podobně. A jinak to samozřejmě mají i jako takový úkryt v létě, třeba před nepříznivým počasím, když přijde nějaký déšť a podobně. A nebo když je třeba venku chladněji, tak se tam jdou schovat a zahřát.
2: Ze zoo na Svatém kopečku Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k rocku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
1: Dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

To byl Jiří Korn a jeho Dík. Já samozřejmě děkuji vám, že posloucháte dopolední vysílání s Českým rozhlasem Olomouc. Za malou chviličku se spojíme s naším regionálním stopařem Alešem Spurným, který vyrazil do Minizo, kde jsou právě teď děti na letním táboře. To ale až za malou chvíli, ještě předtím zaspívá Madonna.

0: Velikou zoologickou zahradu na Svatém kopečku u Olomouce jsme už dnes navštívili. Právě teď se ale vydáváme do minizoo v Dolní Sukolomi, kde právě probíhá dětský tábor a na místě je náš reportér Aleš Spurný. Aleši, ahoj, dobrý den.
1: Krásné dopoledne z minizo u Běloušků, to se taky jmenuje podle velkých bílých koní, kteří tu žijí a to jsou jedny ze zvířátek, které se tu stýkají s dětmi, jejich tu spektrum, jejich tu spousta. Je tu také Adela Axmanová, která to celé tady stvořila, tenhle ten zvířecí svět. A jak dlouho už máte tuhletu minizo? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak koníky tady máme už takových 15 let, ale minizo jako taková funguje přibližně 3 roky.
1: Odkud jste vzali ty Bělouše?
2: Bělouše jsem dostala od mého tatínka, který i ranč začal stavět, začal se tomu věnovat a potom to tak nějak zůstalo pro nás.
1: Když jsme vstoupili, tak jedna babička, jak vy jste říkala, šla rovnou stříc a byla velmi kontaktní, hodně ráda. Byla, když jsme ji poplácávali a hladili. Má to ráda i od dětí, ona je hodně vysoká, jestli na ní ty děti vůbec dosáhnou.
2: Ano, babička Andorina je kladrubská kobylka, která miluje kontakt jak s dětmi, tak s dospělými, dokáže hodiny stát a nechat se hladit a mazlit. Děti se po ní můžou válet a užívá si tu jejich péči.
1: Já se chci zeptat tady vás, nebojíte se těch velkých koní?
3: Ne.
1: A které zvířátko máte nejradši, které je vaše nejoblíbenější? Tak počkejte, po řadě.
4: Lukas je vlastně český teplokrevník, je to tady největší koník a má 23 let a já ho mám nejradši vlastně, on je nejhezčí.
1: A ty máš kolik?
4: 9.
5: Moje nejoblíbenější zvířátko tady v minizoo je králík.
1: Jak si s ním hraješ, s Arnoštem?
5: S Arnoštem si hraju tak, že někdy ho mazlím, někdy i za ním utíkám, dneska jsem ho i venčil.
1: A tobě je kolik?
5: 8.
1: A tobě?
6: 3.
1: A tobě?
7: 6.
1: A ty máš nejradši jaké zvířátko tady?
7: Kozy.
1: Kozy? A vy jste mi tady říkali, že tady máte také jednu ovečku. Kdo má rád tady tu ovečku na vodítku? Všechny mají rádi ovečku na vodítku. A jak se jmenuje ovečka?
8: Bubla.
1: Bubla, bublinka. Nám tady paní Axmanová říkala, že to je velmi neoblíbená ovečka, že vyhledává spíše společnost lidí, než toho stáda, které tu taky máte tady.
2: Ano, ovečku jsme si přivezli od paní, která ji odchovala na flaštičce a ovečka byla zvyklá žít jenom s lidmi a s pejskama, takže ona miluje nás, miluje děti a miluje pejska.
1: Chodí s vámi domů jako pejsek?
2: Ano, chodí.
1: Spí s vámi?
2: Ano, spí s námi v posteli. Dostane plinku a je doma.
1: Takže takováto zvířátka tady, my jsme všechna určitě nevyjmenovala, co dalšího? No velkou atrakcí musí být lamy, alpaky, protože to jsou zvířata, jak kdyby je někdo vystřihl z nějakého animovaného filmu.
2: Ano, alpaky jsou velkým lákadlem, chodí krásně na vodítku právě jak pejsci a narodilo se nám nové lamátko, má 1 měsíc a takže postupně lamátko učíme na kontakt s dětmi i s dospělými a myslíme si, že s ním bude ještě spousta legrace.
1: To je moc pěkné, protože je tam samec samice, černý a bílý jedinec a mají hnědé děťátko.
2: Ano, je to tak, hezky se nám to namixovalo.
1: Odkud ty alpaky pochází?
2: Alpaky pochází z Jižní Ameriky, ale ty naše pochází z Ostravy a z Úsova.
1: Když sem přišli ze severu a z vyšších poloh, tak jak se jim tady daří nahané? Není jim tu moc vedro?
2: Samozřejmě bylo by jim vedro, ale jednou za rok je necháme oholit a zkontrolovat panem veterinářem a takhle krásně zvládají i ty největší tepla.
1: My jsme tady obklopeni taky hřištěm. Co tady děláte na tom hřišti?
9: Já lezu ráda v tunelu.
1: Kdo to dokáže říct, co tady děláte?
9: No, my rádi tady děláme takový ty překážky.
1: Já jsem viděl, že děti tady hodně prolízají takovou trubkou, běhají. Teď jste hráli nějakou hru takovou na štronzo, jak se to jmenuje? Cukrká limonáda se to jmenuje. Co všechno tady s těmi dětmi ten týden děláte?
2: Každý náš tábor má své určité téma. Třeba tenhle týden máme zvířecí detektivové, takže dneska jsme poznávali zvířecí stopy. Děti měli za úkol poznat, kterým zvířátkům patří. Zítra nás čeká třeba odlívání odlitků. Každé dítě si vybere svoje zvířátko, nechá si otisknout stopu a samozřejmě k tomu přidáváme každý den ježdění na koních, právě různé hry, aktivity, venčení zvířátek. Snažíme se, aby každý den byl trošku jiný, ale především samozřejmě zaměřený na zvířátka.
1: Jak jsme slyšeli, to věkové spektrum je široké. Inspirují se děti vzájemně mezi sebou tím, že každý je vlastně v jiném věku?
2: Ano, přesně tak. Máme tady děti

0: od nejmenších, od 3letých až po slečny, který má třeba 14 let a inspirují se krásně. Právě nejmenší děti vidí od těch starších, že se nemusí ničeho bát, učí se od nich a ti starší zase rádi pomáhají, takže si myslím, že se to krásně doplňuje.
1: Hezky se doplňuje tedy i ten prostor, hřiště, tady vlastně i na košíkovou nebo na volejbal a vedle ten areál toho vašeho minizoo.
0: Ano, přesně tak, máme minizoo v klidné části Dolní Sukolomy a hned vedle je krásné obecní hřiště, které taky využíváme.
1: A když se potřebujete schladit?
0: Tak máme bazén, anebo hned za stájí teče řeka, kam si chodíme taky rádi schladit nožky. Někteří se tam koupou i celý.
1: Další tábory už jsou obsazené?
0: Máme obsazenou kapacitu, kdyby někdo chtěl se ještě přidat, nějaký místečko by se našlo, ale v podstatě máme obsazeno.
1: A kdyby se jenom někdo chtěl přijít podívat, jít na vycházku s dítětem sem k Uničovu do Dolní Sukolomy a poplácat si nějaká zvířátka, nakrmit třeba?
0: Určitě, dá se k nám přijít kdykoliv po předchozí domluvě a právě nabízíme sezení na koníkách, prohlídku minizo a zanedlouho znovu i procházky s alpakami.
1: Z Dolní Sukolomy Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré Vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě dospíval Richard Miller svoji asi nejznámější pecku Po schodoch z 80. let. Teď už je připravena Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Nebude zpívat Jarka, ale řekne vám něco o pažitce. Dozvíte se, jak ji udržet v dobré kondici a proč rozhodně nevyhazovat její květy.
1: Babské rady.
2: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Connells a jejich 74-75, to je píseň, která právě teď dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za malou chvíli jsou tady aktuální zprávy, které vám přinese Igor Polák, potom poledne a písničky na přání. Krásné úterý vám přeje Vilém Pospíšil.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Plánované přerušení dodávek elektřiny omezí v pátek služby prostějovského magistrátu. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů. V Přerově zahájí tento týden provoz nové dětské hřiště s vodními prvky. Odpoledne čekejte oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. S komplikacemi při vyřizování svých záležitostí musí v pátek počítat klienti prostějovského magistrátu. Důvodem je plánovaná údržba trafostanice, která si vyžádá přerušení dodávek elektřiny, řekla mluvčí města Jana Gáborová.
2: Přestože se jedná tedy zejména o budovy na náměstí TG Masaryka, tak některé ty registry jsou propojené, takže se v podstatě ta nedostupnost elektronických služeb může týkat i ostatních pracovišť. Chtěli bychom tedy požádat, aby lidé zvážili návštěvu magistrátu v jiný den, pokud potřebují něco vyřídit, tak aby to právě nenechávali na ten pátek 24.
0: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci, to vláda odmítá. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. Například v Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Nové hřiště s vodními prvky budou mít od čtvrtka k dispozici děti v Přerově. Dělníci ho postavili ve vnitrobloku ulic Bratří Hovůrkových a Svisle. Podobný areál už ve městě funguje druhým rokem v Sokolské ulici. Investice do nového hřiště vyšla na 3 miliony a 700 tisíc korun. Polovinu nákladů radnice zaplatila z dotací. Pokračuje Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
3: Dominantou areálu je soustava vodních struh, doplněná interaktivními prvky, mezi nimiž nechybí stavidla, žlaby, vodní kola ani mostky. Děti si zde zábavnou formou vyzkoušejí principy proudění vody a mohou sami ovlivňovat její tok. Chtěli jsme vytvořit prostředí, které je potěší, bude mít i vzdělávací hodnotu a kde můžou společně trávit volný čas celé rodiny. Sport.
0: Cyklisty na Tour de France čeká po dnu volna individuální časovka. Do 26 kilometrů dlouhého úseku vyjede ve žlutém dresu vedoucího závodníka a 5minutovým náskokem Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegorda. Jak by k posledním 6 etapám mohla přistoupit Pogačarova stáj, odhaduje český závodník na Tour Pavel Bittner.
4: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top ten. Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přeháňkami, teploty 19 až 23 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Hodně opatrní, buďte na dálnici D35 na 293. kilometru na úrovni dolního újezdu ve směru z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. A proč? No protože po dálnici tam jede cyklista.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý odpoledne vám. Pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Písničky na přání začínají ve stejný čas jako kdykoliv jindy. Telefonní číslo 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: Písničky na přání startujeme s paní Janou z Hanušovic. Dobré poledne.
1: Dobrý poledne všem v rozhlase a také všem posluchačům. A prosím, zahrajte pěknou písničku pro naši maminku, babičku a prababičku paní Vítězslavu Zatloukalovou z Olomouce k dnešnímu svátku. Drahá maminko, přejeme ti mnoho božího požehnání, hodně štěstí, zdravíčka, ať si stále svěží babička. Moc tě máme všichni rádi, velkou ti pusu posíláme. To vše ti z celého srdce přeje dcera Jana s rodinou z Hanušovic, pravnoučátka Lilinka, Filipek, Ryšánek a Florinka, vnuci Čestmír a Laďa s rodinami, dcera Silva s rodinou z Kanady a rodinní přátelé Vlaďka a Kája z Hanušovic. Děkuji vám mnohokrát.
0: Pěkně zdravíme a tady je vybraná písnička.

0: rozhlasu Olomouc paní Vlastu Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomášku. Já vás zdravím a děkuji vám za výběr písničky. Jsem odhodný člověk. A prosila bych, Božen Selnicnerové k narozeninám. Já jsem se nedovolala Boži. A pozdravuju taky Jiříka. Potom Vítěvi Juříkovi ze Žilové. Všechno nejlepší. Zdravím celou rodinu Juříkovou a do Šedné vody. A potom ještě Lidušku Uchytilovou, Zlatičko, Elišku z Václavova. Noho jsem ji neslyšela, teď se ozvala, tak ho pozdravuju. Zdravím trochu líp. A Broničku s Boženkou. Moc je zdravím, omlouvám se. Boženko, ozvi se, prosím. A to je všechno. A děkuji. A Robertovi do Olomouce. A to je všechno, Tomášku. A děkuji vám moc krát.
0: Pěkně zdravíme paní Vlastu do Krnova. Přidáváme SMSku pro paní Marcelu Špilerovou ze Šumperka, která slaví dneska 80. narozeniny. Přejeme vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, cestovatelské zážitky a radosti přeje sestřenice Vlasta s celou velkou rodinou. A písnička je k dnešnímu svátku také paní Víti Badalové ze Zábřeha. Blahopřeji Miluška, Matyáš a Samík.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc pokračují. Vítáme paní Marii z Červené vody. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat popřát paní Morávkové do Tazenice narozeninám a paní doroštění Pospíšilikom bych chtěla pěknou písničku poslat. A písničku jsem vám řekla.
0: Písničku jsme nalezli, rádi pošleme těm, které jste uvedla. Věnování patří také do Přerova, teď je Olince, do Veselíčka, teď je Ivaně s Eliškou, do Újezda pro všechny Házovy, do Oseka nad Bečvou pro Jarušku Jádlovou, Lidušku Ročkárovou a Staňku Zapletalovou a také pro mého manžela Vašíka, píše posluchačka Maruška. Věnování je také k narozeninám naší kamarádce Marušce Zapletalové do Loštic. Maru, vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku s Vojtou, to ti srdečně přejí sedláčkovi.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Jsou to písničky na přání a na telefonu paní Eva Skrnová. Dobré poledne.
3: Dobré poledne, pane Tomášku. Já vás zdravím, celý váš kolektiv Českého rozhlasu a všechny posluchače. Písničku chci nechat zahrát paní Květušce z Bohutína, Marušce, paní Tihlaříkové a paní Tihelkové. Potom ještě také pizzerii, kolektivu pizzerie na Družstevní ulici. Děkuji vám, pane Tomášku, za vyhledání písničky a těším se na další volání. Děkuji moc a nashledanou.
2: Tak to byla paní Eva Skrnová, naší kamarádce k narozeninám Alence Šmoldasové do Kovářova. Hodně krásných dní prožitých ve zdraví a spokojenosti. A anděl strážný a tě chrání, píše paní Anička. Věnování holkám do Žulové, to je také paní Marci a Jitce, dále Helence do Uhelné, Vlastině do Krnova, Standovi do Bernatic a Miladě do Přáslavic. Pěkné písničky, hezký den a dobré zdraví přeje paní Anička z Vápené.

0: Josef Laufer zpíval na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a paní Marie z Bochoře je připravena se svým přáním. Dobré poledne.
1: Dobrý den. Prosím vás, zahrajte panu arcibiskupovi olomouckému, panu Nuzikovi, jeho 60. narozeninám, které se ve vší svěžesti dožívá 25. v sobotu července. Děkuji vám.
0: Rádi pošleme písničku a zároveň přidáváme pozdrav také sedláčkovým do Újezda a ještě pro paní Věrušku z Olomouce. Děkuji za milé přání, také hodně zdraví přátelům Lídě Uchytilové, Miladě do Přáslavic, Julii do Přerova i paní Zdeně do Holubic a Věrce s Adámkem, tak to píšou přátelé. A pak je tu ještě věnování sedláčkovým do Újezda a to je od Aleny s Karlem.

0: Vánoční písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Paní Marie z Hrabišína je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, i vám přeji. A já dnes posílám srdečný pozdrav do Hrabišína, kde slaví krásných 90 roků moje dlouholetá kamarádka z Hrabišína. A byla to má dlouholetá, to je pravda, a byla i učitelkou mým dvěma synům a je stále mou sousedkou. A já ti, Maruško, za to srdečně děkuji. A chtěla bych ti říci, že každé jubileum je krásný věk, za který patří velký věk. Je to věk zralosti, čas pohody i starosti. A pro další dny a roky života přeji štěstí, lásku, spokojenost, radost i spokojenost a veselost. A tu nenahraditelnou hodnotu lidského života, co je nutná v životě zdraví. To ti přeje Marie a synové. A vám, pane Tomáši, srdečně děkuji. Mějte se hezky, těším se na hřebíky a tak dále další pořady. A mějte se moc hezky a buďte zdraví a šťastní. Děkuji.
0: Děkujeme za krásné přání paní Marušce do Hrabišína a přidáváme vybranou písničku. Je od Milana Chladila.

0: Milan Chladil a v Českém rozhlase Olomouc paní Marie z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych zahrát do domova důchodců do Bohuslavic pro svoji maminku Marušku Recovou. A chtěla bych jí popřát samozřejmě všem do domova důchodců, všem klientům a všem, co se o ně starají. Bych chtěla nechat zahrát a taky pro sebe a chtěla bych popřát mamince dobrou náladu dneska a hraju pro radost všem. Takže se mějte moc pěkně a děkuju vám za zahrání písničky.
0: My pěkně zdravíme do domova seniorů v Bohuslavicích. Zároveň je ta písnička na oplátku rodině Sedláčkové, Navrátilové, zdravíme také Šlehofrovi a tetu Kopovou, posílají Navrátilovi. Potom věnování z Českého rozhlasu Olomouc k zítřejšímu svátku naší babičce Magdě Stejskalové z Postřelmova. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje celá její velká rodina. Písnička patří také paní Evičce Dokrnová s poděkováním za krásnou skladbu. Zdravím vás, píše Květa. A ještě k dnešním narozeninám do Kovářova paní Aleně Šmoldasové. Hodně zdraví, štěstí a lásky přeje posluchačka Alena Zezulová.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už čtvrté album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10:00, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Jsou to písničky na přání a zdravíme teď paní Toničku z Ludmírova. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Tomášku, vám a všem věrným posluchačům. Já bych prosila dnes nechat zahrát paní Mileš Moldasové z Litovle k jejím narozeninám kulatým, které oslavila 7.7. Dneska slaví její švagrová Alenka Šmoldasová z Kovářova své narozeniny. Alenko, přeji vám také hodně štěstí, zdraví oběma i Milušce, spokojenosti, lásky, božího požehnání, a Alence také přibyla pravnučka, tak gratulujeme, ať má radost i z dětí, z vnoučátek, i z těch pravnoučátek. A ještě bych tuto písničku věnovala naší vnučce, ta slaví narozeniny zítra, je to Maruška Kvapilová ze Zborovic. Marunko, přeji ti krásně prožité prázdniny a přijeď se na mě podívat do domova a těš se zase do školy. A ještě bych tuto písničku věnovala našim nemocným. Tady v domově je to paní Nečesaná a paní Orálková. A pozítří 23. má narozeniny paní Jarošová Anička. Tak jí také přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, vnoučat, boží požehnání. Přeji všichni z domova a jak zaměstnanci, tak seniori. A vám moc krát děkuji a naschledanou.
3: Tak děkujeme za pozdrav a do celého ludmírovského domova seniorů posíláme tuto písničku.

0: taková přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Majka z Jedlí na telefonu. Dobrý den.
1: Krásný den vám přeju, pane Tomáši, a zdravím celý Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Tuto písničku posílám Pavlínce z Křehotové z Vítkova. Často na ní vzpomínám, strávili jsme krásné chvíle kuchelné. Pavlínka je upoutaná na vozejček a proto jí přeju hodně zdravíčka, pohody a hlavně její mamince, která se o ní stará. Ať se mají hezký, ať si dají dobré kafíčko odpoledne a hlavně, ať se jim v životě daří. A vám, pane Tomáši, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásnou službu. Moc krát děkuji a
0: nastavenou. Zdravíme do Jedlí písnička řezbáři Jardovi Benešovi Dološtic od Ludmilky. Ať se má dobře paní Bartošové, paní Marci, Miladě do Přáslavic i Miládce Kupkové, která má narozeniny. Zdraví babička Helena. Písnička je také naší mamince Aničce v Moravském Berouně a celé rodině, která dneska pomáhá se zavařováním. Z dálky zdraví pan Petr z Lucemburku.

0: na čase být.
1: Stále jsou tu úterní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a pan Antonín z Bedihoští. Vítáme vás.
2: Dobrý den, srdečný pozdrav posluchačům rozhlasu Olomouc i všem jeho pracovníkům. Písničku posílám pro povzbuzení, radost i potěšení všem nemocným příznivcům Rádia Olomouc a také všem těm, jim nezahraje nikdo. Tolik od nemocného vdovce Toníka z Bedihoště. Moravském rozhlasu Olomouc, velké pánbu zapať, pane moderátore Tomáši, vřele děkuji, mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Tak zdravíme a jak jsme se dozvěděli, tak pan Antonín z Bedihoští je velký fanda Pavla Nováka, takže vybral jednu z jeho možná méně známých písniček, z těch starších. Zároveň posíláme také všem seniorům, kteří pracovali na Nových Zámcích. Je to už dávno, ale vzpomínky zůstávají. Buďte šťastní, zdraví a hodně rodinné lásky přeje paní Helena Vrátilová. A dneska slaví 80. narozeniny náš posluchač Václav Labounek z Moravičan. Za celou velkou Labounkovic rodinu přejeme zdraví a vitalitu, píše snacha Katka.

0: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Parkoviště u Sparty v Hranicích čeká modernizace. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. V Litovli fungují 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Odpoledne čekejte oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Samospráva Hranic chystá rekonstrukci a rozšíření parkoviště u Sparty. Ke stávajícím 640 parkovacím místům přibude dalších 20. Práce začnou v srpnu, řekl starosta Daniel Vitonský z Hnutí ANO.
3: Celková zakázka byla podle projektanta v hodnotě 10,5 milionů korun. Nám se ji podařilo vysoutěžit zhruba za 5,5 milionů bez DPH. Na tuto akci se nám také podařilo získat dotaci, ta je ve výši 62%. Celá akce by měla začít ještě o letošních prázdninách a předpokládaný termín dokončení je v listopadu letošního roku.
1: Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem zhruba 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Obyvatelé a návštěvníci Litovle můžou využívat 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Umístěné jsou v místní části na Sobůrky, u koupaliště a v ulicích Uničovská a Žerotínova. Počet pouličních půjčoven kol se tak ve městě rozšířil na 14. Informovalo o tom vedení radnice na svém webu. Moravská Třebová vydala ke 120. výročí svého muzea novou publikaci. Zachycuje jeho historii od založení až po současnost a vedle dobových fotografií představuje i nejzajímavější sbírkové předměty, řekla muzejnice Lucie Žáková.
4: Kniha je bohatá na obrazový materiál, obsahuje reprodukce dobových fotografií, písemností nebo třeba novinových výstřižků. Je to výsledek vlastně systematického studia zpracování a digitalizace archiválií, fotografií a dalších dokumentů, které máme v naší muzejní sbírce. Sport.
1: Mistrovství světa ve vodním slalomu bude odpoledne pokračovat kvalifikací a týmovým závodem kajakářů a kajakářek. Pojedou ho i čerství vicemistři světa v časovce kajak krosu Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Závodit se začne po 16. hodině našeho času.
2: Počasí.
1: Odpoledne čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přeháňkami, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a mírný severozápadní vítr. Zítra má být oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 15 a k tomu slabý severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku je teď uzavřena silnice v úseku Kokory Krčmaň. Došlo tam totiž k nehodě dvou osobních aut a traktoru. Na místě zasahují záchranáři, tak s tímto uzavřením teď počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
2: Alex a
6: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let, to přece jenom. Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině, chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomeje, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadlu úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co a já vás, nechtěl... pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je tohle to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterýma se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takový, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedává na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědní

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano, skoro povinností.
2: Skoro herce. Povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska... Dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále.

0: A vlastně, že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože a teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Šťastný herec a dabér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování. To je v podstatě nerozhodnutelný. Jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme, vám to dá paradoxně, ne paniku, ale takový vnitřní klid, když jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jak ji známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatím, co mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dubbing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dubbing?
1: No, on je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte se na to tam třeba už doma ještě, namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dubbingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě, ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat, už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dubbing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Medici a studenti Fakulty zdravotnických věd Olomoucké univerzity budou využívat nový kampus. Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů. Šumperská hudební přehlídka Jamfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel. Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Zástupci Olomoucké univerzity Palackého využívají letní prázdniny k dokončení nového kampusu pro mediky a studenty Fakulty zdravotnických věd. Čtyřpodlažní budova s menzou, přednáškovými a výukovými místnostmi začne fungovat v září. Lékařská fakulta i díky ní může navýšit počty uchazečů o studium, říká její děkan Milan Kolář.
4: Národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů, ono vlastně už tuto chvíli běží 8. rokem, teď od příštího akademického roku. Ale než se vlastně ten program byl zahájen, tak my jsme brali do toho prvního ročníku tak 210, 220. A nyní bereme minimálně 250, to je směrné číslo, po které jako jít nemůžeme.
3: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
5: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
3: Krnovské vodovody a kanalizace mají hotovou další část nové kanalizace. Vodohospodáři ji dokončili u horní části Petrova dolu. Předtím tam kanalizace úplně chyběla. Nový úsek odpadního potrubí je podle jednatele krnovských vodovodů a kanalizací Libora Staňka dlouhý 360 metrů. Šumperská hudební přehlídka Jamfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kolera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixton. Akce s 26-letou tradicí bude v Šumperku 23. října. Kromě koncertů festival chystá doprovodné akce po celém městě, řekl za pořadatele Ondřej Polák. Sport. Kajakáře a kajakářky, včetně vicemistrů světa ze včerejší časovky kajak krosu Jakuba Krejčího a Kateřiny Bekové, čekají na mistrovství světa ve vodním slalomu za 2 hodiny týmové závody a kvalifikace. Teplota má v americkém Oklahoma City vystoupat až k 41 stupňům Celsia. Reprezentant Vít Přindiš věří, že ho parné počasí nepoznamená.
6: Pár tréninků jsme měli v té největší teplotě, kdy to šahlo ke 40, ta voda tady hodně teplá, to tělo se trošku začne vařit, nicméně neměl jsem žádnou jako krizovou chvíli, že bych se cítil nějak úplně jako špatně. Doufám, že těch 6 týdnů, co jsem tomu věnoval té přípravě, hlavně právě směrem k tomu teplu, snad pomůžou a pomohli i v tom, že jsem se tady líp aklimatizoval, ale uvidíme až v tom závodním zápřehu. Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno až zataženo, místy s přehánkami, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 15 a slabý severozápadní až západní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Se zdržením počítejte na dálnici D46 na 25. kilometru ve směru z Prostějova do Brna. Stojí tam poruchané nákladní auto.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Úterní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc je stále tady, u mikrofonu je Tomáš Kedzior, za chviličku nás čeká soutěž Hřebíky, budeme třeba mít skvělé hosty Vítězslava Jandáka v dnešní humoriádě, to bude za 2 hodiny a Den v kraji, tak to je každodenní souhrn toho nejdůležitějšího, co se přihodilo v Olomouckém kraji, nabídneme mezi 17. a 18. hodinou, tak přejeme krásný prázdninový poslech.

0: Tak i kdyby někdo dlouho spal, tak věřím, že začátek naší soutěže se zvládnout dá třeba i po noční směně.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne od 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Vítejte u soutěže, tak máme tady skvělé ceny, máme tady stále nádherné knížky, ta dnešní se jmenuje Kouzlo islandské noci, vydavatelství Kazda. Je to krásné bílé tričko Českého rozhlasu, máme tady dvě velikosti, je to L-ko a je to XL-ko, máme tady krásnou audioknihu nebo spoustu CDček s různými hudebními žánry a také vstupenky na taneční večer bez hranic, který se koná tuto sobotu v Hanušovicích v tamním domě kultury, k té vstupence máme dokonce dvě, tak jsou ještě drobné dárečky. Takže i toto si můžete vybrat právě v dnešní soutěži na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Telefonní číslo je 221 555 444 a můžeme už přivítat prvního soutěžícího. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr.
0: Pane Petře, zdravíme, ten potlesk je pro vás, ale taky pro ty ostatní, co se dovolají později. Připomínám ta pravidla, tři otázky, za tři správné odpovědi je výhra a na každou otázku je limit 10 vteřin. Takže Petře, je na vás, abyste začal.
3: Musíme trojku.
0: Berete trojku. V jakém populárním československém seriálu se objevila postava jménem Přemek Tvaroch? Hrál jej Václav Postránecký a ten seriál se jmenoval Cirkus Humberto, Bylo nás pět, anebo Byl jednou jeden dům?
3: Já si myslím, že to je ze seriálu to
0: C. Cčko. Je to televizní seriál ze 70. let, je to už dlouho, odehrává se v Pavlačovém domě v Praze ve fiktivní Bagounově ulici a ano, je tam i ten Přemek Tvaroch. Petře, další otázka pro vás.
3: Zkusíme čtvrtku.
0: Ferdu Mravence zná každý, ale kdo byl v oblíbené Sekorově knize Arambula? Buď to střevlík, nebo pavouk, anebo mravkolev?
3: Tak to si myslím zase, že bude... Že to bude jednička.
0: Jednička, střevlík. Pavouk, je to pavouk, křižák, klidné a moudré povahy. Arambula, tak to se o něm píše. Petře, bylo to těžké, ale četli jsme to všichni, vidíte, takže... Kdo by to neznal, ale někdy ty podrobnosti v té hlavě už nezůstanou. Kdo pak s námi soutěží právě teď? Hezký dobrý den.
4: Dobrý den. U telefonu Blažena z České Vsi.
0: Blaženo, zdravíme do České Vsi, tak posílám rozehřívací potlesk. Byla trojka a byla čtverka, tak zbytek je váš.
4: Tak zkusíme od jedničky.
0: Jedničku. Jak vysoký je vrchol Slamník, který se tyčí nad známou turistickou atrakcí Skybridge 721? Ten Slamník měří 750 metrů, 950 metrů a nebo více než 1200 metrů.
4: Já bych řekla, že za B, když nevídejte.
0: Jo, a představte si, že ještě byste přidala 300 metrů skoro. Přes 1200, no, má to 1232 metrů, je tam nádherný rozhled. Doporučuji, Blaženo, tak zdravím pěkně.
4: Děkuji.
0: Naslyšenou.
4: Mějte se hezky.
0: Byl by to takový pěkný prázdninový výlet. Kdo s námi soutěží jako třetí v pořadí? Dobrý den.
5: Dobrý den, to je Svaťa Pňovice.
0: Svaťo, jednička byla, trojka byla, čtverka byla, ostatní je volné.
5: Tak pětku.
0: Pětku. Kolik hudebníků tvoří kvinteto? Buď to pět, nebo sedm, nebo osm?
5: Pět.
0: Je to tak, tohle by bylo úplně jednoduché. Další otázka, Svaťo?
5: Šestka.
0: Jak dlouho trvá polární noc přímo na pólu, ať už je to severní nebo jižní? Dva měsíce, čtyři měsíce nebo šest měsíců?
5: Zkusím čtyři.
0: Dáte čtyři a... Ještě přidejte 6 měsíců přímo na pólu, je to prostě z logiky věci právě půl roku.
5: No
0: půl
5: já
0: roku
5: vím,
0: tma,
5: ale ta země je kulatá.
0: Půl roku světlo. No jo, Svaťo, Svaťo, zdravím pěkně, naslyšenou. Tak ještě, že v Pňovicích máme světleji, tak kdo s námi soutěží jako čtvrtý v pořadí? Hezký dobrý den. Ano, slyšíme se?
6: Dobrý den. Alena.
0: Takže Aleno, zdravíme, otázky 7, 8, 9, 10 a ještě je tady dvojka.
6: Tak sedmičku.
0: Tak sedmičku. Když na dovolené ve Španělsku mají ve výloze obchodu nápis Rebajas, psáno Rebajas, co to znamená? Buď to prázdninová polední pauza, nebo sleva či výprodej, a nebo prodejna zrušena či ukončena?
6: Cčko.
0: Cčko dáváte, no, je to Bčko, slevy výprodeje. Sám jsem to tam viděl, ale nerozuměl jsem tomu. Ale no, zdravím pěkně, naslyšenou.
6: Taky zdravím, naslyšenou.
0: Tak, hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, ještě jeden soutěžící, možná budou dva. Já jsem zvědavý, kdo se dovolá právě teď na telefon 221 555 444. Kdo pak to bude? Dobrý den.
7: Dobrý den, Zdeněk, Budišov nad Budišovkou.
0: Pane Zdeňku, dvojka, osmička, devítka, desítka, je to vaše.
7: Tak můžu osm?
0: Můžete. Měsíc na obloze samozřejmě mění svůj tvar. Někdy má tvar plného kruhu. Jak tomuto stavu říkáme? Buď to nov, nebo zatmění, anebo úplněk?
7: Úplněk.
0: No, nebylo to vůbec nic těžkého. Takže devítka, desítka, dvojka.
7: Devítka.
0: Zdeňku, kde se nejčastěji setkáme s vitráží? Buď to na mostě, nebo v oknech, nebo pod schodištěm?
7: V oknech.
0: No, je to totiž výtvarně pojatá skleněná výzdoba okna nebo předmětu. Zbyla dvojka, zbyla desítka. Zdeňku.
7: Tak můžu 10?
0: Jo, ale je těžká. Jak se finsky řekne pivo? Buď to olut, nebo kitos, nebo kipis? Olut, kitos, kipis, máte 4 vteřiny.
7: Kitos.
0: Dáte kitos.
8: Jau.
0: Ani C-čko to nebylo. Kitos na zdraví, kipis, teda děkuji, kitos na zdraví a olut je pivo. Zdeňku, kdybyste jel do Finska na pivo, tak ať víte, co si máte říct.
7: Tak děkuji pěkně, buďte zdraví.
0: Zdravíme a naslyšenou, dnešní hřebíky zůstávají bez vítěze, ale nevadí, tak to někdy chodí na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se zase na zítře, kdy pro vás opět odstartujeme novou soutěž a jako každý den připomínám, že naše rozhlas to je výhra, tedy velká soutěž o skvělé cenové balíčky je tady každý den až do 31. července.

0: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoanenskou pouť do Staré Vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: půl třetí posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vrátíme se k neděli, kdy nám kolega moderátor Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami a zelím, původně od paní Marie Křiškové z Valašského Meziříčí. Naučíme se je dělat právě teď s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou.
1: Já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky

0: Čekáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit.
0: 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
0: Červené zelí. Teď bych ho podlila troškou vody. Zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
0: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z houb.
1: Trochou jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
0: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
0: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
0: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A nech

0: přidáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi, zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný, výborný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
3: No samozřejmě musíte ten pochoutkový rok poslouchat, to znamená v neděli v 10 dopoledne. Připomínám, že to je jubilejní pochoutkový rok, že vybíráme nejlepší recept za posledních 10 let. A podívejte se na web pochoutkovýrok.cz.

0: album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
1: Dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Je úterý, takže připravená je rubrika Okolo češtiny. Podíváme se na oblohu, na jednu takovou velkou věc, která se tam často objevuje. Za chvíli.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Rubrika Okolo češtiny dnes pohledne na oblohu. Samozřejmě bez slunce si život nelze představit a proč se slunci říká třeba zoncna nebo slunko nebo třeba Oskar, to jsou náměty bohemisty Ondřeje Bláhy. Brzy jazyk nazývati,
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Slunce, které si teď na prahu léta užíváme, je jednou z nejdůležitějších věcí na světě. Dalo by se říct, že slunce je takový motor všeho života. A to si uvědomovali i naši předkové, kteří už velmi dávno slunce pozorovali a také uctívali. To, že se slunce řekne anglicky sun a německy sonne a latinsky sol, ukazuje, že označení pro slunce má v indoevropských jazycích společný základ. Ta slova jsou si podobná, protože označovala něco naprosto základního, o čem se hodně mluvilo. A když se o něčem hodně mluví, vede to často k tomu, že vznikají i všelijaká synonyma k tomu základnímu slovu, které se jinak dědí přes hranice času a prostoru. Často jsou to synonyma expresivní, tedy plná nějakého citu nebo vtipu. Takže slunce se dá v češtině označit například synonymem zoncna, což patří mezi tradiční slova z brněnského Hantecu. Je tu samozřejmě ten německý základ. Z německého die Sonne je zoncna. Slyšel jsem taky synonyma pecen, jistě proto, že slunce peče. A nebo taky puchejř, což zase hezky ukazuje, jak člověku splývají příčiny a následky. Slunce peče, člověk se spálí a má puchýře či puchejře a oloupe se. Tady na Moravě se slunci velmi běžně říká slunko. Třeba nebuď na slunku, ať nemáš upal. A nebo slunko zašlo a začali kousat komáři. Vidíme celkem jasně vztah mezi moravským slovem slunko a slovenským ekvivalentem, což je slnko. Slnko světi rovnako na všetkých z nás. Ale pak je tu ještě jedno synonymum ke slovu slunce a to je slovo Oskar. Možná to zní překvapivě, ale právě na Moravě a ve Slezsku se slovo Oskar nezřídka jako expresivní synonymum ke slovu slunce užívá. Není lehké vysvětlit, proč tomu tak je. Jak se mužské křestní jméno Oskar mohlo stát jedním z označení slunce. Pravděpodobné je, že motivací je prostě tvar písmene O, totiž ten kruh, který může připomínat i kruhový tvar slunce na obloze, ten sluneční kotouč. Kroužkem se totiž v různých meteorologických záznamech vyjadřuje, že je obloha bez mraků, tedy že je slunečno. A třeba z vojenských hlášení typu dneska je O jako Oskar, se pak mohlo to původně lidské jméno Oskar stát alternativním označením pro slunce. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha. Brzy jazyk nazývati,
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky bude pokračovat v úpravách stezky mezi Šerákem a Keprníkem. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dělníci upravují okolí kulturního domu v Zábřeze. Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Úprava horské stezky mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách bude pokračovat. Proti investici správy chráněné krajinné oblasti se postavili někteří turisté a spolky na ochranu přírody. Podle Pavla Jurky z Agentury ochrany přírody a krajiny by ale bez úprav mohlo dojít ke zhoršení eroze.
2: Tento úsek jevil známky počáteční degradace. A jednoduše bychom místo na stezce stáli na v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
0: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, námitky odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Plochy u nedávno opraveného kulturního domu upravují dělníci v Zábřeze. Pracují u vchodu do budovy a do nové kavárny, říká lidovecký starosta František Jon.
3: Probíhá budování nového vstupu z té zadní strany, bude tam nová rampa, možnost parkování pro činkující soubory a současně z té čelní strany, tak taktéž buduje se nově vstup a na to potom naváže další práce k nově otevřené kavárně v přístavbě, tak bude vybudovaná venkovní zahrádka spolu s bezbariovým vstupem.
0: Lichnov na Bruntálsku obnovil posezení na takzvaném burďáku. Jde o odpočívadlo na staré cestě do vedlejší Sosnové. Lichnov původní vybavení odstranil, protože bylo staré a schátralé. Na místě se taky často scházeli vandalové a vybavení ničili, říká starostka obce Marta Otisková ze Stanu.
4: To místo, které jsme znovu obnovili, umístili jsme lavice, je výhledem na obec a nejen na obec, ale i na okolí. V dálce vidíme Jeseníky z horu Pradět, takže je to pro nás cenné, pro všechny, kteří mají rádi přírodu. Sport.
0: Fotbalisté Zbrojovky si po návratu do nejvyšší české soutěže po 3 letech nedávají přehnané cíle. Brňané chtějí pokračovat v nastolené cestě budování ambiciozního klubu a v této sezóně by se rádi zabydleli mezi elitou. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 15 a slabý severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D1 do Novoustem 42. kilometru na úrovni Nezamyslic ve směru z Vyškova do Kroměříže. Stojí tam porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Aktuality, zajímavosti, ale také spousta legrace nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dneska odpoledne. Ta legrace tedy hlavně v humoriádě. Za hodinu bude naším hostem Vítězslav Jandák a velmi se těšíme. Chystáme také rubriku Co v učebnicích nebylo. Dneska o živočiších nebo rostlinách, které najdeme pouze u nás a nikde jinde na světě. A samozřejmě se ohlédneme také za zámeckým létem. Dneska v 9:45 jsme nejenom soutěžili, ale také putovali a poznávali na další zámek. Za chviličku nám průvodce František Kinský představí tedy, kde jsme byli. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a já přeji dobré odpoledne.

0: Dnešní část zámeckého léta nás dopoledne zavedlo na místo, které někteří naši posluchači velmi dobře znají osobně a signál Českého rozhlasu Olomouc na toto místo rozhodně velmi dobře doléhá. Tak pojďte s námi do Slezských Rudoltic.
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou. Stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, představen z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlništi z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic, on to prošustroval celé, jak se říká, jo? On prostě se zadlužil neskutečnou částkou a on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo? Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom letopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc, samozřejmě ty trofeje. My jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá, každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To pod tomu vidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marien.

ještě přinese úterní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku povídání o stromech. To parné letní počasí se negativně podepsalo na některých stromech a keřích. Třeba v Prostějově uschla část stromků, které vedení radnice vysázelo nedávno společně s obyvateli města. Den v kraji, to je každodenní souhrn toho nejdůležitějšího, co se stalo v Olomouckém kraji. Vysíláme každý všední den i o prázdninách od 5 do 6.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Zhruba 100 litrů vody nalijí pracovníci prostějovských technických služeb při každé zálivce mladých, nově vysazených stromů. Některé z nich přesto letos uschly, jiné jsou téměř bez listí nebo nerostou. Přímo na místě byla také reportérka Barbora Taševská. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: A rovnou se ptám, jak tedy některé stromy v Prostějově vypadají?
1: Tak já jsem projela Prostějovem a je pravda, že některé stromy, především ty mladší, nebyly v dobré kondici. Například v Plumlovské ulici byly některé z části bez listí, před sportcentrem je dokonce mladý stromek, který na sobě nemá ani lístek, přestože k němu vedla hadice s vodou. No a v místní části Krasice, konkrétně u Hřbitova, dokonce některé stromy úplně uschly.
0: A proč se to stalo?
1: Tak já jsem do Krasic vzala Zdeňka Špíška, dendrologa z Olomoucké univerzity Palackého. Ten buky vysazené v roce 2023 během komunitního sázení prohlédl.
2: Tak v každém případě vidíme tady odumřelé sazenice, které jsou tak druhým, třetím rokem po výsadbě. Je vidět, že na jaře byly ještě zelené, ale když tady ulamuju větvičku, tak ten stromek, ta sazenice je úplně suchá. Ten výběr nebyl úplně šťastný, jo, na druhou stranu prostě dalo by se to tady udržet i tou zálivkou a tím mulčováním. První tři roky skutečně ten mulč nutné každým rokem doplňovat a vyplet tu zálivkovou mísu. Druhá věc je i ten řez, který tady nebyl po výsadbě provedeno. Po výsadbě možná, ale minimálně.
1: Významnou roli podle něj hraje také měnící se klima.
2: V minulosti to klima bylo daleko na tohle příznivější, ale uvědomíme si, že tenhle červen jsme tady zažívali 40. Prakticky v Olomouci nám tady skoro měsíc a půl nespadlo, měli jsme tady obrovský srážkový deficit a to se podepisuje. To dlouhodobě sucho se na té krajině podepisuje a ty druhy nemají ten přírůst a díky tomu, že ta mladá kytka, když je zasazená a těch prvních pár let neroste bujně, tak pak je velká šance, že už se ani ten růst jako neprobudí a bude víceméně takového trochu menšího vzrůstu a do budoucna může být třeba problematická.
0: Říká Zdeněk Špíšek, dendrolog z Olomoucké univerzity Palackého. Báro, co na stav stromů říká vedení Prostějova?
1: Já jsem mluvila jak se zástupcem firmy FCC, která se o stromy v Prostějově stará, tak s náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem z hnutí PVčko. I oni se shodují, že kvůli stále teplejšímu počasí a také jinému rozložení srážek je péče o stromy náročnější než v minulosti. Pokračuje Jiří Pospíšil.
3: Tak určitě v Prostějově se mění teploty tak, jak asi v celé Evropě. Když se na to podíváme, tak těch horkých dnů je čím dál víc a určitě mohou lidé sledovat i to, že staré stromy, které mají 80, 100 roků, tak v tuto chvíli v těch horcích ztrácí listí. Takže s tím člověk asi nic neudělá.
1: Milan Slezák ze společnosti FCC pak popsal, že stromům několik let po výsadbě věnují zvýšenou pozornost.
4: Stromy, které jsou červenou barvou označeny jako z letošního roku a z loňského podzimu, z letošního jara a z loňského podzimu, tak ty mají nejintenzivnější péči a nejintenzivnější zálivku, protože pro ten jeho rozvoj je ta zálivka limitní. Jedna dávka té zálivky je cirka 100 litrů vody.
1: Ještě dodám, že v Prostějově od roku 2023 vysadili téměř 1000 stromů a přes 4800 keřů.
0: U některých z nich byla také reportérka Barbora Taševská. My se na místo samozřejmě budeme pravidelně vracet.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Rozhlas, to je výhra! Medicine Man!

0: Signál zazněl na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě, že voláte do studia, protože ta soutěž už je ve své, řekněme, poslední třetině, ale volná čísla stále ještě jsou. Ten telefon 221 555 444 má pravděpodobně uložený také paní Ludmila z Litovle. Hezké dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Takže máte asi uložený telefon na Český rozhlas Olomouc v mobilu, předpokládám, aby to bylo rychlejší.
1: Určitě.
0: No a rychlejší můžeme být i vy, protože máme tady čísla mezi jedničkou a 33. Spousta z nich už je pryč, ale přesto je tam ještě dost, která zbývají. Tak kolikátku, paní Ludmilo?
1: Takže desítku.
0: Takže desítku. Kdybyste dala devítku, tak ta je taky volná. To je taková inspirace pro ty ostatní. A v desítce se skrývá nákupní houbařský větší košík a ještě k tomu CDčko s pěknou knihou s názvem Koruna. Takže je to vaše?
1: No krásně, děkuju.
0: No a teď už jenom, aby rostly. Nevím teda, jestli máte čas chodit ještě do lesa, paní Ludmilo?
1: Já už ne.
0: Ale tak někdo snad půjde, takže nákupní houbařský košík je váš, posíláme do Litovle, případně se na výhře domluvíme jinak na vyzvednutí. Podotýkám také, že pokud si pro výhru přijdete osobně, tak k ní tady u nás na vrátnici Českého rozhlasu Olomouc ještě dostanete krásnou plátěnou tašku. Takže další bonus k těm hrám a k těm výhrám, které pro vás máme. Rozhlas to je výhra až do konce července.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Moriáda spoustu let na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozdává dobrou náladu. Ten princip je jednoduchý, máte možnost vybrat si mezi dvěma scénkami, dvěma interprety. Vodní scénky vybírají a tak, jak se říká, vykopávají moderátor a host, tak dneska Patrik Rozehnal přivítá Vítězslava Jandáka, takže legrace bude určitě dost. Humoriáda startuje po zprávách a my ještě pro vás máme rubriku Co v učebnicích nebylo. Tentokrát je na téma, jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Samospráva Javorníku nechá dovybavit Polytechnické centrum základní školy. V Šumperské knihovně zahraje kapela Senioři Šumperk. Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci, to vláda odmítá. Polytechnické centrum základní školy v Javorníku na Jesenicku dostane nové vybavení za víc než 7 milionů korun. S výběrem dodavatele chce samospráva začít i na konci letních prázdnin, řekla nezávislá starostka Irena Karešová.
2: Základní vybavení pro zahradnické práce, u těch dílen samozřejmě i stoly s vybavením ve smyslu těch dlák, kladívek, šroubů a šroubováků a podobně, plus promítací technika a v druhém patře je robotická učebna s tím, že tam přijdou jakoby stroje na 3D tiskárny.
0: Kapela s názvem Senioři Šumperk dnes zahraje na dvorku Šumperské městské knihovny. Koncert začíná v 6 hodin v podvečer a vstupné je dobrovolné. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Kapela s názvem Senioři Šumperk působí v našem městě už od roku 1996 a navazuje na tradici stejnojmenného folklorního souboru. V případě nepříznivého počasí se její dnešní koncert přesouvá do velkého sálu městské knihovny. Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová prošla do druhého kola pražského turnaje WTA. Australanku Honovou porazila 2-0 na sety. Úvod akce zvládla i Nikola Bartuňková, která vyřadila Číňanku Juan He po setech 3-6, 6-4 a 6-1. Laura Samson pak vypadla, protože Australance Jointové podlehla 1-2.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově je uzavřena ulice Komenského, a to kvůli opravám vodovodu. Omezení tam potrvá až do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuji.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co předloval kanál La Mancha do Běchrk, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli, a sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval. Tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují, no, a turisty se dívali. A jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali. Udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo, tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne, nějaký ne. Kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadeřský znám. Co tady dělají ty kaskadeři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkal, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul von, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak...
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni.
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežil takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, ano. Děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To. Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme. Dal byste si pokračování, tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slávku na začátku.
6: A to je Moraváci, oni držej, Západočechy nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, tak, je to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla tak ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to
10: když
11: říká
10: má
11: obecně
10: hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Jak se to říká dokonce?
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si chce nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou. A teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen si bitle. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile. Tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslím, že to je moje milenka.
4: Humoriáda. Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrně, a víš, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla, a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jich neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, hopsal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl z gumy, samá ruka, samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou to zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Schrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrděj a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné.
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, který si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu, ale já si myslím,

0: Já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
0: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když Rýfa. Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Vždyť ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by vytvářeli
0: nevím, kdo
1: dál.
0: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, vždyť to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
0: nepřijde,
1: tomu.
0: Buďme
1: nepřijde. Optimisté.
0: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
0: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní jsem optimista.
0: No,
1: a teď
0: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským

0: každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vašeho hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humoru jadické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku, hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapy, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Zrád nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Vás mě nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně.
4: Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Jo? Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejo vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze a že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Prosím vás, vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Prosím vás, vy jste si vytáhl otázku naše politická scéna. Tak ano, laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis, to taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na zem, já jsem byl strašně hrdej třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
11: způsob
2: vojenské schopnosti.
11: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho jaksi Žižky nezůstalo vůbec nic. Teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
11: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to bylo, jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hbitej hrozně. Já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
11: mění,
2: že ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
11: že?
2: Dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo tu bude Silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají, nebo humor, já jdu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. No. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky, šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, jestli jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, se nevytahuj ty, Don Juan, nebo puštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně. Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, zavřela za sebou, aby si nestihnul, víš, ale mě neumíkneš. Mě, Péťo, neumíkneš.
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
5: Přines plášky
4: a rozkoprujeme.
5: Rozkoprujeme to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
5: Tak,
4: já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně, trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, Adolf mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě
3: co je. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já taky daří. Děkuju Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte se.

0: blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Ve Šternberku platí nová vyhláška zakazující používání hlučných strojů o nedělích. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Šumperská hudební přehlídka Jamfest letos zve návštěvníky na výročí 3 kapel. Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy s přehaňkami a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Samospráva Šternberku chce pomocí nové vyhlášky regulovat hluk ve městě. Nařízení upravuje používání zábavní pyrotechniky a hlučných strojů, říká mluvčí radnice Irena Černocká.
5: Vyhláška o regulaci hlučných činností stanovuje dobu, kdy není možné používat hlučné stroje a zařízení. Na celém území města Šternberka, včetně místních částí, platí zákaz jejich používání každou neděli a ve státní svátky od 12 hodin. Cílem této vyhlášky je zajistit větší klid a pohodu obyvatel během dnů pracovního volna.
4: Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem zhruba 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Svitavy dokončují stavební práce na frekventovaných ulicích Kapitána Jaroše a Bezručovy ulice v jižní části města. S omezením při průjezdu tam musí řidiči počítat do konce tohoto měsíce. Důvody komplikací vysvětluje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
6: V důsledku blížící se rekonstrukce hlavní průjezdní komunikace od Hradce nad Svitavou směrem do Lačnova dochází k opravám kanalizací a vodovodů na ulici Bezručova a ulici Kapitána Jaroše, kde jsou dvě hlavní omezení řízené buď náhradní trasou či pomocí semaforu.
4: Šumperská hudební přehlídka Jamfest letos zve návštěvníky na výročí 3 kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kolera s kapelou, skupinu Buty anebo Brixton. Akce s 26-letou tradicí bude v Šumperku 23. října. Kromě koncertů festival chystá doprovodné akce po celém městě, řekl za pořadatele Ondřej Polák.
7: Sport.
4: Mistrovství světa ve vodním slalomu pokračuje kvalifikací a týmovým závodem kajakářů a kajakářek. Jedou ho i čerství vicemistři světa v časovce kajak krosu Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Teplota má v americkém Oklahoma City vystoupat až k 41 stupňům Celsia. Reprezentant Vít Přindiš věří, že ho parné počasí nepoznamená.
8: Pár tréninků jsme měli v té největší teplotě, kdy to šahlo ke 40, ta voda tady hodně teplá. To tělo se trošku začne vařit, nicméně neměl jsem žádnou jako krizovou chvíli, že bych se cítil nějak úplně jako špatně. Doufám, že těch 6 týdnů, co jsem tomu věnoval té přípravě, hlavně právě směrem k tomu teplu, snad pomůžou a pomohli i v tom, že jsem se tady líp aklimatizoval, ale uvidíme až v tom závodním zápřehu.
7: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno až zataženo, místy s přehánkami, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 15 a slabý severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli stavebním pracím je na dálnici D35 uzavřen vjezd u Velkého Týnce ve směru na Ostravu a toto omezení potrvá do konce tohoto měsíce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Mezi Šrákem a Keprníkem se opravuje turistická stezka. Podíváme se přímo na místo. V Prostějově uschla část stromků, které vedení radnice sázelo v minulosti společně s obyvateli města. Budeme pátrat po příčinách. A vydáme se také do Dolní Sokolomy, tentokrát je za zvířátky. Součástí dne v kraji je také předpověď počasí. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Igor Polák.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: S komplikacemi při vyřizování svých záležitostí musí v pátek počítat klienti prostějovského magistrátu. Důvodem je plánovaná údržba trafostanice, která si vyžádá přerušení dodávek elektřiny, řekla mluvčí města Jana Gáborová.
3: Chtěli bychom tedy požádat, aby lidé zvážili návštěvu magistrátu v jiný den, aby to právě nenechávali na ten pátek 24.
2: Olomoucká univerzita Palackého využívá letní prázdniny k dokončení nového kampusu pro mediky a studenty Fakulty zdravotnických věd. Čtyřpodlažní budova s menzou, přednáškovými a výukovými místnostmi začne fungovat v září. Lékařská fakulta podle děkana Milana Koláře tak může navýšit počty uchazečů o studium. Nové hřiště s vodními prvky budou mít od čtvrtka k dispozici děti v Přerově. Dělníci ho postavili do vnitrobloku ulic Bratří Hovůrkových a Svisle. Podobný areál už ve městě funguje druhým rokem v Sokolské ulici. Investice do nového hřiště vyšla na 3 miliony a 700 tisíc korun. Polovinu nákladů podle Pavly Roubalíkové z kanceláře primátora pokryly dotace. Polytechnické centrum základní školy v Javorníku na Jesenicku dostane nové vybavení za více než 7 milionů korun. S výběrem dodavatele chce samospráva podle nezávislé starostky Ireny Karešové začít na konci letních prázdnin. Obyvatelé a návštěvníci Litovle můžou využívat 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Umístěné jsou v místní části na Sobůrky, u koupaliště a v ulicích Uničovská a Žerotínova.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Také dnes má službu meteorolog Roman Volný. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A také dnes probereme to počasí, jak začalo vlastně ráno v Olomouckém kraji a jaký byl ten dosavadní den.
2: Ráno jsme měli málo oblačnosti, to se nám v průběhu dne začalo proměňovat, oblačnosti začalo přibývat, v odpoledních hodinách už převláda většinou zataženo, ale je to beze srážek, no a ty odpolední maxima se pohybují většinou mezi 20 až 23 stupni Celsia, celé to pro vás většinou mírný severozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tak vy jste říkal beze srážek, zůstane to tak i večer a v noci?
2: S velkou pravděpodobností ano, i v noci zpočátku nebo teď v ten večer ještě zvětšená oblačnost. Během noci postupně pravděpodobně té oblačnosti začne ubývat na polojasno, k ránu možná místy až na skoro jasno. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 13 do 9 stupňů. V horských údolích to může být až 5 stupňům a vítr to bude provázet jen slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Jaký bude třetí den tohoto týdne?
2: Velmi podobný tomu dnešnímu, opět začneme zmenšenou oblačností, ale v průběhu dne bude oblačností přibývat k večeru až na zataženo a výjimečně se tam v těch večerních hodinách může objevovat nějaká přehánka. Zítřejší maxima nejčastěji mezi 20 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 15 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne přechodně mírný, severozápadní až západní většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tak to bylo počasí, meteorolog Roman Volný a my se za chviličku bez ohledu na počasí vydáme do Jeseníku mezi Šerák a Keperník. Tam bývá často poměrně chladno, nicméně práce pokračují v plném tempu. Jaké práce a proč, to vám řekneme za chvíli.
0: Český rozhlas Olomouc,

0: skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Vážná je stezka mezi Šerákem a Kprníkem v Jeseníkách, ovšem podle zprávy chráněné krajinné oblasti má oprava stezky zpomalit erozi, ochránit okolní přírodu a zvýšit bezpečnost turistů. Kritici ale mluví o necitlivém zásahu těžké techniky do cenné lokality, který mění charakter jedné z nejhezčích jesenických tras a žádají okamžité zastavení prací. Zpráva HKO kritiku odmítá a v úpravách chce pokračovat. Tak to je první téma dne v kraji.
1: Společně s Pavlem Jurkou z Agentury ochrany přírody a krajiny procházíme stezku mezi Šerákem a Kprníkem.
2: Jsme asi 50-60 metrů za sedílkem, dostáváme se do prudšího úseku toho chodníku a tady je vlastně ten stěžejní úsek, který je potřeba ošetřit.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky se rozhodla tento úsek upravit z několika důvodů, pokračuje Jurka.
2: Na některých místech už byly znatelné erozní rýhy, jinde, jak vidíte, jsou volné kameny, které se postupně sesunují dolů, jak vlivem vlastně srážkové činnosti, tak i průchody návštěvníků.
1: Stezka patří k nejvíce vytíženým v Jeseníkách. Jen loni po ní prošlo zhruba 60 tisíc lidí. Bez úprav by se podle Jurky mohla eroze zhoršovat.
2: Jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
1: Úprava necelého čtvrtkilometrového úseku ale mezi turisty vyvolala řadu reakcí.
3: Myslím si, že dá se udělat zpevnění chodníku jiným způsobem než bagry, které pouštějí do přírody oleje. Dělají tam randál a hlavně jsem se dívala, že tam jsou zprava i zleva docela velké rozkopané části chráněného území, což mi nepřijde adekvátně k tomu, že to má být ochrana.
1: Říká paní Eva. Proti úpravám se staví také Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky. Zprávě HKO poslali otevřený dopis s výzvou k zastavení prací. Pokračuje předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.
4: Zpráva HKO tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro zprávu HKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam jakési v podstatě bezohledné opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
1: Zpráva HKO naopak argumentuje tím, že úprava stezky je potřebná a přírodu nepoškozuje. V pracích budou i nadále pokračovat, doplňuje Jurka.
2: Chápeme to, že když se člověk vypraví teď v létě do hor, tak hledá především klid a potom přijde tady do Národní přírodní rezervace a vidí tady nějaký bagřích, nějaký demper, tak ho to může rozhořčit. Tomu rozumíme, mrzí nás to.
1: Pokračování prací vítá například i turistka Zuzana.
5: Pokud je to asi s citlivostí vůči přírodě, není to nějaký velký zásah, tak s tím asi problém nemám a možná to i uvítám ve výsledku.
1: Úprava stezky si vyžádá necelé 3 miliony korun. Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníků Savina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Přírodě se budeme věnovat i nadále, ale spíše té městské. Vydáme se do Prostějova, kde uschly některé stromky, co sázeli i obyvatelé města. To parné letní počasí se na tom negativně podepsalo. Více za chvíli.

0: sluníčku bude hodně následující příspěvek Dne v kraji Českého rozhlasu Olomouc. I když mladé městské stromy dostávají při zálivce i desítky litrů vody, přesto část z nich během horkého léta usychá, špatně nasazuje listí nebo neroste tak, jak by měla. Proč mají nově vysazené dřeviny ve městech takové problémy a jak se o ně technické služby starají, zjišťovala v Prostějově reportérka Barbora Taševská.
1: Já jsem projela Prostějovem a je pravda, že některé stromy, především ty mladší, nebyly v dobré kondici. Například v Plumlovské ulici byly některé z části bez listí, před sportcentrem je dokonce mladý stromek, který na sobě nemá ani lístek, přestože k němu vedla hadice s vodou. No a v místní části Krasice, konkrétně u Hřbitova, dokonce některé stromy úplně uschly.
0: A proč se to stalo?
1: Tak já jsem do Krasic vzala Zdeňka Špíška, dendrologa z Olomoucké univerzity Palackého. Ten buky vysazené v roce 2023 během komunitního sázení prohlédl.
2: Tak v každém případě vidíme tady odumřelé sazenice, které jsou tak druhým, třetím rokem po výsadbě. Je vidět, že na jaře byly ještě zelené, ale když tady ulamuju větvičku, tak ten stromek, ta sazenice je úplně suchá. Ten výběr nebyl úplně šťastný. Jo, na druhou stranu prostě dalo by se to tady udržet i tou zálivkou a tím mulčováním. První tři roky skutečně ten mulč nutné každým rokem doplňovat a vyplet tu zálivkovou mísu. Druhá věc je i ten řez, který tady nebyl po výsadbě proveden. No, po výsadbě možná, ale minimálně.
1: Významnou roli podle něj hraje také měnící se klima.
2: V minulosti to klima bylo daleko na tohle příznivější, ale uvědomíme si, že tenhle červen jsme tady zažívali 40. Prakticky v Olomouci nám tady skoro měsíc a půl nespadlo, měli jsme tady obrovský srážkový deficit a to se podepisuje. To dlouhodobě sucho se na té krajině podepisuje a ty druhy nemají ten přírůst a díky tomu, že ta mladá kytka, když je zasazená a těch prvních pár let neroste bujně, tak pak je velká šance, že už se ani ten růst jako neprobudí a bude víceméně takového trochu menšího vzrůstu a do budoucna může být třeba problematická.
0: Říká Zdeněk Špíšek, dendrolog z Olomoucké univerzity Palackého. Báro, co na stav stromů říká vedení Prostějova?
1: Já jsem mluvila jak se zástupcem firmy FCC, která se o stromy v Prostějově stará, tak s náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem z hnutí PVčko. I oni se shodují, že kvůli stále teplejšímu počasí a také jinému rozložení srážek je péče o stromy náročnější než v minulosti. Pokračuje Jiří Pospíšil.
3: Tak určitě v Prostějově se mění teploty tak, jak asi v celé Evropě. Když se na to podíváme, tak těch horkých dnů je čím dál víc a určitě mohou lidé sledovat i to, že staré stromy, které mají 80, 100 roků, tak v tuto chvíli v těch horcích ztrácí listí. Takže s tím člověk asi nic neudělá.
1: Milan Slezák ze společnosti FCC pak popsal, že stromům několik let po výsadbě věnují zvýšenou pozornost.
4: Stromy, které jsou červenou barvou označeny jako z letošního roku a z loňského podzimu, z letošního jara, z loňského podzimu, tak ty mají nejintenzivnější péči a nejintenzivnější zálivku, protože pro ten jeho rozvoj je ta zálivka limitní. Jedna dávka té zálivky je cirka 100 litrů vody.
1: Ještě dodám, že v Prostějově od roku 2020

0: Do Minizoo v Dolní Sokolomi u Uničova vyrazil náš stopař Aleš Spurný. Jaká zvířata tam mají, proč nese název u Běloušku, i to se právě teď dozvíme.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: To se taky jmenuje podle velkých bílých koní, kteří tu žijí a to jsou jedny ze zvířátek, které se tu stýkají s dětmi, je jich tu spektrum, je jich tu spousta. Je tu také Adela Axmanová, která to celé tady stvořila, tenhle ten zvířecí svět. A jak dlouho už máte tuhle tu Minizoo? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak koníky tady máme už takových 15 let, ale Minizoo jako taková funguje přibližně 3 roky.
2: Odkud jste vzali ty Bělouše?
3: Bělouše jsem dostala od mého tatínka, který i ranč začal stavět, začal se tomu věnovat a potom to tak nějak zůstalo pro nás.
2: Když jsme vstoupili, tak jedna babička, jak vy jste říkala, šla rovnou stříc a byla velmi kontaktní, hodně ráda. Byla, když jsme ji poplácávali a hladili. Má to ráda i od dětí, ona je hodně vysoká, jestli na ní ty děti vůbec dosáhnou.
3: Ano, babička Andorina je kladrubská kobylka, která miluje kontakt jak s dětmi, tak s dospělými. Dokáže hodiny stát a nechat se hladit a mazlit. Děti se po ní můžou válet a užívá si tu jejich péči.
2: Já se chci zeptat tady vás, nebojíte se těch velkých koní?
4: Ne.
2: A které zvířátko máte nejradši, které je vaše nejoblíbenější? Tak počkejte, po řadě.
5: Lukas je vlastně český teplokrevník, je to tady největší koník a má 23 let a já ho mám nejradši vlastně, on je nejhezčí.
2: A ty máš kolik?
5: 9.
6: Moje nejoblíbenější zvířátko tady v Minizoo je králík Arnošt.
2: Jak si s ním hraješ, s Arnoštem?
6: S Arnoštem si hraju, takže někdy ho mazlím, někdy i za ním utíkám, dneska jsem ho i venčil.
2: A tobě je kolik?
6: 8.
2: A tobě?
7: 3.
2: A tobě?
7: 6.
2: A ty máš nejradši jaké zvířátko tady?
7: Kozy.
2: Kozy? A vy jste mi tady říkali, že tady máte také jednu ovečku. Kdo má rád tady tu ovečku na vodítku? Všechny mají rádi ovečku na vodítku. A jak se jmenuje ovečka?
8: Bubla.
2: Bubla, bublinka. Nám tady paní Axmanová říkala, že to je velmi neoblíbená ovečka, že vyhledává spíše společnost lidí, než toho stáda, které tu taky máte tady.
3: Ano, ovečku jsme si přivezli od paní, která ji odchovala na flaštičce a ovečka byla zvyklá žít jenom s lidmi a s pejskama, takže ona

0: Miluje nás, miluje děti a miluje pejska.
1: Takže takováto zvířátka tady... My jsme všechna určitě nevyjmenovala. Co dalšího? No velkou atrakcí musí být lamy, alpaky, protože to jsou zvířata, jak kdyby je někdo vystřihl z nějakého animovaného filmu.
0: Ano, alpaky jsou velkým lákadlem, chodí krásně na vodítku právě jak pejsci a narodilo se nám nové lamátko, má 1 měsíc a takže postupně lamátko učíme na kontakt s dětmi i s dospělými a myslíme si, že s ním bude ještě spousta legrace.
1: To je moc pěkné, protože je tam samec samice, černý a bílý jedinec a mají hnědé děťátko.
0: Ano, je to tak, hezky se nám to namixovalo.
1: Odkud ty alpaky pochází?
0: Alpaky pochází z Jižní Ameriky, ale ty naše pochází z Ostravy a z Úsova.
1: Když sem přišli ze severu a z vyšších poloh, tak jak se jim tady daří nahané? Není jim tu moc vedro?
0: Samozřejmě bylo by jim vedro, ale jednou za rok je necháme oholit a zkontrolovat panem veterinářem a takhle krásně zvládají i ty největší tepla.
1: Co všechno tady s těmi dětmi ten týden děláte?
0: Každý náš tábor má své určité téma. Třeba tenhle týden máme zvířecí detektivové, takže dneska jsme poznávali zvířecí stopy. Děti měli za úkol poznat, kterým zvířátkům patří. Zítra nás čeká třeba odlívání odlitků. Každé dítě si vybere svoje zvířátko, nechá si otisknout stopu. A samozřejmě k tomu přidáváme každý den ježdění na koních, právě různé hry, aktivity, venčení zvířátek. Snažíme se, aby každý den byl trošku jiný, ale především samozřejmě zaměřený na zvířátka.
1: Jak jsme slyšeli, to věkové spektrum je široké. Inspirují se děti vzájemně mezi sebou tím, že každý je vlastně v jiném věku?
0: Ano, přesně tak. Máme tady děti od nejmenších, od 3letých až po slečny, kterým je třeba 14 let a inspirují se krásně. Právě nejmenší děti vidí od těch starších, že se nemusí ničeho bát, učí se od nich a ti starší zase rádi pomáhají. Takže si myslím, že se to krásně doplňuje.
1: Hezky se doplňuje tady i ten prostor, hřiště, tady vlastně i na košíkovou nebo na volejbal a vedle ten areál toho vašeho minizo.
0: Ano, přesně tak, máme minizo v klidné části Dolní Sukolomy a hned vedle je krásné obecní hřiště, které taky využíváme.
1: A když se potřebujete schladit?
0: Tak máme bazén, anebo hned za stájí teče řeka, kam si chodíme taky rádi schladit nožky. Někteří se tam koupou i celý.
1: Další tábory už jsou obsazené?
0: Máme obsazenou kapacitu, kdyby někdo chtěl se ještě přidat, nějaký místečko by se našlo, ale v podstatě máme obsazeno.
1: A kdyby se jenom někdo chtěl přijít podívat, jít na vycházku s dítětem sem k Uničovu do Dolní Sukolomy a poplácat si nějaká zvířátka, nakrmit třeba?
0: Určitě, dá se k nám přijít kdykoliv po předchozí domluvě a právě nabízíme sezení na koníkách, prohlídku minizo a zanedlouho znovu i procházky s alpakami.
1: Z Dolní Sukolomy Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré Vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pročkodany husarské chovala olomoucká zoo už na počátku 70. let, v novodobé historii pak od roku 2003. Od té doby se také rozmnožují. Mládě má teď i jedna ze tří samic, které společně se samcem žijí ve výběhu nedaleko vstupu do zahrady. Kočkodani husarští jsou výborní běžci, během dne dokáží ujít za potravou až 25 kilometrů. Pokud se cítí být v ohrožení, bez problému ale vyšplhají i na strom. A právě u kočkodanů se zastavujeme teď v našem pravidelném seriálu.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Kočkodani husarští mají velký prostorný výběh, kde v těch letních měsících můžete právě vidět nejčastěji, kde si rádi vyhřívají na sluníčku. Mají tady parkosy i stromy, na které si můžou vlézt. Oni ti kočkodani jsou převážně teda pozemní opice, ale ty naše můžete vidět často i právě v těch korunách stromů.
3: S chovatelkou Martinou Palíkovou stojím u poměrně vysokého plotu. Kočkodani dost rychle běhají.
2: Jsou to vlastně nejrychlejší primáti na světě, dokážou běhat tou rychlostí dokonce až přes 30 km v hodině, možná i více. Ono tady vidět třeba i u toho našeho samce, když je člověk třeba hlavně po té zimě vypustil ven, tak první co, tak opravdu začal pelášit po tom celém výběhu. A nebo když se třeba tady spolu kočkují, tak to jako člověk je nestihne pořádně ani zachytit pohledem.
3: Kočkují se kočkodani, my teď máme klid, ale oni dokáží vydávat velmi silné, jasné zvuky.
2: Ano, ono se sice říká, že je to primát, který je, dá se říct, nejtišší, ale podle mě opak je pravdou, protože oni se mezi sebou tím zvukovým projevem dokomunikovávají dost často. Upozorňují třeba na různá nebezpečí, nebo právě třeba když zahlednou mě jako ošetřovatele, když jdu například krmit. Tímto způsobem si vlastně dávají najevo pozor, někdo jde, nebo bacha, už je zase tady.
3: Kousíček popojdem, protože na ně budeme mít krásný výhled. Dnes svítí sluníčko, takže oni si to užívají a jsou pospolu.
2: Teďka hodně drží spolu, snad asi kromě toho samce, tím, že se nám vlastně narodilo to mládě, tak ta samice si trochu teďka buduje to dominantnější postavení a ten samec je na tom teda bohužel nejvíc bitý. Ale jinak spolu dokáže i vycházet, jde vidět, že tam prostě i s tím samcem probíhá takový ten, jak se mu říká, grooming, že se různě opečovávají, obírají si tu srst. Můžeme to třeba teďka právě vidět tam i u těch dvou samic, kdy jedna z nich má na sobě to mládě.
3: Je pravda, že když je někde nebezpečí, tak samec zařve, ale do boje pošle samici?
2: Bývá to tak. Já už jsem to tady dokonce jednou zažila, teda naštěstí samice do boje nešla, ale ten samec opravdu seděl na vrcholku toho stromu, viděl prostě nějaké nebezpečí, které se mu nezdálo a fakt začal vydávat takový ten štěkavý hlas těch kočkodanů, což jsem se i já, která jsem to slyšela poprvé, fakt jako zastavila a čekala, co teda bude. Samice ty hned pozorněly, ale naštěstí to nedošlo do takového stádia, že by museli vyrazit do boje.
3: A také mě velmi zaujalo, že oni dokáží odlišit zvukově, jaké nebezpečí jim hrozí.
2: Oni vlastně mají několik zvukových projevů na základě právě toho, o jaké to nebezpečí se jedná. Takže když je to třeba pozor výstraha, tak začnou spíš tak štěkat. Když už je to jako, že opravdu se něco děje, když uvedu příklad, musíme třeba odchytnout kvůli očkování a podobně, tak to už je opravdu takový jako hodně silný hlasitý štěkot, to se nedá ani prostě napodobit, ale jde tam prostě vidět ten rozdíl v těch zvukových projevech.
3: Okolo nás prošla mateřská školka velmi početná a myslím, že se jim muselo líbit to, co kočkodani mají v tom výběhu, protože to vypadá jako takové velké prolézací dřevěné hřiště.
2: A je pravda, že hodně návštěvníkům to právě připomíná to hřiště. Můžete vidět, že tam je třeba zavěšené i různé ty hamaky, ve kterých se můžou houpat nebo se do něj jenom tak vlastně vyvalí a odpočívají. Občas jim tam věšíme i takové různé hady, do kterých se dá zastrkat žrádlo, aby měli takový enrichment, potřebu si tu potravu třeba různě hledat, vytáhnout, ale dáváme jim to jednou za čas, aby se na to zase úplně nezvykali. A snažíme se jim třeba i v létě to ovoce, když je krmíme ven, tak různě jim to právě rozmístit po tom výběhu, ať si s tím musí dát trochu práce a nemají to vyloženě naservírované.
3: Teď tedy mají siestu, odpočívají, ale co dělají během dne?
2: Tak právě nejčastěji hlavně odpočívají. Což jim trochu závidím. A jak jsem říkala, probíhá tam třeba i ten různý grooming. Ono to vlastně jak kdyby i združuje tu skupinu, upevňuje ty jejich pouta, kdy se opravdu navzájem různě opečovávají. Pak samozřejmě tam třeba i různé to kočkování a to mládě, které už třeba teďka v současné době slézá i z té matky, že není neustále na ní, takže se postará o ty největší lumpačiny, kdy třeba blbne s těma tetama.
3: Ten výběh je prostorný, je krásně osluněný, ale jsou tady i prostory stinné, takže se mohou schovat, mohou si tady hrát. A v levé části je taková malá budka, to je jejich úkryt, oni jsou tady prostě doma?
2: Ano, je to vlastně, dá se říct, takové jejich zimoviště. Přes zimu tam tedy bývají zavření, protože v těch zimních podmínkách nemůžou být venku, mohly by jim vzniknout omrzliny a podobně. A jinak to samozřejmě mají i jako takový úkryt v létě, třeba přes nepříznivým počasím, když přijde nějaký déšť a podobně. A nebo když je třeba venku chladněji, tak se tam jdou schovat a zahřát.
3: Ze zoo na Svatém kopečku, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
0: A to každý den ve Dni v kraji, tedy v pořadu, který právě končí. Samozřejmě, že i zítra vám nabídneme další část tohoto seriálu, ale také další témata. Jedním z nich je Mezinárodní vězeňské společenství, které pořádá i letos v Jeseníkách, takzvaný Andělský kemp. Je určený dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu. Poslouchejte tedy zítra Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Plánované přerušení dodávek elektřiny omezí v pátek služby prostějovského magistrátu. Medici a studenti Fakulty zdravotnických věd Olomoucké univerzity budou využívat nový kampus. V Přerově zahájí tento týden provoz nové dětské hřiště s vodními prvky. Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a teploty do 24 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. S komplikacemi při vyřizování svých záležitostí musí v pátek počítat klienti prostějovského magistrátu. Důvodem je plánovaná údržba trafostanice, která si vyžádá přerušení dodávek elektřiny, řekla mluvčí města Jana Gáborová.
2: Přestože se jedná tedy zejména o budovy na náměstí TG Masaryka, tak některé ty registry jsou propojené, takže se v podstatě ta nedostupnost elektronických služeb může týkat i ostatních pracovišť. Chtěli bychom tedy požádat, aby lidé zvážili návštěvu magistrátu v jiný den, pokud potřebují něco vyřídit, tak aby to právě nenechávali na ten pátek 24.
0: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, námitky odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Zástupci Olomoucké univerzity Palackého využívají letní prázdniny k dokončení nového kampusu pro mediky a studenty Fakulty zdravotnických věd. Čtyřpodlažní budova za 600 milionů korun s menzou, přednáškovými a výukovými místnostmi začne fungovat v září. Lékařská fakulta i díky ní může navýšit počty uchazečů o studium, říká její děkan Milan Kolář.
3: Národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů, ono vlastně už tuto chvíli běží 8. rokem, teď od příštího akademického roku. Ale než se vlastně ten program byl zahájen, tak my jsme brali do toho prvního ročníku tak 210, 220. A nyní bereme minimálně 250, to je směrné číslo, po které jako jít nemůžeme.
0: Nové hřiště s vodními prvky budou mít od čtvrtka k dispozici děti v Přerově. Dělníci ho postavili ve vnitrobloku ulic Bratří Hovůrkových a Svisle. Podobný areál už ve městě funguje druhým rokem v Sokolské ulici. Investice do nového hřiště vyšla na 3 miliony a 700 tisíc korun. Polovinu nákladů radnice zaplatila z dotací, řekla Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
4: Dominantou areálu je soustava vodních struh, doplněná interaktivními prvky, mezi nimiž nechybí stavidla, žlaby, vodní kola ani mostky. Děti si zde zábavnou formou vyzkoušejí principy proudění vody a mohou sami ovlivňovat její tok. Chtěli jsme vytvořit prostředí, které je potěší, bude mít i vzdělávací hodnotu a kde můžou společně trávit volný čas celé rodiny.
5: Sport.
0: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je totiž těhotná. V tiskové zprávě o tom informoval atletický svaz s tím, že se chce Švábíková po porodu k profesionálnímu sportu vrátit.
5: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 15 a slabý severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S velkou opatrností projíždějte v Držovicích na Prostějovsku Olomouckou ulicí. Došlo tam k nehodě dvou aut a k další havárii došlo na Olomoucku v Hlubočkách, kde skončilo osobní auto mimo vozovku. I tam je nutná maximální opatrnost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Máme skoro 5 minut po 18, tak pěkně zdravíme a pro radost hrajeme také dnes mezi 18 a 19, ale nenechávej to na poslední chvíli, bývá to tak často třeba v posledních dnech, měsících, týdnech, letech, že třeba ze začátku bývá menší nával, nátlak, zájem. Pokud třeba znáte Vítky Slávky, Vítězslavy, jednoho jsme tady měli po 16. hodině na vlnách všech regionálních stanic, no a teď nabízíme nejenom pro přání Miloslavům, už tady vidíme také v SMS schránce 723 70 33 51 nějaké narozeninové zprávičky i jiné obecné. No a vybírat písničky můžete na lince 221 555 444. Vítězslav, ale také Vítězslava v kalendáři a případně i Dalida, Oliver, Olivier.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Za chvíli bude u vás, právě teď se nám ozval, rozblikal telefon v zápětí. Připomeneme, zrevidujeme, oprášíme telefonní číslo, kontakt také pro vás. Ale už míříme též k přáníčkám, pěkným, krásným a srdečným do čísla a do schránky 723 70 33 51 SMS. Píše se tu, že máme zahrát a moc rádi tak učiníme naší mamince Zdeňce Dovkové. Ta má dneska narozeninky, hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky. Mamince přejí dcery s rodinami, komu? Paní Zdeničce, narozeninové oslavenkyni. Přidáváme se ke gratulantkám, ke gratulantům. Přidáváme ovšem také další zprávy a pozdravení míří tentokrát z Kroměříže od posluchačky paní Marušky všem, kdo poslouchají, a pro potěšení, pro dobrou náladu, konkrétní pozdravení Věrušce Haluskové i Adámkovi, Lidušce z Olomouce, Zdeničce z Uničova, Jiřímu z Litovle, Františkovi od Brna, pozdravení z Kroměříže od paní Janičky. A další přání je tu k mání a míří do práce pro Jarečka. Děkujeme za krásný výlet nedávno s celou rodinkou a taky se všemi kluky a holkama, kteří tu byli s námi na prázdninách. Děkujeme za skvělý program, skvělému průvodci, zdravíme Jarečka do práce. A ještě máme moc pozdravení poslat babičce a dědovi zase po prázdninách a že byly krásné. To vyřizuje Luky a taky všichni kamarádi a těší se ještě na příště.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

krásně z veselá polky skočné v 18, 17 a dál možnost vybrat samozřejmě po telefonních linkách anebo napsat. A my už vyřizujeme přání opět z Brněnska na Brněnsko přes Český rozhlas Olomouc. Eva z Modřic, tentokrát první v pořadí, dneska 21. v 18.17. A necháváme zahrát pro Františka od Brna. Krásně prožitý týden, snad ve zdraví, v bezpokojenosti a snad v přívětivém počasíčku a příjemném klimatu. Přeje všem, ale hlavně Františkovi na Brněnsko. Eva z Brněnska z Modřic. Rádi vyřizujeme pozdravení od Standy holkám na pracovité Jarmilce, děkuji Marušce do Javora, ať i to nebolí, tolik všem potěšení, má je rád Standa, takže jeho holkám Jarmilce, Marušce, krásná pozdravení. No a ještě ta pozdravení vyřizujeme a moc pěkně pozdravíme u příležitosti narozenin Pavlíka do Štěpána, písnička k narozeninám Pavlíkovi do Štěpánova. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstí ze srdce přeje sestra Jaruška.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221-555-444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: No a teď nikoliv zámecký pán, ale objednavatel výběrčí, jak taky říkají v jednom pořadu, v 18.24 náš host, pan Pepa. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Borška, vás zdravím z Malé Morávky, z krásné to vesničky, a chtěl bych zahrát písničku od Babouku, Svítila mi jedna hvězdička.
6: Zahrajeme, posíláme, mějte se krásně.
8: Chcete taky poslat ještě?
7: Jo, jo.
8: Tak komu?
7: Mají manželce hlavně do Malé Morávky a potom paní Aničce Čížové do Bludova a manželům do Roštění, Pospišíkovým.
6: Tak výborně, tak to proběhlo málem, tak a děkujeme pěkně. Písnička udělá radost také skvělému dědovi Mirovi. Toho zdraví rodinka a moc se těší na brzké shledání při rodinné sešlosti, která je plánována už brzy. Pošleme písničku, a to z dalšího přání SMS-kového s poděkováním. Už to tady vidíme Janičce a Jiřímu do Roštění. Pěkný pozdrav, pěkný večer, děkujeme za pěkné písničky. Anička, Jarek z Jindřichova Hradce posílají krásná pozdravení. Pošleme je ovšem hned také od Františka od Brna, a to pro Janičku a Jiřího do Roštění i Marušku od Zábřeha nebo ze Zábřeha. Moc velké poděkování za přání k mému uzdravení, velice z toho vážím. Paní Janičku, pane Jiří, paní Marie, krásný večer, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a ochranu andělíčků. No a totéž samozřejmě vždycky jako dodatek, až potom i s dalšími adresáty. Aničce, Jiřince, Evičce z Modřic, Zdeničce z Hrochova. Ještě prosíme písničku poslat také skvělému oslavenci Zdendovi. Zdendo, krásné narozeniny, všechno nejnej a ještě všechno krásné ti přejí děvčata, ale taky kamarádi, sousedé, kumpáni.
4: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

svižně a staropražsky se vzpomínkami a šlerkami v 18 hodin a už bezmála 34 minuty 21. v podvečer. Tak to je čas, který věnujeme přáním jednak od Janči, která moc zdraví Robiška nebo Robiska. Moc ho mám ráda, tak mu to pěkně vyřiďte a vzkažte, tak mu to tedy vyřizujeme a vzkazujeme. Posíláme ovšem také dneska krásná pozdravení všem posluchačům, posluchačkám, milým přátelům, na které moc myslíme, Janičce, Jiřímu, Pospíšlíkovým, Lidonce, Loničkové, Marušce, Skroměříže, Evičce z Modřic, u Brna, Božence, Staňkové z Bílovic a pánům Jiřímu z Litovle, Františkovi od Brna, lásku v srdci, kryt na duši, hlavně zdraví ze srdce přeji.

0: Skutek je rabí a Morava, kdyby byla Morava. 18.39, čas tentokrát zase po telefonních linkách a na lince 221 555 444 Bludov. Anička, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, dámy vás, pane Božku. A zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory a milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. A pozdrav posílám do Malé Morávky Jarušce a Pepovi, díky za písničku. Dále zdravím Ivana od Opavy, jeho paní, a díky za pochvalu. Písnička patří Marušce a Francovi Skalovým do Hrabové, Jiřence do Sudkova, Marušce Wagnerové do Bludova, paní Marci do Žilové, Marušce do Kolšova a krásný pozdrav Tuláčkovi od Brna a manželům Blížňákovým do Rapotína.

0: písnička je velice potěší. A pozdrav všem bludovákům, děkuju.
1: Tak potěšíme v zápětí a moc děkujeme taky Aničce, všechny zdravíme. A pozdravení ještě předáváme z těch písemných přání, a to Miloškovi k narozeninkám zdravýho Janča, pak taky Jana z Malína z dalšího přání, nechává zahrát Janičce do Malína. A pozdravy vyřídíme rádi také Věrušce s Adámkem, Zdeničce z Hrochova, Františkovi od Brna, Josefovi, Jarušce z Malé Morávky, kteří tu s námi byli po telefonu, ale taky Marušce z Kroměříže, ta to byla dnes SMS formou, i Zdeničce z Holubic, Jiřímu z Litovle, písničku srdečně posílají zroštění Jana a Jiří. Pozdravení všem ještě rádi vyřizujeme taky pro skvělého dědu Frantu k jeho narozeninkám a k velmi brzkému, krásnému, nádhernému společnému výročí s babičkou. I oni mají krásné, dlouhé, nádherné manželství, tak je zdraví celá rodinka a taky se těší na shledání a

0: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už čtvrté album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10. hodině, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselá snad si možná zaspíval každý ještě teď v 18 hodin 50 minut v pořadu Hrajeme pro radost v Českém rozhlase Olomouc. Ještě krásná pozdravení a srdečná přání všeho dobrého. Jednak do domovů, penzionů, Jesenec, Ludmírov, Luká, Bohuslavice, Náměště, Loštice, Litovel a tak Červenka, písnička všem sestřičkám, pečovatelům, ostatnímu personálu a pevné zdravíčko, rodinu, lásku, porozumění, ochranu, naději od Hely s děvčaty. Pozdravení a zahrání písničky je to také dneska od Marušky moc hodné, pro Vratika do Štemberka moc hodného, pro pohodový a spokojený podvečer. A pozdravení ještě rádi vyřizujeme také k narozeninám naší skvělé babičce. Píšeme poprvé, snad to dorazí, krásně to dorazilo ještě akorát včas, tak máme moc pozdravovat babičku tentokrát do Olomouce na její skvělou, krásnou, udržovanou a překrásnou zahrádku. Moc zdraví Jaruška a Mirek.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky bude pokračovat v úpravách stezky mezi Šerákem a Keprníkem. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Ve Šternberku platí nová vyhláška zakazující používání hlučných strojů o nedělích. Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy s přehánkami a teploty do 24 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Úprava horské stezky mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách bude pokračovat. Proti investici správy chráněné krajinné oblasti za téměř 3 miliony korun se postavili někteří turisté a spolky na ochranu přírody. Podle Pavla Jurky z Agentury ochrany přírody a krajiny by ale bez úprav mohlo dojít ke zhoršení eroze.
6: Tento úsek jevil známky počáteční degradace. A jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
5: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst ještě výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Samospráva Šternberku chce pomocí nové vyhlášky regulovat hluk ve městě. Nařízení upravuje používání zábavní pyrotechniky a hlučných strojů, říká mluvčí radnice Irena Černocká.
7: Vyhláška o regulaci hlučných činností stanovuje dobu, kdy není možné používat hlučné stroje a zařízení. Na celém území města Šternberka, včetně místních částí, platí zákaz jejich používání každou neděli a ve státní svátky od 12 hodin. Cílem této vyhlášky je zajistit větší klid a pohodu obyvatel během dnů pracovního volna.
4: Sport.
5: Časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Remco Evenepoel před suverénním lídrem průběžného pořadí Tadejem Pogačarem ze Slovinska.
4: Počasí.
5: V noci má být na středním Moravě oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno, teploty 12 až 8 stupňů. Zítra potom čekejte na středním Moravě oblačno až zataženo, místy s přehánkami, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 15 a slabý severozápadní až západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V Zábřehu je částečně uzavřena Olomoucká ulice kvůli opravám mostu. Do září se tu bude jezdit kyvadlově jedním jízdním pruhem. A na Jesenicku v Mikulovicích je částečně uzavřena hlavní ulice. Tady stavební práce potrvají do 4. prosince.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Cymbál a husle.
9: Vítejte u dalšího zastavení z cyklu Cymbál a husle. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Honza Žůrek. Dnes se vydáme do téměř zapomenutého pomezí, kde se po staletí prolínaly osudy německy mluvících obyvatel Sudet a bohatých moravských Hanáků. Drsný kraj Libavska byl domovem chudého lidu, který těžce pracoval v horském terénu. Dole v nížině se naopak rozkládala úrodná Haná se svými lány obilí a honosnými vyšívanými kroji. Srdcem tohoto tajuplného regionu bylo slavné svatoanenské poutní místo Stará voda u Libavé, kam každý rok v poutní sezóně od května do září přicházely desítky tisíc poutníků nejen z celé Moravy a Slezska. Když se na Anenském kopci setkala procesí z různých koutů, kříže v čele průvodů se na pozdrav třikrát uklonili a společný zpěv smazal veškeré národnostní i jazykové rozdíly.
10: Kdo chce k Bohu?

Hlavním cílem poutníků byla malá gotická dřevěná milostná soška svaté matky Anny Starovodské. Lidé věřili v její zázračnou moc, prosili za uzdravení očí či končetin a u královské studánky omývali své unavené tváře. Soška vlastnila bohatý šatník s pláštíky z brokátu a hedvábí, které jí věnovali vděční poutníci i kníže biskupové. Největší davy se zde scházely 25. a 26. července na svátky svatého Jakuba Většího, patrona chrámu, a svaté Anny. Tehdy se celým údolím nesla vroucí lidová zbožnost.

Poutní procesí byla velkolepým divadlem zvuků a písní. Cestu doprovázely koňské povozy, hrající kolovrátkáři i davy dětí. Klíčovou osobu představoval předříkávač, zvaný starší bratr. Ten udával tón, napovídal modlitby a držel poutníky v taktu. Libavsko bylo ostatně krajem nesmírně muzikálním. Říkalo se, že v obci nebylo chalupy bez hudebního nástroje. Na kůru starovodského chrámu zněly pod vedením regentů z Choryho housle, violy, tympány, lesní rohy i hoboje. Hudba se linula z varhan i věže chrámu a ty se chvěly hlasy zvonů, jež svolávali věřící k česky i německy slouženým mším.

Dva odlišné světy sudetských Němců a moravských Hanáků však nežili v izolaci. Mladí odcházeli na takzvaný vexl, práci na výměnu, aby se naučili druhý jazyk a poznali jiné hospodaření. V tomto prolínání se rodila jedinečná kultura, v níž německý dialekt získával hanáckou výslovnost a hanáčtina přejímala mnohá německá slovíčka. Zatímco bohatí Hanáci oslňovali plnými stoly, na chudém Libavsku se udržovali prosté, ale za to duchovně nesmírně silné podhorské obyčeje. Příkladem byla jízda kolem osení, konaná o Velikonocích, kdy muži v cylindrech vyjížděli na koních prosit Boha o požehnání úrody.

Po druhé světové válce v celku bohatý duchovní život v relativně chudé krajině zasáhla nová dění osudu. Nucené vysídlení německého obyvatelstva v roce 1946 a zřízení vojenského újezdu Libavá se staly pro Starou Vodu počátkem období prázdnoty či zkázy. Poutě byly zakázány a milostná soška se stala navždy nezvěstnou. Kostel se proměnil v muniční skladiště a stáj. Unikátní barokní klášter piaristů byl v roce 1969 odstřelen armádou, což těžce poškodilo samotný chrám, jehož zdi navíc pokryla azbuka sovětských vojáků. Královská studánka i okolní kaple schátraly v ruinách a písně byly umlčeny.

Naděje na Libavou se vrátila s pádem totality. Duchovní paměť místa se nepodařilo vymazat i díky tomu, že vzácný Riegerův varhanní nástroj z roku 1903 byl v 50. letech tajně zachráněn v Litovli. Stejně tak byl v Kroměříži uchován monumentální oltářní obraz od Luigiho Garciho z roku 1688, který se na původní místo vrátil v minulém roce. V roce 2013 byla pořízena nová replika milostného sošky a díky úsilí skautů i nově vzniklého spolku Poutní místo Stará voda u Libavé se areál zase probouzí k životu. Dnes zde opět znějí modlitby, dobrovolníci i profesionální restaurátoři obnovují jednotlivé části památek a lidé se sem vracejí opět načerpat duchovní sílu.

V dříve stichlých zdech chrámu na Staré Vodě se tak znovu rozeznívají tóny lidové hudby. Do jedinečného prostoru vstupují krojované soubory s lidovými, zlidovělými i nábožnými písněmi, aby symbolicky spojili minulost s přítomností a hojili rány, které tato krajina a lidé v ní utrpěli. Sílu tradice, která přežila desetiletí zapomnění a ničení, můžete objevit i vy už tento víkend. Vyrazte na Libavsko během svatoanenského tridua, zaposlouchejte se do melodií, které kdysi možná zněly na okolních cestách a nechejte se unést hudební pamětí tohoto jedinečného kraje. Inspirativní zážitek vám na závěr pořadu Cimbal a husle přeje Honza Žůrek a těším se s vámi opět za týden naslyšenou.

0: cymbál a husle.
1: Český rozhlas Olomouc.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačera.

0: a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý, no někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancujou venku, evangelizujou, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme, určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity, vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naději a sílu a víru jít dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mně to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
6: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
7: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal a nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
8: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
7: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumenge lacerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí. Z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
3: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
2: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
4: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
5: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
4: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
6: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
4: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
7: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní dostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní, třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní úspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na Kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já tam vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co čert nechtěl. Vás, pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu třeba, nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej. Taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: Hmm. A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. pokud ještě můžu vteřinku, tak se mi přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu, do Dismanova dětského rozhlasového souboru. A tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano, řekl jste
2: skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí.

0: tak dále a lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, tehdy Československé televizi a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Šťastný herec Ada Bér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let, to vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů.
1: Je to Seznamka v divadle, no tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte se na to tam třeba už doma ještě, než jdete načítat, namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji, bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny ví.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopénie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 000 kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Zdravíme vás.
5: Vy budete Mikešovi.
3: Jo, to Mikeši těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní trošku.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
4: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
5: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
5: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
4: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
5: Jak to?
3: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
5: No, ale ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
5: Jo. Na kolik let to má dopředu? No,
4: já
5: dobrá.
4: Ještě jednou moc krát děkuju.
5: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny. Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned. Já jsem jen na křižovatce, kde stála, jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus. Říkala, tak pojď se, jedem.
5: Dal jste jí helmu nebo ne?
4: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedla, já jsem viděl, že to bude na pořád, jako.
5: Takhle jste no úplně jo, to poznal?
3: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
5: Už a co, ona se lepila, nebo? Že jste to poznal?
3: No, nevím, asi jo.
4: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujeme. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
5: Na začátku tedy cudná.
4: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože to dělává školu, ekonomku, čtyřletou, ať ji doděláš. No, já jsem mu dodělala, udělala jsem i tu autoškolu.
3: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
5: Tak kdy jste se do sebe zakoukali, nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
3: Asi navzájem.
5: Že? Aneška ukazuje na vás teda, jo?
3: Na mě?
4: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, jenom na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drze. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
5: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
4: Ano.
5: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
4: Ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
5: Na něm?
4: Na něm.
5: Jak, v čem se to projevovalo?
4: Přijdi, udělej, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
5: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
4: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
5: Co vám na něm imponovalo tehdy?
4: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
5: U vás, Jaroslave, jaké to bylo tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anešku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že by se chtělo dělit o ten cit i s Aneškou?
3: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi s toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
5: Co se děje najednou s vaším jistý
3: a
5: tělem?
3: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo, přesně.
5: A když jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
4: Já nevím, jedna přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já jsem pro, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikevla. Ono totiž, nás bylo doma hodně.
5: Kolik?
4: A tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak... Ne, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
5: Tak. Sedm sourozenců?
4: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se vrali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my. Protože 11 dětí, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
5: A už jste věděli, že chcete být spolu?
4: Ano, přesně tak.
5: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
4: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně. Ale vyšlo to.
5: A to je dobře.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejíme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No, já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah. A ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966. Bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově. No a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby. Ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my jako oba dva, obojí manželé, že? 603, tak jsme si taky mysleli, že jedem v takovým autě, parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo se nešel pěšky,
3: ale. Ne, nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli teda švagrová nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď Švicu, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala? Co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu, a měli jsme svíčkovou předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polévku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal? Od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života.
4: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
5: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
4: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
3: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku. teď mi napovídá, že pořád. Nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
4: Ale nemůžete,
3: chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
4: Ne, to já nepotřebuji chválit, ne, to není potřeba. My, však Patrik to ví, že jo, on je potřeba se chválit, chlapí.
5: Jednou za čas je to fajn.
4: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že. No.
5: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Anežko, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
3: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti, a ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Najednou neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric, a tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu. A jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase ji musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam, nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
5: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
3: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně. A považuji do dneška, když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty se máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je. A má být, že jo.
5: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
3: Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samo miláčku ty, ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešil je a nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je a těch problémů bylo hodně. A zvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimum.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
2: Vše bylo zalito sluncem, než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
2: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
3: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
4: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
5: No, tenkrát hořelo v Brotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon, pochopitelně jsme neměli, tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo. Do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam. Plakal jsem, pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovém stavu na motorce. Každý se divil, říkal, ty jsi no co jsem měl dělat. No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky neboštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
4: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško.
3: Já jsem se to dověděla i já. Já jako matka, no co jinýho, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat závěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky a když jsme šli na hřbitov, tak ona si mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
5: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval místa na expedici a měl jsem odpolední směnu. To bylo první směna, jako, když jsem musel, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako, no, a musíme skutečně žít dál, jako, protože kdyby jsme zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
4: Kolik bylo tehdy synovi?
5: 18 roku. No,
4: těch nejlepších letech.
5: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
4: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
5: Ne, v žádném případě. Společně a rodině.

0: až se zaplní bolestí. Dozví se o jejich existenci.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
0: Jsou to přímo apoštolové lásky.
2: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92. No pomáhat, spíš bych řekla. Chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi. No, holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla. Ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci. Ale má 90 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už ledajaké věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
3: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jabli, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
4: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
2: Ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uví, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého, takže mu říká dědo.
4: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
2: No, my jsme ji už získali od rodičů, tak my musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
3: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko na tím ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jiného.
4: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
3: No to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
2: Není k tomu, co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo jí tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: Tak to teda je překvapení velký.
4: To jsme teda úplně udivení.
3: No teda.
4: A aj k tomu kafe. A tomu jasně. Máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžem tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
3: To je bezva teda.
4: No to je bezva. A že jim moc krát děkuje.
3: No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
4: no je. Mm.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
4: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
4: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
3: Ať přijedou do Opatovic, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
3: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
4: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
3: Jenom si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
4: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
4: Do hněda, taková béžová. A já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
3: Ne.
5: Vůbec?
3: Nemá.
4: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
4: Dva, tři.
3: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
4: No samozřejmě já.
3: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
3: Do prádla, máme koš.
4: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
4: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mně se to bude líbit taky.
3: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
4: On.
3: asi jsem býval trošku jáma. To vám řekne manželka asi, ale nevím, no. Nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žárlivý?
3: Trošku jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
3: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
4: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
4: No myslím telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
4: Já. No, já jsem byla a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
3: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
3: No, asi manželka. A já za chvíru.
4: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
3: Dobře. Jo.
4: Poklidná. Žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
4: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala. Ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuji, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce v povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla nebo karty, anebo luštíme křižovky nebo sudoku. Posloucháme rádio. Jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám dala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
3: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně, co je potřeba, tak dělám. Já nevím, no je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
3: No tak určitě. Radost máme vždycky. Jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojení.
5: Jste ráda, že ho máte?
4: Určitě. Nechtěla
3: já
4: bych
3: taky.
4: Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pánu dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli, tak jak jsme se vzali, tak a i odešli.
3: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas. Pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
4: Ano.
3: No, samozřejmě. Jo.
4: Musíš říct ano.
3: No ne, to řeknu při obřadu, jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
4: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebe menší nějaké rozepří bych mu řekla, že důvod tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
3: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
5: Milujete jí?
3: No jistě, že pochopitelně.
5: Milujete ho?
4: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlata, nevím co. Zas bych si ho vzala. Protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
3: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
4: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
3: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží. Jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
5: Testující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
3: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
6: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
2: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové našli taky keramické střepy z hradištního období.
7: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička, nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partíko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun... zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak. A můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídá...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A... Když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začerný mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým žestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám:
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes, tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Mě snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musíte odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby.
7: No?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, učerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte, no. Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Nalezl na kamenné desce z Elingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostry.

0: Výborně. Terrible nazván Cryptobralchus Primevus neboli Andreas Sojcerý Čudý.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: nejvíc líbí.
1: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
0: Bude mě těšit, pane, nashledanou, sir Wiggum.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
1: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
0: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
1: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
0: Proč?
3: Umíte počítat?
0: Ano, pane, kolik je 17×29?
4: No, nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
0: Temže.
3: A dál?
0: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
0: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
0: 5.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
0: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
0: Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
0: Chcete míti volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Scheuchzerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačáro.
7: Andreas Scheuchzerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel z 20násobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: A prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
5: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
5: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
12: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o

0: Bír, má slovo.
1: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
2: Frenetický potlesk.
1: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
2: Projevy souhlasu.
1: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
0: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkliera. Prosím, doktor Hubka.
3: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
0: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
2: Všeobecná veselost.
0: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě obsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to je už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Šantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Krevker a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Konstance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je to nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette?
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic?
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
1: Proboha!
2: Co je?
1: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku? Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
3: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
3: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
3: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
3: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
3: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
3: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
3: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
3: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, a tím půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
3: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
3: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz,
3: no,
1: to je strašné, to je strašné.
3: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
3: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
3: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnané. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jo, eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnané, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezuje na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jeden.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověk, a co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu, a buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako co se mně v životě stalo, už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena, utopila se, takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak máma už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Mari, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak ono jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přichází děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus. A prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět. To by možná bylo...
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková své hlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako... On se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, ať nezdrží ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji
1: tež. A ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože to mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví je sledovat. Prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, já nevím, počítač a všechno možné, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ti mravenci musí mi zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc
1: tak
0: přeju,
1: jo,
0: do Olomouce.
1: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, to téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc hodná, že jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio, nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali spátek. Přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli by 3:45. A ze záchodu odtahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nenahodili ze svítího do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat těch chyby každým v osud Arbitově 11. července byl 64, 12. se umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Byl osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21. let jsem si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 21 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte v tým baráku, furt vidíte a mohl se starat, chodím tam každý den, vzalám tam kytičky, všecko. Ne, si žijet.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíne, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten, právě o tom osudu jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí. Starala se o nás. Dneska, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té moje maminky. Nejlepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí. Všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války, ano. 45, duben, a zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase. Jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde jsi Libušku, tam měl 6 neděl. Kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování v Brně. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano, já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela jeden, sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně?
1: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, jak, já jsem nevěděla, ta šla do kojňáku, ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla, toho pětiletýho k mojí teče, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: Že a že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmi lety, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské a já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačilo jen já.
0: To je 12letá holka, že jo, a ne dospělý člověk. Hmm.
1: Ty se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jevtišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my
0: no, jsme samozřejmě, nebyli. Protože jinak by ho nevzali.
1: A tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musí mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem. A představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla se mi ten proč, ten jim řekla ten původ, že nemáme maminku.
0: Ano.
1: Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto. Já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Hmm. Takže,
0: no neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, z toho, a tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění. Moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Uh-huh. Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pána Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás držela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je,
1: neumím to tak říct.
0: Ne, prostě. Řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát děkuju.
1: Já jsem se zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil, všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního, určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel to na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak se mi stala taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat. A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská. Nebudu to dále rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou,

0: To jsem pak dala všechno do pořádku a přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic a chodila ke mně pošťačka. Taková kočená správna, takových 120 kilo, perfektní ženská.
1: Ano.
0: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se tam bavili. Ona říká, jo, Hinek přijede. Patek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci, jako pořád lidí a to jsem vždycky učíkala do lesa.
1: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
0: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla těch Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamala s manželem, svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. A mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to je tutovka.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
1: Ano.
0: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé a lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru,
1: perfektní
0: vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko, tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, čeho si velice vážím.
1: Ano.
0: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapatích a těch problémech s bývalým manželem a to.
1: Vás a vlastně odměnil ten osud. Přesně tak. Odměnil. Čím více vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
0: A dneska stále, když přijede dcera za náma, protože bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkal, já půjdu s tebou a i nakonec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
1: Jo, jo, jo, jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběhy s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
0: No, lepší konec. Užíváme si důchodu, teda se přiznám, ještě půjde chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 5. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak dělám poplatce, já tím žiju prostě. Jo.
1: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
0: Pořád, no. A manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
1: Skvělý.
0: No, úžasný život.
1: Paní Emo, skvělý. Přesně.
0: Že rozvodem nekončí život.
1: Přesně
0: tak. Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
1: Tak to moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
0: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
1: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Houston. Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer i vám, ať všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození.
0: Mm-hmm.
1: Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
0: To je pravda.
1: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vidět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně.
0: Mm-hmm.
1: Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco. Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
0: Mělo by to tak být, pane Josefe.
1: No je jednoduchý, když potkáte jako já to třeba tady v Novosedlicích je docela do starých babiček, který potkávám a oni si chodí na ten nákup s těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky a víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
0: Přesně.
1: Jak se vám daří? A vy taky to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
0: Není a stačí tak málo, že jo? Pane Josefe?
1: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak bych řekl, ono upřímnou větu a takový to, nevím.
0: Pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě
1: nic
0: fakt.
1: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte, řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
0: Je to tak. Moc děkuju.
1: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
0: To rozhodně.
1: Si myslím, že jo.
0: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované Severní Čechy.
1: Taky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Mám taky.
0: Tak, panu Josefovi přidám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva lidi, znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni, ať věříme na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruška. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetěn vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já. Nic. Příště naopak já a ty. Nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo. Osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc. Tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batoval tříletý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát tříletý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. No, prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak se protloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý jaksi neobracím. Já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak jí říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným křestním jménem jako vy. No a tato sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to Tondo nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si Libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, nebláznete. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil. A
0: krásný.
1: My jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Strašně, no, říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na psí knížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem v životě neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osu. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Mně paní Iveto přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzké, když mi je opravdu tak jako tesno a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrdnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl, já dám nic teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuji,
1: dobrou
0: přeju vám
1: noc.
0: Hezký
1: dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roků. Uh-huh. Ale v roce 2008 zemřel chudáček. Našla jsem ho v koupelně mrtvého. Už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček. No baráček, vilku. Dvě děti krásné. Syn už má 66. Dcera má 62. Dvě děti krásné. Syn už má 66. Dcera má 62. Co za opatření, velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama, mám dvě, protože aby dcera nevzdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky samé, jak dostanu tomu druhému chodítko. Vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdí u vlaky, to vidím všechno, ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej,
0: ano.
1: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice, velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě vstřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme, uděláme zlatou svatbu. No zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To jsem měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
0: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání, jenom vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, ale moc jsme se neseznámili s nikým. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejné zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem v JZD zootechničku.
0: Ano.
1: A on taky. A tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel mě, nebo manžel to ještě nebyl.
0: Ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6x za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14x a v říjnu jsme se vzali.
0: Aha,
1: jako. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých, to nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle si mě vybral. No.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopný. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuji za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali. A moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A měla syna, který se teda nevoženil, ten mm-hmm. její syn.
0: Mm-hmm.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzíčka na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to no, takhle no. zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té ženě, kterou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela.
0: Aha.
1: Jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašně.
1: Jo, no a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
0: No, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano.
0: Když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm. Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás ano. i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do ano. Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka vám.
0: Přesně tak.
1: Všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny a většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší a jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já, tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila s dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Mm-hmm. Syn přišel domů, plakal a paní učitelka řekla, že to není podpis. Tak jsem tam jednou prostě našel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců, máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počul kapesník a tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit po tom, co všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožení.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na procház, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu osavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s klinou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let.

0: že se mi zásadně změnil život.
1: Perfektní.
0: Ale nejenom mě, především se změnil život těm čtyřem dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51 let, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratr, sestra, jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
1: Povedlo se, pane Václave.
0: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny čtyři, velice krásně.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
0: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek, kdo pláče.
1: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a u sudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo už spí možná. Ano. Ten mě na začátku

0: No ano, hned první.
1: Paní Jezinka z Brzence, já jsem v Teraz Kopřivnici, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Brzence. To je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, tři vnuci.
0: Ano.
1: A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec, no. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně, a potom, když teda došlo k tomu, k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad dvě nebo tři místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, říká. Ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co
0: o každém
1: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, které pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne,
1: je to,
0: přesně
1: no
0: tak.
1: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát a tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmové listy jsou něco takový, já bych řekl takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane, prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou mu někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje nahoru, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, ať už to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo z toho reinkarnace, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To jako se říká takový ten vtip, pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No jasně, no.
0: Děkuju, pane Oline.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je po zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuju i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: Ano. A lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
2: ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu, jo, bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
2: Takový přepich si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
2: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohoškama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korunů, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla, i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru a často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný, to u nás vůbec neexistuje. Tak. No, bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Tak. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci tam četli, že noviny nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít pivo, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tragicionál, který se jmenuje Co?

0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou grabnou,
1: až mě jednou grabnou,
0: někde v Jemenu,
1: někde v Jemenu.

0: protože ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.

0: Na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří? To, já to beru ekonomicky, víte, ano, tak jsem najel na nový model.
1: Už se musí pomalu.
0: No, více grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských.
1: A dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
0: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu. Vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmín Einstein. A ono,
0: no,
2: zatím,
0: a taky?
2: Ono zatím přijde... Nebo on přijde, že jo? Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale... přišel jsem, je tady moc hezky, a já bych spíš tady sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme... se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je... My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes

vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak i u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází,

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.